0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Dneska vám budu vyprávět o americké zpěvačce a herečce Diane Ross. Mám ji rád od, dá se říct, útlého dětství a patří spolu s Barbarou Streisand, Whitney Houston a Dionne Warwick k mým opravdu nejoblíbenějším zpěvačkám. Všechny tři jsem viděl na jevišti, viděl jsem je koncertovat. S Whitney Houston se mi to bohužel nepodařilo. Světoznámá 82letá zpěvačka Diana Ross v Čechách a na Slovensku nikdy nekoncertovala. Ani v okolních postkomunistických zemích ne. Jedinou výjimkou byla účast na koncertu v Budapešti, který se konal při příležitosti výročí založení maďarského státu v roce 1996. Poprvé u nás Diana Ross vystoupí 29. července letošního roku v amfiteátru Lochotín v Plzni a bude to bez nadsázky hudební událost roku. Slibuju vám tady svatosvatě, že i kdybych byl nemocný a na vozíku, tak si tenhle koncert nenechám ujít. Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala více než 100 milionů desek a je zároveň i jednou z mála slavných, kteří mají na hollywoodském chodníku slávy dvě hvězdy. Jednu za solovou kariéru a druhou jako součást legendárního tria The Supremes. Diana Ross, svůdná, dlouhonohá kráska s kočičíma očima, měla ve Spojených státech amerických 18 hitů na prvním místě v tamním žebříčku, čehož dosáhl jenom Elvis Presley a co překonali jen Beatles. Dámy a pánové, přichází Diana Ross a přiznává úplně všechno. Od roku 1980 je písnička I'm Coming Out, kterou teď uslyšíte hymnou LGBT komunity doslova po celém světě.

Diana Ross se narodila v Detroitu na sklonku druhé světové války. Pochází ze 6 dětí a její rodiče byli typickými představiteli detroitské dělnické třídy. Stěhovali se z periferie na periferii a neměli prostředky, aby svým dětem mohli zajistit lepší vzdělání. Diana se učila několika oborům, které byly dostupné na veřejných školách. Aranžerství, krejčovství, kosmetice a dokonce kloboučnictví. Na živobytí si přivydělávala v jednom obchodním domě, kde byla podle pamětníků úplně první zaměstnankyní černé barvy pleti, kterou nechali pracovat mimo kuchyň. V roce 1960 vtrhla do detroitské kanceláře gramofonového bose firmy Motown Berryho Gordyho Juniora 3 děvčata s mašlemi ve vlasech, Diana Ross byla pochopitelně mezi nimi, a jedna přes druhou prosili, aby u téhle firmy mohli nahrát desku. Přijďte, až doděláte školu, řekl šéf Motownu sladkým šestnáctkám a pustil je z hlavy. Za necelý rok je pak náhodou slyšel zpívat na kanadské straně Detroitu. Už byli bez mašliček. Byly z nich nádherné mladé dámy ve skvostných toaletách, jejich hlasy spolu výtečně ladily a třikrát museli přidávat. Teď bylo na něm, aby vtrhnul do zákulisí se slovy: stavte se u mě co nejdřív.

Doposlouchali jste první velký hit sladkých Supremes. Z nahrávky Čokoládových krásek Where Did Our Love Go se stal v létě roku 1964 americký hit číslo 1. Takových pak přišlo do konce roku 1969 ještě 11. Jiné místo než první tehdy Supremes vlastně neznali. Splnilo se jim vše, o čem snili celé mládí. Objednávali si každé šaty, které se jim za výkladem líbily. Jejich zájezdový autobus byl až po střechu naplněný krabicemi s novými klobouky. Diana tenkrát skvěle zužitkovala zkušenosti ze školy. Vymýšlela Supremes image, starala se o kostýmy, make-up, účesy. Supremes nejen skvěle zpívali, tancovali a s nenapodobitelnou grácií vábili svými lahodnými hlasy posluchačské oběti, ale měli ještě něco těžko definovatelného navíc. Když ovšem i anglické noviny napsaly, že něco takového se ve věhlasném londýnském kabaretu Talk of the Town ještě nikdy nestalo a přinesli snímky, na kterých hvězdy jako Engelbert Humperdinck, Cliff Richard, Paul McCartney, Shirley Bassey, 120-kilový Solomon King a členové skupiny Shadows třeští nadšením, jak námořníci, co po roce na moři zase vidí ženskou, pak to asi nebyl zcela běžný úspěch. A v roce 1967 třeštil nadšením z koncertu Supremes v Las Vegas a v Los Angeles i Karel Gott. Jako oko v hlavě střežil do konce života fotku s věnováním od Diany Ross.

V roce 1967 prezident gramofonové firmy Motown Berry Gordy Jr. opustil manželku a své tři děti. Ale ještě další dva roky trvalo, než se konečně provalilo, že ústřední zpěvačka Supremes Diana Ross a Berry Gordy Jr. tvoří pár. I když se nikdy nevzali, v roce 1971 se jim narodila dcera Rhonda. To už byla Diana Ross druhým rokem na solové dráze. Její píseň Ain't No Mountain High Enough obsadila v srpnu roku 1970 první příčku amerického singlového žebříčku.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1972 si Diana Ross zahrála ve filmu Billy zpívá blues svůj velký vzor, legendární zpěvačku Billie Holiday. Získala Zlatý globus a byla nominována na Oscara. Druhý film Diany Ross, Mahagony, který se odehrával v prostředí biznisu s módou, propadl. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin, jsou písničky, které v něm zazněly. Hlavně titulní hit Do You Know Where You Are Going To, který za chvilku uslyšíte. Diana Ross do dneška lituje, že začátkem 90. let odmítla nabídku Kevina Costnera, aby si po jeho boku zahrála ve filmu Osobní strážce. Roli nakonec vyfoukla Whitney Houston a Dianu uklidnila skutečnost, že po boku Kevina Costnera nezazářela Madonna, která si na roli zpěvačky, kterou pronásleduje psychopatický vrah, brousila zuby. Madonu Diana Ross z duše nesnáší a je přesvědčena, že jí publikum přeceňuje. Já se přiznám, že teda Madonu nemám taky rád.

polovině 70. let začaly pro Dianu Ross nejzářivější chvíle její kariéry. Stala se disco divou a tenhle pojem se tenkrát ustálil na disco scéně jen pro tři jména. Vedle Diany pro Gloria Gaynor a Donnu Summer. Diana se tenkrát rozloučila s elegantním, ale uhlazeným soulem, protože přišel čas rozářit taneční parket. Nastala horečka disco music a Diana začala vydávat singly, které se zapsaly do Zlatého fondu diskotékové hudby. Píseň Upside Down označili čtenáři prestižního britského hudebního časopisu Melody Maker za nejlepší diskotékový titul roku 1980 a tenhle hit je dodnes nejúspěšnějším a nejprodávanějším Dianiným singlem. A když už mluvíme o disco music, tak se vám musím pochlubit, že mi kluci Tomáš a Jirka tady v nahrávacím studiu, abych byl správně disco naladěn, přimontovali ke stropu zářící a otáčející se diskokouly. A já si připadám jak John Travolta ve filmu Horečka sobotní noci.

Písně z repertoáru Diany Ross naspívalo i několik českých zpěváků. Marta Kubišová, Naďa Urbánková, Jitka Zelenková, Karel Černoch, Monika Absolonová, Karel Gott, Helena Vondráčková nebo Marie Rotrová. A právě Lady Soul z Ostravy vám teď zaspívá velký hit Diany Ross Why Do Fools Fall in Love s českým textem Zdeňka Borovce Když je noc, má se spát.

prosinci roku 1992 se na vídeňské radnici konal hvězdně obsazený koncert. Vystoupili na něm dva super tenoři Placido Domingo a José Carreras a popová diva Diana Ross. Když na podzim roku následujícího vyšlo album Vánoce ve Vídni se záznamem tohoto koncertu, stalo se jedním z nejprodávanějších vánočních alb všech dob. Poslechněme si z něho teď dvě ukázky, které vás přesvědčí o tom, že Diana Ross byla pěvecky Domingovi a Carrerasovi rovnocenou partnerkou a nezapadla vedle nich.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1991 naspívala Diana Ross nádhernou baladu When You Tell Me That You Love Me. Původní verze Diany Ross tak nadchla americkou zpěvačku country music Dolly Parton, že požádala Julia Iglesiase, který býval milencem Diany Ross, aby s ní tuhle píseň naspíval. Když ji Julio poprvé uslyšel, netušil, že originál pochází z repertoáru jeho někdejší milenky Diany Ross. Stejně jako Julio Iglesias na tom byl i Karel Gott, když mu v roce 1994 přehrál jeho německý manažer Wolfgang Kaminský tuto píseň právě v podání Julia Iglesiase a Dolly Parton s tím, že by ji měl rozhodně naspívat v němčině. Karel, jak mi vyprávil, se tenkrát Wolfganga zeptal, s kým že by to mělo být. A on mu hned doporučil zpěvačku, herečku a někdejší úspěšnou modelku izraelského původu Dalai Lulavi, které dělal stejně jako Karlovi manažera. Německá verze této písně, jejich duet Ich bin da, dich zu lieben, zvítězila roku 1995 v březnové hitparádě německé televizní společnosti CDF a o rok později s ní obsadili také páté místo v superhitparádě této televizní společnosti za rok 1995. A že jste o Dalai Lulavi nikdy neslyšeli? Ale ano, jen si vzpomeňte. Znáte ji přece už od roku 1964 z filmové májovky o Shatterhand, ve které si zahrála La Palomu, bílou holubici a koupala se nahá v jednom z Plitvických jezer. Přiznám se vám, že Dalai Lulavi byla první nahou ženou, kterou jsem viděl.

Diana Ross byla dvakrát vdaná, dvakrát je rozvedená. Poprvé si vzala židovského manažera Boba Silbersteina, se kterým má dvě dcery. Do prvního manželství vstupovala ve druhém měsíci těhotenství, přičemž nastávající manžel nebyl otcem Dianiny nejstarší dcery Rondy. Tím, jak už jsem dneska uvedl, byl zakladatel legendární černovské firmy Motown Berry Gordy Jr. Po druhé se Diana Ross provdala v roce 1985 za pohádkově bohatého norského rejdaře Arne Naseho. Seznámili se na dovolené na Bahamách a brali se v Ženevě za přítomnosti 240 pozvaných hostů. Nějak mě zapomněli pozvat. Při svatebním obřadu jim zpíval chlapecký sbor z Norska a Stevie Wonder. Jestli někdo neměl ze svatby pražádnou radost, byla Dianina tchýně. Od začátku tvrdila, že tahle ženská, která díky mnoha plastikám vypadá jako opička Judy ze seriálu Daktary, synovi štěstí nepřinese. Arne Naase byl vášnivým horolezcem a ať zdolal Mount Everest, Dianu Ross se mu skrotit nepodařilo. Ani když se jim narodili dva synové. K šílenství ho přiváděl Dianin životní styl. Na $50,000 vycházel měsíčně její šatník, neboť všechno oblečení musela mít jen od slavné módní návrhářky Dory Karan, na $20,000 pronájem víkendových domů v nejrůznějších koutech světa a na $25,000 nájem soukromých letadel. V roce 2000 se rozvedli a Diana Ross se o tom, že její manžel podává žádost o rozvod, dozvěděla jako poslední. O nadcházejícím rozvodu informoval v roce 2000 Arne Naase manželku prohlášením v televizní talk show, v níž byl hostem. Vášeň pro horolezectví se nakonec stala Arnému Naasovi osudnou. V roce 2004 ve věku 66 let se zřítil ze stěny jedné hory v pohoří Drankenstein, na kterou se v jižní Africe snažil vylézt. Diana Ross o něm vždy hovořila jako o největší lásce svého života. Díky svým dětem je Diana Ross osminásobnou babičkou. A poslední dva roky ji její vnoučata doprovázejí i na koncerty v různých částech naší planety. Tak jsem zvědav, jestli se nějaké vnouče Diany Ross objeví i v Plzni v amfiteátru Lochotín. Diana Ross vám teď zaspívá píseň He Lives in You z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král.

roce 2003 jsem viděl koncert Diany Ross na Muzejním náměstí v Bonnu. Splnil se mi životní sen a já svou životní lásku viděl konečně live. Koncert Diany Ross nenatchnul nejen jejím krásným hlasem a pěveckou technikou, ale i oslněvou elegancí jejich kostýmů, úžasnou kapelou a sboristy. Nikdy na tenhle koncert nezapomenu. A upřímně musím říct, že se mně líbil i mnohem víc než koncert Barbry Streisand v Berlíně. A to je teda u mě co říct, protože já na Barbru nedám dopustit. V roce 2021 vydala Diana Ross své 25. studiové album Thank You, které je jejím poděkováním fanouškům za dlouholetou přízeň. Album vzniklo během lockdownu, bylo nahráno v jejím domácím studiu a Diana se na všech 13 písních podílela jako skladatelka a textařka. Poslechněme si teď z tohoto alba titulní písničku Thank You.

V roce 1995 nahrála Diana Ross album Take Me Higher a z repertoáru disco královny Gloria Gaynor na něj nahrála disco hit I Will Survive. V roce 1999 z této písně s textem Hany Sorosové Já půjdu dál udělala megahit v Čechách, na Slovensku, v Polsku a Rusku Helena Vondráčková a její koncerty jsou od té doby bez této písně zcela nemyslitelné. Písní I Will Survive v podání Diany Ross se pro dnešek rozloučíme. Diana Ross má za sebou neuvěřitelnou kariéru. Stala se z ní ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. A japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě. Koncert Diany Ross v amfiteátru Lochotín v Plzni 29. července letošního roku se na 100% stane kulturní událostí roku, která se nebude opakovat. Přeji vám, abyste podobně jako Diana Ross přežili úplně všechno. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni a abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jablonský. Dobrý den, vítejte.
2: Krásné odpoledne, děkuju za pozvání.
1: Mistr mnoha hlasů zamířil do rozhlasu a my jsme rádi.
0: Humoriáda.

0: Václav Neckář zaspíval úvodní písničku dnešní humoriády a myslím, že nikomu neunikly oslavy Jiřiny Bohdalové, jejich půlkulatých velkých narozenin. Byl tam i náš dnešní host Petr Jablonský v divadle Hibernia. A nebyl tam sám? Byli tam i ti dva s Čepičkou?
1: My jsme přišli psát Jiřince, protože jí milujeme. Tak jsme přišli psát. Viď, Vachomůrko, bylo to fantastický.
0: Byla to bezva party, tak děkujeme.
1: Bezva party.
0: Děkujeme za zmínku o tom. Tak rozehráno máme, hlasy už jsou naladěny, všechny možné. Kolik jich je v současnosti odhadem, Petře, u vás?
2: No odhadem kolem té stovky to bude.
0: Jo, ani nestihneme za celou hodinu.
2: No to určitě ne.
0: A proto musíme pustit i originály umělců, které vy děláte. Tak koho si dáme úvodem?
2: Tak úvodem bych tady nabídnul Halinu Pavlovskou.
1: Dobrý večer. Takže a dnešní téma bude, jak odmítnout seznámení. Tak pojďme na to.
0: Tak já už to asi nerozliším, pokud bych zavřel oči, kdo je Petr, kdo je Halina.
1: Já už si to vůbec jako nepamatuju, co jsem jako řekla za radu, jsem zvědavá, to pustíte, že?
0: Banánové rybičky i s Jiřím Bartoškou a s Halinou.
3: A Jirko, když ty se s námi už to říká, tak s tebou se třeba někdy někdo chce seznámit? A ty nechceš, máš na to nějaký recept, jako, jak to udělat, nebo jak to probíhá?
4: No, nechci, když nechci, tak bomdlím, to je to nejlepší, ale...
3: ale
4: stalo se mi nedávno, odkašlu si, nedávno jsme s naším Jankem byli, Hypernova se to jmenuje, ten nějaký supermarket, tak jsme tam s tím vozejkem jezdili a najednou ten učeň, 16 letý, který tam rval to zboží do portálu, říká, je, a já vás znám, a vy jste, říkám, Špaček, můžete se mi podepřit, já jsem říkal, samozřejmě, a Špaček říká, já jsem váš nejoblíbenější herec, já to říkám, dobře, jste můj nejoblíbenější herec, takže to je zvláštní, jak ty lidi najednou trošku, jako je to překvapí, že člověk taky má vozejk a taky musí něco jíst a taky se něčím umýt. Takže ho to chudáka zaskočilo až natolik, že se stal, že se stal mým nejoblíbenějším hercem. A já jsem byl Špaček, no.
3: Jsem byla na zájezdě a už to jsem neměla dělat. Protože už v letadle si jako všimli. A protože to bylo na ostrově a tam bylo moře, tak já nerada se vůbec sama slíkám do plavek před rodinou, ale před zájezdem teda už mi to přišlo moc. A zdálo se mi, že už v tom letadle se těšej. Takže druhý den absolutní martyrium, šílený vedro. Já jsem tu svoji ubohou rodinu štvala asi 5 kilometrů po Dunách někam. Až jsme našli takový jako odlehlej koutek, tak jako jsem se rozlídla dobrý do toho moře, taky toho úplně průsvitného moře. Jsem se položila, jsem plavala a nevím, jsem zhlídla a tam stálo 8 lidí a měli videokamery všichni. A točili mě, no. A teď já jsem absolutně zcepenila jako v té vodě a ten jeden, ten muž jako si všim, že já jsem tak jako zaskočená a říkal, nic, jen se koupejte, jako to my jen si vás točíme, abychom doma ukázali, jak vypadáte doopravdy. Jsem plavala dál.
5: Humory. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak plaveme dál. To byla mladší Halina.
2: Ano, já jsem právě zkonstatoval, jak jsem jí slyšel, že to je určitě Halina, tak jako minimálně, jestli se to teda odámě, jestli se to nemělo říkat,
0: ale
2: to je tak čtvrt století mladší. Mm-hmm. To je opravdu, jo, protože i tím hlasem, když slyším, poslouchám, tak je znát, že...
0: A vy děláte tu mladou nebo tu zralejší?
1: Já jsem se jako učil už tu zralejší, že?
0: Dobře. Dobrá, tak už víme všechno, jenom nevíme, když už jsme tu měli Jiřího Bartošku, známého šéfa, prezidenta filmového festivalu. Jezdíte do Varů se podívat někdy, Petře?
2: Jezdím do Varů, když mám čas, když jsem v republice, tak se rád jedu podívat třeba na filmy a podobně. Nějak se neúčastním těch VIP party, ani mě tam nikdo nezve. Ani do Varů mě nikdo oficiálně nezve.
0: A to se tímto vstupem změní. Teď to všichni slyšeli, takže
2: tak
0: pozvánky se pohrnou.
2: Teoreticky pozvat.
0: Ano, děkujeme. Nabídneme pozvánky na další hlasování pro naše posluchače. Halina nebo Luděk Sobota? A teď Petr způsobí hádku mezi těmito dvěma.
1: Ty jsi to neřek vůbec. Přátelé, já jako Luděk a Slávek Šimek, je to tak, že jo?
0: Ano, no, přesně.
1: Přátelé, můžete si nás vybrat se Slávkem Šimkem, a to je slavná pozorcenka v čekárně na OUNZ, jo, to tam děláme ty dětky, víte?
0: Ano, pro ty mladší okresní ústav národního zdraví.
6: Ano, okresní ústav národního zdraví, víte, je to ta slavná scénka, ale já jsem už to dlouho neslyšel, tak uvidíme, jestli posluchači si budou chtít poslechnout dětky v čekárně.
0: Tito dva výtečníci mají Bčko, Halina Pavlovská s Jiřím Bartoškou Ačko. Hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Voláte na 731 800 900.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tady je Humoriáda, naším hostem je Petr Jablonský. Zdraví vás i Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete v tuto chvíli přidávat své hlasy pro Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškou anebo Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem, kterou dvojici si vyberete z našeho archivu. Ptáme se už vás. Dobrý den.
2: Zdravím Pavla, telefonu. Zdravím samozřejmě i Petra Jablonského, skvělého parťáka.
3: Dobrý den.
2: A imitátora.
1: Ano,
3: děkujeme.
1: A jste tam?
2: A určitě bych hlasoval pro Halinu.
1: Pro Halinu. Máme zapsáno, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou. Taky krásně tohle.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
4: Dobré odpoledne. Standardně jich vás oba vřel zdraví moc a moc, Pavle. A dal bych si Bčko.
1: Máme zapsáno.
4: A pane Jablonský, nedáte taky Buriána?
3: No, Vlasta je takovej jakoby složitější hlas trošku. Už jsem ho dlouho nedělal, ale taky ho někdy dělám, no.
1: Tak třeba se ozve z dnešního vysílání. Tak potrénujeme, zvážíme.
3: Uvidíme, zvážíme.
1: Vydržíme na vás potom, když tak.
3: Díky.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na výletě je Marta. Pavličku, já vás zdravím. Zdravím všechny. No a já bych dala Ačko. A mějte se všichni hezky. Ahoj.
1: Zdravíme výletnici Martu.
3: Nasledanou.
1: A pokračujeme s dalšími. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím. A přála bych si Ačko.
1: Ano.
6: A pana Jablonského i pana moderátora. A pan Jablonský je taky jednička s hvězdičkou.
3: Děkuju moc. Krásný den.
1: Ještě není konec školního roku, už se tady známkuje. No,
3: no tak známky jsem ani neměl ve škole.
1: Ne,
3: vůbec ne.
1: Tak tady jich bude těch jedniček, si myslím. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle. I samozřejmě jedničku imitátora.
1: No je to tady.
3: Dobrý den.
4: Děkuju. A přál bych si dvojku Bčko.
1: Bčko, máme zapsáno hlas pro Luďka Sobotu. Díky moc. Mějte se hezky. Tak, pán se ptal, pan posluchač na Vlastu Buriana, ale my můžeme nabídnout vaše, Petře, vystoupení v nejbližší době. Kde pak to bude?
3: No, je pravda, že tam se většinou vejde těch hlasů opravdu hodně. Dokonce se tam i zpívá a podobně. Takže já bych teď nabídl namátkou, co je nejblíž, nejdřív, tak zítra v Českých Budějovicích, to je v kulturním domě Metropol, a pozítří v Brně v prvním patře. Obojí od 19 hodin. Tam se přijďte podívat, protože tam opravdu těch osobností jsou desítky se mnou.
1: A tam uvidíte Petra přímo v akci, jako já ho vidím tady ve studiu. My v rozhlase vám teď nabídneme Halinu Pavlovskou s Jiřím Bartoškem. To je výsledek prvního kola hlasování Humoriády.
7: Pamatuješ si setkání s někým?
8: Tak já jsem zažil podobný takový jako nezapomenutelný setkání, ale zároveň trošku trapas. Když byl Gregory Peck ve Varech, tak v Praze paní velvyslankyně americká dělala večeři, byli jsme tam pozváni, šli jsme si zakouřit na terasu a já servilně jsem se svěřil Gregory Peckovi, že dabuju tady jeho filmy v Česku a že jsem jich udělal dost. On se mě podíval a říká, já bohužel ani jeden váš. Ale myslím docela upřímně. Zaskočil. Tak to bylo podobné setkání a pak mám jako strašně krásné setkání, který je tak jako se propojilo, kruh se uzavřel s mládím. Já v Pardubicích na skřivánku v kině Mír, kde se házeli lopatkou uhlí, jsem jako 14 letý viděl Fanfána Tulipána, kde Gérard Philipp je na střeše a dole stojí Gina Lollobrigida, má ten výstřih a Fanfán říká, je tu nádherný výhled do údolí. My 14 letí jsme se řezali smíky, protože jsme tušili, o jaký údolí se jedná. A já po... A teďkon udělám střih. Ano. Ano. I dneska tuším, o jaký údolí se jedná. A já si před 6 lety, opět je to spojený s Karlovými Vary, jsem přivítal Lollobrigidu a Lollobrigida do mě zavěšená odcházela na večeři, já jsem takhle jenom tak mrknul. Je pravda, že to údolí vypadalo trošku jinak, než tehda v kinu Mír na skřivánku, ale bylo to půvabný a dojemný, že jsem si nikdy nepředstavil v těch 14 letech, že tuto dámu, obrovskou herečku, povedu ke stolu na večeři. Takže to je takový opravdu hezký setkání pro mě.
9: A připomněla mě to, jak se říká, na americké ambasádě, tak tam právě moje zase kamarádka, která byla hrozně, ona tam pracovala, protože mě jako výborně anglicky a žila v Americe, tak. A pak byla doma s dětmi a byla asi 3 roky na mateřské dovolené a pak znovu nastoupila do práce a na, ta její práce spočívala v tom, že hned měli hosty na té ambasádě a ona jako byla nervózní, protože přece jenom vypadla z rytmu a teď chtěla zase ukázat, že všechno je v pořádku, že ona se vrátila zpátky do života a že je stejně výkonná. A při té večeři, která tam byla slavnostní, měla dokonce slovo a pořád mluvila a měla pocit, že to je báječný a tak se smála, vtipy a najednou měla pocit, že ty obličeje těch přítomných jsou sice vstřícné, ale přece jen poněkud strnulé. A pak zjistila, že má sice slovo, vypráví báječně, ale že omylem velvyslanci o své levici rozkrájela biftek na centimetrové kousky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zaspívali, zahráli Mária Čírová, skupina Opět a Radeček a teď opět Petříček Jablonský se svým dalším výběrem. Co pak to bude?
2: Tak přátelé, mám pro vás opět lahůdku, si myslím. Tentokrát se vypravíme do Hovoru H. Miroslava Horníčka za Jiřím Suchým, který bude vyprávět o Jiřím Šlitrovi.
3: Ty jsi tady vzpomínal na Miloše Kopeckýho, já bych si vzpomněl zase na toho Jirku Šlitra, jak jo. On původně se strašně bál vstoupit na scénu, on nechtěl, že odmítal. Dokonce, když jste měl jít poděkovat po Člověku z půdy jako autor hudby, tak jsme ho tam nemohli dostat. A jednou přišel, když jsem psal hru, když jsem psal kus Jonáš a Tingle Tangle, tak přišel, jestli bych mu nenapsal taky roli. Mně spadla čelist, takhle poněvadž to bylo něco nečekaného. No a napsal jsem mu tu roli. No a on začal zkoušet, ale najednou... Já jsem byl jako herecky velice, velice neschopný, dlužno říct. Ale vedle toho Šlitra jsem byl Laurence Olivier. Protože on dokázal jediný vždycky, že když měla přijít jeho replika, tak vstal od piana pomalu takhle a měl takhle ruce od sebe, takový nepřítomný pohled a teď řekl tu větu a zase si sedl. A víc jsme z něj nevyrazili. A tenkrát režisér Mareš, když už se schylovalo k premiéře, tak za mnou přišel a říkal, pane Suchý, já toho Šlitra nemůžu na tu scénu pustit, to nejde. Já jsem říkal, ale pane režisére, pokud vím, tak on angažoval vás, ne vy jeho. Že jo? Tak já jsem řekl, k té premiéře musí dojít, poněvadž jinak prostě. A k té premiéře dojde a on, to je chytrý člověk, ten až uvidí ten debakl, tak on bude ten, který nám to přijde rozmlouvat, že už v tom nechce hrát a tak. Takže, ale jednou to musíme prostě odvést. No a s tímhle se šlo do premiéry, to bylo taková jako špatný vyhlídky. No ale rozjeli jsme to, já jsem hrál jako lev, poněvadž jsem věděl, že musím vynahradit lidem tohleto, že se koukají na toho Šlitra. A hrál jsem, a publikum nás přijalo celkem vlídně a najednou přišel okamžik, kdy Šlitr měl říct první větu, teď vstal, řekl tu větu, ohromnej smích zazněl. Potom řekl druhou větu, potlesk. Při třetí větě už jsem myslel, že uletí střecha u toho divadla. Co to s těma lidma dělalo? No najednou já viděl, že budu muset velmi přidat, abych mu stačil. Poněvadž ona totiž ta jeho nemohoucnost taková, tak oni ty lidi mysleli, že on to tak dělá. Jo? Je nenapadlo, že by člověk s akademickým titulem vylez na scénu a uměl jenom tohle. Oni mysleli, že to tak geniálně hraje a byli nadšený. A takže nejenom, že nám, že Jiří Šlitr už potom nám nevolal, že to jako, že už nechce hrát. Naopak, druhý den v 9 ráno už volal, říkal, tak to večer zase rozjedem, že jo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: My to rozjedeme už teď, nabízíme Jiřího Suchého s panem Horničkem, ale také k tomu do scénky nebo do výstupu Jiřího Šlitra plus Jana Vericha.
4: No to je výborný, já jsem tam ještě chyběl. A pozor, budou to dotazy a na dotazy já umím výborně odpovídat.
1: Tak to je nabídka, která se neodmítá, ale přesto dáme pro další hlasující také možnost B. Tam je Laďka Kozderková s Vlastimilem Bedrnou a Automoto Revue. Takže super. Ačko, silná sestava, Bčko, také silná dvojice. Hlasujte Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Suchý Šlitr, Verich Horníček nebo Kozderková Bedrna. Tak to je výběr pro naše posluchače. V tuto chvíli připomínám, vaše hlasování rád sleduje i Petr Jablonský, náš dnešní host v Humoriádě. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jirka Čerčan. Já vás zdravím i vašeho pana kolegu. Přeji vám hodně zdraví, chtěl bych Bčko.
1: Děkujeme. Mějte se hezky, Jirko, naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Další prosím, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Chlapci, já vás zdravím a protože si Valda nedovede vybrat ženskou, tak mu tam dejte Kozderkovou.
1: Dobře, děkujeme, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Dobrý den.
5: Dobrý, já vás srdečně zdravím, pane Kučeho i pana Petra.
1: Zdravíme.
4: Dobrý den.
5: Prosím, aby si vyprošoval, aby si dělal prčuju jako z aristokracie. To jako pr.
4: Jo, jako prču z aristokracie.
5: Jo, takhle,
4: já jsem přemýšlel, vy...
5: Zvolách je jako...
6: Vy imitujete Karla Schwarzenberga. No tak to mám pěkně, děkuju. No, kolik, tak co to bude, Ačko nebo Bčko? No.
1: Ačko nebo Bčko?
5: Ale jinak musím chlít, že to je ta humoriáda.
1: No jo, to se nám sešlo tady Karlu v tuto chvíli, no jo. Ano, Ačko, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Karel z Krakova a já zdravím moc pěkně všechny a přál bych si Ačko, Vericha a spol.
1: Ano, děkujeme vám. Naslyšenou. Díky moc a zveme dalšího. Kdo je to? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás Pavle i pana Jablonského.
4: Dobré odpoledne.
8: A chlapi, já bych hlasoval pro Ačko.
1: Ačka se vám zachtělo. Dobrá, mám zapsáno. Naslyšenou v tuto chvíli vyrovnáno, naprosto, úplně půl na půl to máme. Kdo to rozhodne? Zeptáme se vás. Dobrý den.
9: Dobrý den, Kroměříž, Ačko.
1: Kroměříž to rozhodla.
4: Dobrý den. Tak Kroměříž.
1: Jdeme na ně.
4: Jdeme.
1: Na tamty, co jsme zmiňovali a zvali, i s Janem Verichem.
10: A vůbec všichni, které tři věci bychom prý si vzali, kdybychom byli vysazeni na pustý ostrov?
11: Já bych si vzal italské prázdniny Jana Vericha, utajené housle Miroslava Horníčka a adresu Jiřího Šlitra.
12: Já bych si vzal Suchýho sebou a Šlitra. A psali bysme ti.
10: Já bych si vzal tři opravdu drahé věci, tři piva. A co ty?
11: Tři kočky.
10: Jaký?
11: Brunety.
10: To je zajímavý, do Antarktidy blondýny a na pustý ostrov brunety, to je zajímavý.
12: Má rozum.
10: No ne, když ta blondýna mu zmizí na tom ledu. Ta bruneta by se líp odrazila přece. S brunetou na křeledové, ježišmarja.
13: Já bych tě mít dvě starosti.
10: Kdyby to byl pustý ostrov Antarktidy, to by si vzal 6 žen. Jak já ho znám. Šlitr, líbí se vám elektronková hudba?
13: Já elektřině nerozumím, já se to...
10: A zkusil jsi někdy elektronkovou hudbu?
13: Vždycky jsem dostal ránu.
10: On, já věděl, že má ránu, ale já...
13: Ty když čteš myšlenky.
10: Já mám někdy blbý nápady. Je tu horko, ano. Chystáte se, to je pro pana Wericha, asi 300krát k větší spolupráci s některým z divadel nebo s československým filmem?
12: Tej se jinej zase.
10: Jo. Na to tež nebo na něco jiného? Na to tež nebo na
12: něco? Na to tež jsem jinek. Já se podle toho zařídím.
10: Dobře, já se zeptám. Jo. Suchý, proč nesložíte o něco o Letči nad Sázavou?
11: Já myslím, že přesně z toho důvodu, proč nesložím něco o Frenštátě pod Rodhoštěm třeba, nebo...
10: Ano.
12: Někde o tam teď. Tam.
10: Jenomže nevím, jestli z Letče nebo z Frenštátu. To se nepozná u Čechů. Uvažoval jste, Wericho, o možnosti spolupráce se Semaforem?
12: Ano, ano, velice rád. Ale oni ne.
10: To není pravda.
11: To tak můžete říct.
10: Jo.
11: A i před lidma ještě.
10: Jo.
12: Tak já, to je vydírání.
10: Tady je otázka na Šlitra. Jestliže doporučí vám Horníček, abyste se oženil, učiníte tak?
13: No, tak špatnej snad nejseš.
1: Humoriáda. Tak uzavřeno toto kolo hlasovací, tak mě napadlo, Petře, nevím, jestli tu otázku máte rád, ale koho nového připravujete?
4: Takhle, já momentálně připravuju pana Turka, jo? Mm-hmm. Samozřejmě, protože už to bylo zapotřebí. No a tak, kdyby se chtěl někdo podívat, udělal jsem si takovou malou zkoušku, jestli můžu udělat reklamu. Zítra budou vysílat 7 pádů Honzy Dětka, tak tam jsem si ho trošku vyzkoušel. Mm-hmm. Tak já jsem na to sám zvědavej, jak to bude znít.
1: Tam odkážeme na naše posluchače.
4: Ano, ano,
1: dobrá.
4: Ano.
1: Teď chceme další hlasování. Vracíme vám, přátelé, do hry Luďka Sobotu. Ten zatím s vámi dnes nebyl ještě, ale možná
14: no,
1: bude.
14: Ano, no. A co je proti mě?
1: Luděk je nespokojen tady na čekačce.
14: Já tady čekám jako nějaký žáček první třídy, člověče. Co tam je proti mě?
1: Laďka Kozderková.
14: No, přátelé, Kozderková, Laďka, ona nemá žádnou laťku, já tady udávám laťku a vysokou laťku, jo? Tak doufám, že nebudete hlasovat pro laťku, ale pro moji laťku.
1: Tak to je rtuťovitý Luděk
14: Sobota.
1: Já jsem
14: to nemyslel zlé, že jo? No, a laťku, já laťce fandím docela.
1: Takový jinak hodnej ten Luděk.
14: Fandím sobě.
1: Dobře, Luděk Ačko, Laďka Bčko, hlasujte SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B. Připomenu, posíláte na číslo 90 01 04, telefon 731 800 900. A teď vám zaspívá Dalibor Janda. Dej si

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: V Humoriádě právě teď probíhá souboj mezi čekárnou OUNZ a Automotor Revii. A ne Luděk Sobota s Miloslavem Šimkem nebo Laďka Kozderková, Vlastimil Bedrna vás budou bavit v další scénce. Necháme to na našich posluchačích, dámy a pánové, jsme připraveni, Petr Jablonský, Pavel Kučera. A vy na našem telefonu, kdo konkrétně v tuto chvíli? Dobrý den.
2: Honza, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já vás zdravím, pánové, oba do studia. A měl bych na začátek takovou prosbičku. Já jsem úplně neslyšel, kdy bude zítra ten Honza Dědek s panem Jablonským.
3: Mělo by to být zítra nějak večer naprimně, ale mám pocit, že kolem 9:30 to začíná, ale nejsem si teda vůbec jistý.
1: Koukněte do programu.
3: Mrkněte se do programu, je to zítra.
2: Určitě se podívám, moc se na to těším.
3: Děkuji.
2: Jsem s váma byl na Honzovi Dědkovi tady na Špilasu v Brně
3: a
2: byla to paráda.
1: Tak výborně.
2: A protože jste trošičku zaloboval, tak bych volil Ačko.
3: No, vidíte to.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
2: Mějte se na
3: shledanou.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: No.
4: Tady Franta, Mariánský údolí.
1: Výborně.
4: A? Já bych teda, jestli můžu, zvolil taky Luďka Sobotu.
1: Můžete.
4: Já už ho měl rád od ranních let. A když jsem se dozvěděl, že se narodil stejného dne jako já, 27. května, tudíž zanedlouho budeme narozeniny, tak mi to jenom potvrdilo. Já se omlouvám Laďce Kozderkové, ale volím Luďka Sobotu.
3: No, máte dobrý vkus, no.
1: Tak přejem všechno nejlepší i vám, už teď dopředu. Mějte se hezky.
3: Tak, ano. Tak,
1: hodně zdraví.
4: Díky, hezký den.
3: Nashledanou.
4: Posluchačům, naslyšenou.
1: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Chtěl bych pozdravit Péťu.
3: Taky zdravím. Kdo tam je na druhé straně?
5: Nepoznáš je podle hlasu?
3: No, řekl bych, že poznám. Já poznám. Je, že by George?
5: Ne. Gianni. Jo,
3: to seš ty, no jo.
1: Kdo to je?
3: To je Italiano, kamarádano, amigo.
1: Kamarádino.
5: Zdravím. Patrika. Dneska jsem ti měl volat. Mám ty na rusky, zapomněli jsme dneska.
3: Aha, no tak hele, tak vidíš to, tak ty voláš do vysílání, ale jinak dneska vysílá pan Kučera teda, dneska tady není Patrik.
1: To nevadí, tady je hlasů dneska s Petrem.
5: Hele, já mám teda Ačko,
1: ano,
5: jo,
1: tak, ano.
5: A to by bylo, jak to půjde, nebo se ozví ty.
3: Dobře,
1: tak čau.
3: Tak jo, Johnny, ahoj.
1: Dobré odpoledne. Halo.
6: Dobrý odpoledne, Pavle, tady Alena Sněžici, já tam zdravím a zdravím pana Jablonskýho a přijím mu hodně štěstíčka, zdravíčka v podnikání.
3: Děkuju.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapsáno.
3: Děkujeme.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď? Halo.
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Petra Jablonského. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
7: Přeju vám taky všechno dobré, ať se vám daří.
3: Hlasuji
7: pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný jarní večer a příjemné probouzení do úterního rána. Všem posluchačům to přeje humoriádnice Růža z Ryknovska. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, nashledanou.
1: Luděk dal tu Laďku hodně vysoko, takže na paní Laďku se zatím moc nedostává.
3: Už jsme jako vyhráli.
1: Ještě ne.
8: Ještě někoho vezměte, my to určitě. Určitě vyhrajeme s Luďou, viď?
3: No to bych prosil.
1: Dobrý den.
9: Takže jsem ve vysílání.
1: Přesně tak.
9: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petříka a Pavlíka.
1: Zdravíme.
3: Taky je zdravíme.
9: A posluchače a dáme si Ačko.
1: Uvidíme, děkujeme. Mm-hmm. Mějte se pěkně, naslyšenou.
9: Taky, naschle, díky.
1: Tak ještě si poslechneme někoho?
3: No.
1: Chceme dalšího, dobrý den.
10: Dobrý den, tady Anička Zlišňová, já vás zdravím, moc vás zdravím. A já bych si psala tu Laďku Kozderkovou.
1: Aspoň tento hlas zachraňuje situaci.
10: Jestli tam nejsou ty techtle mechtle, to je výborné.
1: No to tady zrovna bohužel není, ale souhlasím s váma. Techtle i mechtle.
10: Mějte se moc hezky a
1: i vy. Nashledanou. Zdravíme pěkně a ještě tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, Pavlíčku. Bože na zvěřat. Zdravím vás srdečně i pana Jablonského a chtěla bych Laděnku Kozderkovou a přeju vám krásný zbytek dne a celý týden, ať máte, prožíváte.
3: Děkujeme.
1: A podobně.
11: Radosti.
1: A děkujeme. Děkuji. Krásně. Tak, sice
12: tak to už jsem jako vyhrál, nebo...
1: Nedočkavý Luděk.
12: No.
1: Samozřejmě Laďka měla své zastánce.
12: No.
1: Laďka. Ale Laďka s Luďkem Sobotou byla výš v tu
8: no,
1: chvíli.
8: Tak jdeme na to, ne, na mě nezapomeňte, já jsem tam taky.
1: Ano, pane Šimku, no, samozřejmě.
8: Tak to pustě.
1: Račte se vystoupit z archivu.
12: Jo.
13: To mi doufám vysvětlíte.
12: Já protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
13: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
12: A koho volali?
13: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
12: Na řadle?
13: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
12: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepředměl.
13: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
12: No, já jsem tady byl první.
13: No.
12: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
13: Ano, já vám rozumím, no.
12: Vůbec nikdo tady nebyl.
13: Ano.
12: Na to mám svědky.
13: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
12: Já jsem tady byl první.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: To jo, já jsem tady.
13: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
12: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
13: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Mizérie s dětkem. Jsem radši nešel na počtu dneska.
12: Včera jsem byl na počtě a byl jsem tam taky první.
13: No víš, že jo. Tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, víš? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
12: já
13: sám
12: jsem
13: sebe
12: tady byl první.
13: Jenže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte, když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný, jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
12: Tak já tam půjdu rovnou.
13: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
12: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
13: Tak tam snad jděte, no.
12: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
13: No prosím, pěkně.
12: Ale nepijte to.
13: Proč?
12: Já mám taky něco s ledvinama.
13: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
12: Co?
13: Co vy máte s ledvinama?
12: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
13: To je rozumný.
12: Pač já ani slyšet nepotřebuji poslouchat nějaký jejich voloviny, na to nejsem zvědavej.
14: Polední pauza.
13: No a je to. Jak jste se rozhoupal, tak nám to odpískali.
12: A co říkal?
13: To byla sestra zdravotní.
12: To byla sestra? Já už taky v poslední době špatně vidím.
13: No to není legrace, to vás lituju.
12: Mě nemusí nikdo litovat, milá paní.
13: Já snad nejsem milá paní, já jsem snad ještě milej pán.
12: To máte jedno. V těhle letech už je to jedno.
1: Přátelé, Petr Jablonský tuto scénku zná úplně z paměti, dokázal mi to tady ve studiu. Čím to?
3: No já jsem vlastně svého času, když ještě fungovalo Směšné divadlo Luďka Soboty, ano, tak jsem si dovolil za pana Šimka, když už bohužel nebyl tady mezi námi, za něj trošku zaskočit. Takže jsme tam tak tu scénku hráli, si pamatuju, bylo to moc fajn. Bohužel jsme ji nehráli dlouho, protože to divadlo zaniklo asi rok poté, ale bylo to moc. A já od té doby, vždycky, když já jsem tady byl první, vždycky, když mi někdo někam leze, třeba v autě, nebo v autě se někdo dere přede mě a tak dále. No jistě, já jsem tady byl první. No, je jich hodně těch, kteří chtějí být všude první.
1: Jaké bývají reakce?
3: Reakce na co?
1: Na toho Luďka, když ho použijete, když vás slyší.
3: No, tak vesměs se leknou nejdřív a většinou potom jako se... Jako
1: s humorem ustoupí.
3: Jo, dá se říct, že to funguje. No, Luděk, dobrá nálada. Jo, a mimochodem, víte, co bylo v té lahvičce?
1: Ne.
3: No to byla přece v hýsky,
1: jo.
3: Ale domácí.
1: Ajajajajaj. Dobře, tak jsme to zakončili přípitkem tady s Petrem Jablonským. Děkujeme za návštěvu, bylo to fajn.
3: Já děkuju za pozvání, mějte se krásně.
1: Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.
14: No tak posuň.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda jmenovala Jakuba Landovského zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Sloučení velkých prodejců vstupenek na kulturní akce v Česku zvedlo poplatky za nákup. Skoro 250 tisíc turistů v zimě přenocovalo na jihu Čech, o 17% víc než loni. Pankrác při nás přichází se studenou frontou. Na jihu Čech naměříme maximálně kolem 10 stupňů. Je úterý 12. května. Dobré jitro u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Jakub Landovský se stal vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Vytvoření a obsazení nové pozice schválila vláda, řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Landovský je bývalý velvyslanec při NATO. Už dřív řekl, že se bude snažit, aby vládní výdaje na obranu překonaly 2% hranici. Babiš před týdnem řekl, že si od jmenování Landovského slibuje dodržení cílů NATO. Vláda podle premiéra udělá vše pro naplnění 2% závazku. Ceny vstupenek do divadel a na koncerty v Česku vzrostly za 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat námi oslovených pořadatelů. Částečně za to můžou rostoucí poplatky za samotný nákup lístků.
2: V Česku se pod hlavičkou estonské PLG spojily ticketingové společnosti GoOut, Ticketportal a Ticketstream. Podle Oldřicha Brzobohatého z menší ticketingové společnosti SMS Ticket tím vznikl dominantní hráč, který si účtuje moc velké poplatky.
3: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí 8%, pro návštěvníka se poplatek zvýšil na 3,5% z nějakých 15 korun.
2: Generální ředitel PLG Czech Republic Lukáš Jandač namítá, že je to hysterie. Podle něj pouze tři různé systémy spojili do jednoho.
4: Jediné, co jsme udělali, je to, že jsme zprůměrovali ty hodnoty a vlastně jsme vypustili nový model, který je spravedlivější.
2: Podle Jandače byl starý systém pro prodejce lístků neudržitelný. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Bezmála 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než v loni, vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
5: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Strakonice po 8 měsících dokončili opravu ulice Pohraniční stráže. Důvodem rekonstrukce byl dlouhodobě nevyhovující technický stav vozovky i navazující infrastruktury. Oprava ulice si vyžádala 14 000 000 korun, informovala o tom mluvčí radnice Markéta Bučoková. Stavební práce zahrnovaly celkovou opravu ulice, včetně nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Sport. Basketbalisti Brna postoupili do semifinále play-off nejvyšší soutěže. V rozhodujícím 7. čtvrtfinále doma zdolali Děčín 98-78 a sérii celkově ovládli 4-3 na zápasy. Mezi elitní čtveřicí nastoupí Brňané proti Pardubicím, druhou semifinálovou dvojici tvoří Nymburk a Opava. Počasí. Na jihu Čech očekávejte proměnlivou oblačnost, místy přeháníky ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 8 až 11 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Českých Budějovicích počítejte s novou uzavírkou ulice Kapitána Nálepky v Mladém, a to kvůli rekonstrukci kanalizace. Silnice bude

0: bude zavřená do konce června. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Pět hodin a k tomu 4,5 minuty. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v úterý 12. května. Dobré ráno a hezký den přeze studia Luboš Voráček.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek 8,5 minuty po 5. hodině dospíval píseň Nedělní ráno. Samozřejmě dnes je úterní ráno, tak pěkné úterní ráno 12. května přejeme z našeho vysílání. Ten dnešní den už je 130. nebo s tím 32. dnem tohoto roku, do konce roku zbývá 233 dní a svátek dnes mají Pankrácové. Základem mužského jména Pankrác je řecké jméno Pankrátios, které se vykládá z Pankration, tedy celkový závod, anebo víceboj. A nebo také se vykládá z Pankrates, v tom případě tedy všemocný nebo vševládný. Pankrácům k svátku všechno nejlepší. Mimochodem ve spojení římskokatolického kalendáře s meteorologií je tedy svatý Pankrác první ze tří zmrzlých nebo ledových mužů v lidové pranostice vyjadřující severní až severozápadní proudění vzduchu s teplotami ještě kolikrát pod bodem mrazu. Dalšími dvěma zmrzlými jsou Servác a Bonifác. V roce 1743, právě 12. května, byla Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. Byla to takzvaná korunovace na usmířenou. V roce 1905 byl v Praze ukončen provoz koně spřežné tramvaje, takzvané koňky. A ještě vzpomeňme rok 1945, to se na Příbramsku u Milína střetla poslední německá bojící vojska s Rudou armádou. 12. května roku 1884, na den přesně dva roky po premiéře cyklu Má vlast, zemřel Bedřich Smetana, významný hudební skladatel období romantismu, bylo mu 60 let. V roce 1999 zemřela ve věku 81 let Valerie Kaplanová, filmová a divadelní herečka, která mimo jiné stvárnila také kdysi dávno Bábu Tutovku. A ještě vzpomeňme rok 2006, to zemřel rodák z Prachatic, Karel Beneš, biolog, věnující se české rostlinné anatomii a cytologii. 12. května roku 1763 se v Táboře narodil Antonín Josef Zíma, spisovatel, buditel a knihtiskař. 78. narozeniny by dnes měl hudebník a režisér Ivan Král a 51. narozeniny dnes má David Kostelecký, sportovní střelec, který získal na letních olympijských hrách v roce 2008 zlatou medaili a v roce 2021 pak stříbrnou medaili ve střelbě na trap. Vám, kteří dnes také máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší k narozeninám, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před 17:15 pro vás máme informace o počasí. V noci bylo, nebo respektive během první poloviny noci, srážek plošně ubývalo, včetně bouřek, kránu se oblačnost začala protrhávat a místy se dál také ale vyskytují přehánky v polohách nad 700 metry i srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 6 až 3 stupni Celsia, na horách od +2 to -1 stupni. Pankrát přinese výrazné ochlazení, přehánky a také větrno a chladno. Dnes nás tedy čeká proměnlivá oblačnost, místy přehánky, srážky budou v polohách nad 700 metry smíšené nebo sněhové, hranice snížení pak večer stoupne na 900 metrů. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 8 až 11, na horách 3 až 6 stupňů Celsia a vár by měl mírný, během dne pak přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, ale večer pak bude slábnout. Rozpilové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď pro dnešní den ukazuje jedničku a to je mírná zátěž. A podíváme se také hned po ránu na SMSky. Přišla zpráva z Kamenice nad Lipou, kde je zataženo po dešti 7 stupňů. Pohodové úterý přeje všem Věra. Věru děkujeme, do Kamenice nad Lipou přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí jsou závislí na léčbě pomocí inhalátorů. Vědci z Hradce Králové se rozhodli ověřit, jestli jej používají správně. Spolupráce lékařů, farmaceutů a také specialistů na výpočetní techniku by měla přinést také mobilní aplikaci, o které bude řeč za chvilku v reportáži, ale ještě předtím Lucie Vondráčková.

0: Až milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili také zdravotníky, kteří se o nemocné starají. A výsledkem dlouhodobého výzkumu má být také aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže.
1: Nedělá mi to žádný potíže, ono na tom nic není totiž. No.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
3: Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
1: Tak teď jsem poučený.
4: Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
1: Jo.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
5: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytvářejí z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
6: My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
4: Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
6: Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Snímáme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
2: Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
7: Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají úplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
1: A teď jsou tady zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
6: Půl šesté.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Kvůli nedávné kauze s kontaminovanými kojeneckými mléky chtějí ministerstva zdravotnictví a zemědělství zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Někteří rodiče a lékaři totiž české úřady kritizují, že na situaci zareagovali pozdě. V mlécích po celém světě se objevil toxin cereulit, který způsobuje zvracení nebo průjem. Podle ministerstva zdravotnictví je v Česku podezření na otravu u 23 dětí. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé. Bývalý ředitel České televize Jan Souček nemá nárok na vyšší roční odměnu a jeho odvolání bylo zákonné, rozhodl o tom soud. S žalobou se na něj Souček obrátil kvůli svému konci na postu šéfa veřejnoprávní televize v květnu 2025. Reportážní fotografie nejsou jen disciplínou současných fotografů. Věnovali se jim už například Josef a František Seidlovi v první polovině 20. století. Přesvědčit se o tom můžete dnes od 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Fotografie bude promítat a komentovat Petr Hudičák. Lidé v Písku mají dnes možnost spojit se online s čtenáři z německého partnerského města Deggendorf. Znalost němčiny je podmínkou účasti. Jazyk si můžou díky akci procvičit a dozvědět se například, jak se žije v sousedním Bavorsku. Začátek česko-německého klubu online bude v 16:30 ve studovně Písecké knihovny na Alšově náměstí. Ještě počasí. Proměnlivá oblačnost s přeháňkami, na horách se sněžením. Nejvyšší teploty kolem 10, na horách kolem 4 stupňů Celsia. Přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy. Biozátěž na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Stavební práce uzavřely silnici první třídy z Jindřichova Hradce do Tábora. Úsek mezi obcemi Pleše a Záhoří nedaleko Kardašovy Řečice se bude objíždět až do 2. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Plánujete na léto brigádu? No tak právě teď je nejvyšší čas si zařídit právě brigádu. Zájemců je totiž hodně a nabídek pomalu ubývá. Kde ale brigádnici chybí a kolik si letos tedy brigádnici mohou vydělat, o tom bude řeč za chvilku v reportáži. Ale ještě předtím dáme po ránu trocha hudby. Teď je tady kapela Elán s písní Sestrička s Kramárou.

0: Jdeme na brigádu. Nabídka letních brigád je letos oproti předchozím rokům nižší, vyplývá to z dat personálních agentur. Některé pozice totiž postupně nahrazuje umělá inteligence. Například na Vysočině může na jediné brigádnické pracovní místo v některých oborech připadat až 30 uchazečů.
1: Já jsem si představoval nějakou třeba zmrzlinu, nějaký točení zmrzliny, no, to jsem bohužel nenašel nic takového. Ale nevím, no, jako mzda mi je docela jedno, cokoliv, co mi dá peníze, budu rád, jo.
2: Lukáš Horáček je studentem prvního ročníku střední průmyslové školy v Jihlavě. Letní brigádu si začal hledat už v půlce března.
1: Ptal jsem se v těch obchodech, jako je třeba Albert, Kaufland a tahle. Tam mi většinou dali přihlášku, to jsem vyplnil, ale vždycky tam říkali, že úplně nedávají moc velkou šanci na to, jestli tam dostanu, protože tam nás je hodně lidí.
2: Právě o brigády v supermarketech je hlavně mezi středoškoláky stále zájem. Podle Jindřicha Hodka z personální agentury Index Nosluš na jednu takovou nabídku připadne až 10 uchazečů.
3: Ty supermarkety patří k nějakému tomu průměru. I z toho důvodu, že ty supermarkety mají poměrně velkou fluktuaci. Když budu brát ty nejatraktivnější místa z pohledu brigádníků, jako nějaká kancelář, recepce, jo, nějaký muzeum, festival a tak dál, tak tam ten předlak je výrazně větší a je to klidně 20-30 kandidátů.
2: Opačný problém ale trápí zemědělce. Podle zootechničky Dariny Pouvové z Třebíče je právě v tomto odvětví brigádníků nedostatek.
4: Protože je to obecně náročná práce, hlavně fyzicky, a každý úplně o to zájem nemá. Primárně k nám chodí na brigádu studenti zemědělských či veterinárních škol, mají to v rámci praxe a hlavně mají k tomu nějaký cit, což je pro nás velice důležité.
2: Letošní nabídka brigád je zároveň v porovnání s loňskem zhruba o 10% nižší. Podle Jindřicha Hodka za to může celkové ochlazení ekonomiky, ale i rozšíření umělé inteligence.
3: Hodně populárních brigád, které šly dělat i vlastně během roku, jako i pomocní v marketingu a podobné věci, případně na nějaký lince zákaznické podpory, tak to vlastně všechno je v tuhletu chvíli řešen formou nějakého chatbotu nebo AI chatbotu a v podstatě dá se říct, že na tohleto brigádníci nejsou.
2: Z celkové nabídky letních přivýdělků na Vysočině jich je asi 70% manuálního charakteru. Vyplývá to z dat agentury Index Nosluš. Brigádníci si při nich přijdou zhruba na 140 až 160 korun na hodinu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 6:45 pro vás máme informace o počasí. Nejprve se zazpomínáme, jak to bylo v noci. Během první poloviny noci srážek plošně ubývalo, včetně bouřek. K ránu se oblačnost začala protrhávat, ale místy se dál vyskytují přehánky, v polohách nad 7 cm srážky smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 6 až 3 stupni Celsia. Na horách bylo od plus 2 k minus 1, takže i pod nulou bylo. Je tady Pankrác, ten přinese výrazné ochlazení, přehánky, také větrno a chladno, tak dnes nás čeká proměnlivá oblačnost, místy přehánky. Srážky budou v polohách nad 7 cm smíšené anebo sněhové, ta hranice sněžení večer stoupne nad 900 metrů, večer pak budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 8 až 11, na horách 3 až 6 stupňů Celsia a vád by dnes měl mírný, během dne přechodně čerstvý, západní až severozápadní vítr, rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km za hodinu, ale večer pak bude vítr slábnout. Rostylové podmínky, ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Ve středu bude velmi studené ráno. No, během dne pak bude tepleji než dnes. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne bude převážně oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky, později večer pak zítra začne od severozápadu přibývat oblačnost a přehánky související s blížící se studenou frontou. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 4 stupně až 0, tedy místy můžou být přízemní mrazíky. A nejvyšší denní teploty zítra 12 až 16 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný, jeho západní až západní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. A to bude zítra. Teď se vrátíme k dnešnímu dni, úterý 12. května. Dívám se na zprávy, vidím, že přichází další SMSky. Mezi nimi je také zpráva od Marie z Plané nad Lužnicí, která píše, že mají 8 stupňů, zataženo, velký studený vítr a je po dešti. Tlak 1001 hektopaskal. A všem krásný den přeje Marie. Marie, děkujeme. Ve větrní je 7 stupňů, pod mrakem a prší, píší a zdraví Zuzka a Honza, taky za tuto zprávu děkujeme. A ještě tu mám také SMS-ku z Trhových svinů. Po včerejší bouřce a kroupách je větrno, 5 stupňů a pěkný den přeje všem z Trhových svinů Boža. Bože, děkujeme a přejeme také hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7 minut před 6 hodinou raní pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Běh pro paměť národa v areálu, tedy bude v areálu Vodník ve Vimperku. Start na 1 km a také 5 km bude v 17 hodin a každý závodník může svůj běh věnovat někomu, jehož příběh chce připomenout. V muzeu středního Pootaví ve Strakonicích začne v 17 hodin přednáška archeologa Vlastimila Krále k výstavě Otava Strakonická. V domě Štěpánka Netolického v Třeboni je dnes na programu komentovaná prohlídka k výstavě Tři na šňůře s Janem Homolou a kurátorkou Reny Muzik. Ta začne v 16 hodin a 30 minut. Reportáže na fotografiích obou sajdlů, to je název přednášky s promítáním reportážních snímků z řemeslné dílny Josefa i Františka Sajdla, začne v 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově a přednášet bude kurátor muzea fotoateliér Sajdl Petr Hudičák. Městská knihovna Tábor pořádá od 15 hodin a 30 minut herní odpoledne s deskovými hrami pro děti od 7 do 12 let, ale také pro dospělé. V klášteře ve Zlaté Koruně připravili v souvislosti s oslavami konce druhé světové války výstavu prací maďarských umělců. Letos tam vystavují díla autorky RŽB Cabů Šefunko. AI Café, neformální setkání zájemců o světě AI neboli umělé inteligence, začne v 17 hodin v městské knihovně v Táboře. A ještě jedna pozvánka. Historik Ivan Slavík bude od 16 hodin a 30 minut přednášet o kleti v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Pořad je věnovaný přírodnímu a kulturně historickému pohledu na nejvyšší horu Blanského lesa.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Hasiči měli kvůli silným bouřkám desítky výjezdů, hlavně na jihu Moravy a na Vysočině. Radary přinesly Vimperku za 6 let 150 milionů korun. Přestupků postupně ubývá. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou. Bude chladno a větrno s přeháňkami. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Trojice úsekových radarů přinesla Vimperku na Prachaticku přibližně 150 milionů korun za posledních 6 let. Většina zisku z pokut jde zpátky do posílení bezpečnosti na silnicích. Celkový objem vybraných peněz za rychlou jízdu ale poslední roky klesá. Počet radarem zaznamenaných přestupků se snižuje.
3: Oproti roku 2021, kdy jsme dostali kolem 18 milionů, v loňském roce to bylo 6 milionů, tak ten trend je rozhodně sestupující.
4: Vysvětluje starostka Vimperka Jaroslava Martanová z hnutí STAN. Ministerstvo dopravy podle mluvčího Františka Jemelky plánuje výnosy z radarů převádět do státního rozpočtu.
5: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků pro to, aby pokryly provoz z radarů.
4: Radnice ve Vimperku by radary v ulicích kvůli vyšší bezpečnosti i přes schválení novely nechala. Z Vimperku Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Rekonstrukce čeká základní a mateřskou školu na náměstí Mikuláše z Husy v Táboře. Radní schválili zadání výběrového řízení na zhotovitele. Město za novou omítku a modernizaci sociálního zařízení ve všech patrech budovy zaplatí více než 5 milionů korun. Místostarostka Lenka Horejsková z TOP 09 dodala, že rekonstrukce bude probíhat během prázdnin. Nejoblíbenější knihou loňského roku se v anketě Kniha dětského srdce stala Kronika beskydských draků. Její autor Jan Tkáč sbíral inspiraci vycházkami do Beskyd. Druhou příčku obsadil deník Malého poseroutky od amerického spisovatele Jeffa Kinneyho, který v anketě bodoval už po 18. Třetí místo patří titulu Harry Potter a kámen mudrců od britské autorky Jo Rowlingové. Výsledky 33. ročníku ankety, která taky nese jméno Václava Františka Suka, učitele a propagátora literatury pro děti, pořadatelé vyhlásili v pražském Doxu. Poprvé po 15 letech se vítězem stala jiná kniha než deník Malého poseroutky nebo Harry Potter. V anketě letos hlasovalo 2000 dětských čtenářů. Sport. O trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slávia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku, pokračuje Tvrdík.
6: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší, se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu. Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte proměnlivou oblačnost, místy přehánky ve vyšších polohách a na horách srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou ustávat. Teploty vystoupí maximálně na 8 až 11 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr zesílí na čerstvý nárazový, biozátěž je mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Zuženými pruhy se jezdí na výjezdu z Jindřichova Hradce směrem na Pelhřimov. V Jarošovské ulici opravují kanalizaci. Dejte si tam pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Šest hodin k tomu

4 a 3 čtvrtě minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 12. května. Dobré ráno a hezký a klidný den přeje ze studia Luboš Voráček. Týden rané péče upozorňuje na to, jak důležité je zachytit potíže ve vývoji dítěte co nejdříve. Rodinám dětí se zrakovým postižením nově pomáhá speciálně vybavená ambulantní místnost, která je tady u nás v Českých Budějovicích. Co všechno umí a pro koho je přesně určená, uslyšíte za pár minut v reportáži, ale ze všeho nejdřív je tu kapela Olympic.

0: Rodinám dětí s postižením anebo vývojovými komplikacemi je věnovaný aktuální týden rané péče. Začal včera. Ta kampaň připomíná, jak důležitá je včasná odborná pomoc a podpora rodin hned při prvních pochybnostech o vývoji dítěte. V Českých Budějovicích ji nově doplní také speciálně vybavená ambulantní místnost pro děti se zrakovým handicapem, která vznikla za podpory nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Modrou.
2: Mareček vysypal barevná plastová auta do takové svítící krabice.
1: Některý jsou nějaký sportovní auta, prohlídni si je. Tak si je můžeme různě rozstřídit i podle barev a i podle toho, co to je za auto.
3: Lapujeme. Tady je.
2: S úkolem Marečkovi pomáhá zraková terapeutka Kateřina Doskočilová.
1: Tady vlastně zkoušíme zrakové rozlišování, zrakovou percepci. A máme to je nasvícený, aby vlastně byly detaily těch aut lépe vidět a Mareček to mohl zrakem lépe rozpoznat.
2: Celá tahle místnost slouží ke stimulaci zraku.
1: I k diagnostice. Děláme tady v prvé řadě funkční vyšetření zraku, kdy zjišťujeme zrakové funkce dětí, zrakové dovednosti a jak ty děti vlastně svůj zrak využívají v tom běžném denním životě. A následně to slouží ke stimulaci zraku, zrakové terapii.
2: Je tady takový nízký stůl, kde sedíte s dětmi i s rodiči. Pak tu jsou magnetické tabule, jak bílé, tak černé. Dominantně určitě i interaktivní tabule, která je pohyblivá. Dá se s ní posouvat nahoru a dolů podle výšky dítěte.
1: Ta nám umožňuje jak vyšetřovat základní zrakové funkce, tak ale i následnou terapii. Je to bezvadný v tom, že to děti baví.
2: Místnost vznikla kvůli velké poptávce po rané péči a zejména po stimulaci zraku, říká ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
4: Protože máme dvě zrakové terapeutky aktuálně v týmu, tak jsme jim chtěli umožnit vlastně to vyšetřování paralelně v obou místnostech a můžeme být teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření a rodiče třeba nemusí za tím vyšetřením u zrakového terapeuta cestovat do Prahy, do Plzně a nebo na Vysočinu, protože jiná ordinace zrakového terapeuta tady není.
2: Vybudovat ambulantní místnost vyšlo na zhruba 200 tisíc korun.
4: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška. Jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli. Jednak jsme tedy ve zvláštním projektu získali digitální displej, který nám nesmírně pomáhá. A za druhé jsme mohli nakoupit i vybavení, jako je nábytek, testy a všechno, co jsme do té místnosti potřebovali.
2: Novou ambulantní místnost se budou moct zájemci prohlédnout ve čtvrtek. Den otevřených dveří bude určený hlavně pro odborníky a rodiče, kteří mají pochybnosti o vývoji zraku svého dítěte. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě minuta a 3/4. Máme pro vás informace o počasí. V noci, respektive během první poloviny noci, srážek plošně ubývalo, včetně bouřek. K ránu se oblačnost pak začala protrhávat a místy se dál ale vyskytují přehánky, v polohách nad 700 metry i srážky smíšené anebo sněhové. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 6 až 3 stupni Celsia, na horách to bylo plus 2 až minus 1 stupeň. Je tu Pankrác, ten přinese výrazné ochlazení, přehánky, větrno a také chladno. Během dne nás čeká proměnlivá oblačnost, místy přehánky. Srážky budou v polohách nad 700 metry smíšené nebo sněhové. Hranice snížení se pak večer posune a stoupne nad 900 metrů. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 8 až 11, na horách 3 až 6 stupňů Celsia a vár by měl mírný. Během dne pak přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr rychlostí 4 až 8 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině. Ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď pro dnešní den ukazuje jedničku a to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kapela Jelen dohrála 7:07. Až bude odpoledne po 13. hodině, tak odvysíláme pořad Alex a host. Koho si Alexandra Minářová tentokrát je pozvala?
1: Hostem Alex a host bude fotograf Robert Vano. Proč mu nevyšla kariéra herce? Jak dlouho po ní toužil? Vzal by roli ještě dnes? Jakou výstavu plánuje? A na co je nejvíce pyšný? A přiměla ho vážná nemoc přestat kouřit? Poslechněte si nás v Alex a host po 13. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl sedmé.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude moct svým nařízením regulovat ceny nafty a benzínu. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který jí to umožní. Ten prošel sněmovnou ve stavu legislativní nouze a senátoři ho odmítli. Poslanci ho proto museli prohlasovat znovu. Zákonem vláda reaguje na růst cen ropy, který způsobila krize na Blízkém východě. Od 8. dubna už ceny paliv stropuje svými výměry ministerstvo financí. Ministři nové maďarské vlády Pétera Magyara dnes složí sliby. Už včera své plány představovali poslancům v jednotlivých parlamentních výborech. Nového premiéra parlament potvrdil v sobotu. Maďar slíbil změnu stylu vládnutí, nápravu vztahů s Bruselem nebo obnovu nezávislosti veřejnoprávních médií. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly v Česku nově dělat jen vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Operace jícnu, jater nebo slinivky se mají přesunout do specializovaných center s největšími zkušenostmi. Podle rezortu má reforma pacientům zajistit bezpečnější péči a lepší výsledky léčby. Historik Ivan Slavík bude dnes přednášet o kleti v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tuto jihočeskou tisícovku představí z přírodního a kulturně historického pohledu. Přednáška o nejvyšší hoře Blanského lesa začne v 16:30. Muzeum Jindřichohradecka uspořádá cestovatelskou besedu s Čecho-Australanem Antonínem Tony Růžkou. Víc než čtvrtstoletí žije v Austrálii. Posledních 6 let tráví na cestě napříč kontinenty, významnou část z toho v Africe. Setkání doprovázené promítáním fotografií právě z tohoto kontinentu začne v sále Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici v 18 hodin. Ještě počasí. Většinou oblačno, přeháňky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty kolem 10, na horách kolem 4 stupňů Celsia. Přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy, biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Prachaticku počítejte s uzavřenou silnicí na hrázi Husinecké přehrady nebo taky Gregorovy ulice v Netolicích směrem na Lehenice. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Je 17:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Přišli ledoví muži, Pankrác, Servác a Bonifác, takže určitě neuškodí, když si v jeho české vlastivědě připomeneme jinou trojici. To je také zima, Anděl, Mikuláš a Čert. I když to tedy bude trochu v jiné podobě, protože se vypravíme do druhé poloviny 19. století, kde na jihu Čech chodívali hned 3 Mikulášové. Ten dnešní díl jeho české vlastivědy připravil archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček a za chvilku ho uslyšíte.

Was Zub gemacht.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V Jihočeské vlastivědě vám vysvětlíme, proč v Křtěticích nechodil jen jeden, ale hned tři Mikulášové. Součástí mikulášského průvodu bývají tradičně Mikuláš, čert a anděl, popřípadě čerti a andělé. V Křtěticích byste však ještě ve druhé polovině 19. století v tomto průvodu hledali anděla marně. Ve vsi totiž chodili rozdávat na dílku tři Mikulášové a jeden čert. Dospělí toto neobvyklé složení vysvětlovali dětem po svém. Jeden Mikuláš byl prý z Němčic, druhý ze Štětně a třetí z Krče. Neboť v těchto obcích byly tehdy kostely zasvěcené právě svatému Mikuláši. Také jejich oděv se vzpíral typickému úzu, kdy si Mikuláše představujeme v ornátě s biskupskou mitrou a berlou. Křtětičtí Mikulášové na sobě měli dlouhé bílé košile a zástěry a na hlavě vysoké čepice ze slámy, takže stébla jim zakrývala tvář a spod slámy jim vlály dlouhé fousy zhotovené z koudele. Místo berlí drželi v rukách malá košťátka a košíčky s nadílkou, kterou zpravidla tvořily ořechy a jablka. Od dětí tehdy nevyžadovali básničku, ale znalost modliteb. Bojácné děti pronášely modlitby se sklopenýma očima a neodvažovali se na ně ani pohledět. Ty všímavější však tušili, že to s původem Mikulášů nebude tak žhavé, neboť se všichni nápadně podobali místním čeledinům.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fliebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fliebauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Za studenou frontou k nám proudí chladnější vzduch od severu. Aktuálně na jihu Čech máme oblačno až zataženo s přeháňkami na severu kraje a na Šumavě jsou potom přeháňky i sněhové. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia, na Šumavě lehce nad nulou. A nejnižší teplotu dnes naměřilo Plechí, a to minus 1,2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo a beze srážek. Teplota je rovných 7 stupňů Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo se sněhovou přehánkou, teplotu pouhých 0,2 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Kolem výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám bude od severozápadu proudit stále chladnější vzduch. Zároveň počasí u nás částečně ovlivní tlakování že ve vyšších vrstvách atmosféry. Odpoledne bude převážně oblačno, místy přechodně se zmenšenou oblačností a přehánkami, které v polohách nad 800 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální denní teploty budou pouze mezi 9 až 12 stupni Celsia, takže ochlazení oproti včerejšku. Na horách potom kolem 5 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat čerstvý severozápadní 5 až 9 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. A večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice mírná zátěž.
1: I když tady dnes na Pankráce žádné horko nebude, tak na teplotní rekordy asi nemáme, že? Dnes.
2: Na teplotní rekordy nemáme. Ty maximální teploty byly naměřeny k dnešnímu dni v roce 1945, a to 30,7 stupně Celsia. Nejnižší minimální teplota potom v roce 1928, a to minus 3,6 stupně Celsia.
1: Tehdy byla zima. Co slunce, v kolik vyšlo, v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 24 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 34 minut.
1: A jak bude zítra ve středu?
2: V noci bude zpočátku oblačnosti ještě více a během noci pak bude postupně vyjasňovat. Přehánky se potom budou vyskytovat pouze lokálně, a to převážně na Šumavě, a v polohách nad 800 metrů stále i sněhové nebo smíšené. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 3 stupni až nulou a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude v noci mírný, západní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne pak převážně oblačno, jen ojediněle se potom budou vyskytovat přehánky a později večer od severozápadu začne přibývat oblačnosti i přehánek. Maximální denní teploty budou o trošku vyšší než dnes, mezi 12 až 15 stupně Celsia, na horách kolem 9. Vítr bude přes den mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek také na jedničce mírná zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fliebauer. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta jinam, divoká honba a teď také nově Smrt ostnatého hada. To jsou tituly šumavské trilogie Jiřího Šestáka. A kniha Smrt ostnatého hada, která řadu uzavírá, právě teď také vyšla. O knize budeme mluvit s Jiřím Šestákem v knižní hlídce. Tady je ukázka.
1: Když jsem napsal Cestu jinam, tak jsem napsal jakýsi úsměvný nebo hořko úsměvný příběh z konkrétního místa Šumavy kolem Vítkova kamene a svatého Tomáše a ty vesničky, to okolí kolem, zaniklý vesničky. A vypsal jsem se, měl jsem pocit, že vlastně to stačí. Ta knížka se líbila lidem, kteří to přečetli a říkali, akorát je to krátký, jak to pokračovalo, že jo. A já jsem vlastně na to nebyl připraven, že bych měl rozvržen nějaký koncept nějakého širšího příběhu, ale jsem dostal vlastně nápad napsat z toho samého místa příběh, ve kterém figurují především mladí lidé, o 30 let dřív, než byla cesta jinam, když se stavěla železná opona, byli vyhnaní původní obyvatelé a už se tam střílí, už tam jsou první mrtví a oni se účastní rozebírání těch chalup, vyhazování kostela do povětří, školy do povětří. Je to nějak zasahuje. Ta snaha byla přiblížit přes tento příběh, co to ten komunismus byla. No a když zase čtenáři, když to přečetli, tak říkali, no tak to bylo 51. potom 180. cesta jinam, byť to bylo psaný vlastně prohozeně, no a co bylo dál, že jo? A na to jsem neuměl zase odpovědět, až zase člověk dostal nápad, respektive napsal jsem povídku, kterou i váš rozhlas dokonce natočil. A ta povídka byla z listopadu, prosince 89, z doby sametové revoluce. A tam se vlastně zrodil ten nápad napsat tu třetí část, že vlastně se podívat na ta místa v době revoluce, sametové revoluce, kdy se střihá ostnatý drát v Rozvadově Dinsbier Genscher jako ministři zahraničních věcí, kdy najednou lidi mohli projít na druhou stranu, aniž by je někdo zastřelil a půl roku předtím by je zastřelili. Že ty lidi, jak nachází v sobě pocit svobody, ale zároveň tu frustraci, že teď můžou, teď se nic nestane, tak proč jsme tady 40 let byli jak v koncentráku?
0: Reprízu rubriky Knižní hlídka odvysíláme krátce po 10:45. Dnes dopoledne. A teď Vaby Daněk. Tak je jako...

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu U Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.

0: Dnes zájemcům doplní aktuální výstavu ve Strakonickém muzeu. Na jihu Čech bude během dne foukat čerstvý vítr, k tomu občas zaprší. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Speciálně vybavená ambulantní místnost v Českých Budějovicích nově slouží rodinám dětí se zrakovým postižením. Zrakové terapeutky ji využívají pro diagnostiku i zrakovou stimulaci. Vybavení místnosti stálo zhruba 200 tisíc korun, dodává ředitelka Českobudějovické pobočky Společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
1: Velmi nám s tím pomohl nadační fond Českého rozhlasu ze sbírky Světluška, jinak bychom tu místnost vůbec vybudovat nemohli. Jednak jsme tedy ve zvláštním projektu získali digitální displej, který nám nesmírně pomáhá. A za druhé jsme mohli nakoupit i vybavení, jako je nábytek, testy a všechno, co jsme do té místnosti potřebovali.
0: Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení lidé během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. V Česku přibývá podnikatelů. V prvním čtvrtletí letošního roku jejich počet stoupl o tisícovku na 1 milion 180 tisíc. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení. Nejvíc lidí, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, eviduje správa v Praze 226 tisíc. Nasleduje Středočeský a Jihomoravský kraj. Nárůst podnikatelů podle odborníků odráží tzv. Schwarz systém. V něm pracují jako živnostníci i lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní. V minulém roce vzrostl počet podnikatelů celkem o 25 tisíc. Přednáška Vlastimila Krále v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích dnes upozorní na archeologická místa kolem řeky Otavy na Strakonicku. Výklad navazuje na výstavu Otava Strakonická. Další informace doplnil archeolog muzea Vlastimil Král.
2: Budeme tam mít takový průřez všemi důležitými archeologickými lokalitami od pravěku až po raný středověk a představíme si takové nejdůležitější nálezy, které byly nalezeny v úplně nejbližší blízkosti řeky Otavy na Strakonicku.
0: Přednáška začíná v 17 hodin. Sport. 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou Praha. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1008 hektopaskalů. Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, odpoledne místy málo oblačnosti. Po celý den přehánky nad 800 metry i sněhové. Večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr bude přechodně zesilovat na čerstvý nárazový a večer bude slábnout. Biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi počítejte na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic. U Němčic se srazilo nákladní auto s osobním, brzdí se do kolon. A novou nehodu máme hlášenou z Táborska. Z Radenína tam se střetla dvě osobní auta. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Sedm hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a to v úterý 12. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. Už ve čtvrtek se v Českobudějovické Stromovce bude běhat pro Adru. O dobročinném běhu si budu povídat s naším ranním hostem krátce po 7:30. Do té doby toho z našeho vysílání hodně uslyšíte. Za chvilku to bude rozhlasový slupek, ale ze všeho nejdřív Janek Ledecký.

0: Janek Ledecký dospíval 9,5 minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš rozhlasový sloupek a máme ho pro vás připravený i dnes, v úterý 12. května. O čem bude ten dnešní? Bude o samoobslužných pokladnách. Patříte mezi jejich příznivce anebo mezi odpůrce? Slovo teď má Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Na sociálních sítích se nepohybuji a tak ke mně ona informace dorazila až zprostředkovaně a se zpožděním. Prý se zvedla na sítích vlna odporu proti samoobslužným pokladnám v supermarketech s výzvami k jejich bojkotu. Proč by měl zákazník dělat práci za obchodníky, kdyby aspoň vlastnoručně namarkované zboží bylo levnější než u pokladny s lidskou obsluhou, ale takhle? Nevím, jestli se tahle vlna ještě vlní, nebo už vyšuměla dostracena, jako mnohé jiné jevy virtuálního světa. Nicméně, nějak jsem ten bojkot nezaznamenal. Naopak jsem si všiml, že se samoobslužné pokladny objevují i jinde než v supermarketech, třeba v drogeriích. A i benzín se už dá u některých pump nabrat a zaplatit bez lidského prostředníka. Možná ta výzva nepadla na úrodnou půdu, možná přece jen pozitiva samoobsluhy převažují nad negativy. Pro mě tedy určitě. Nikdo vám ve frontě u pokladny nefuní na záda, ani vám nenajíždí na paty svým nákupním vozíkem. U samoobslužky máte sami pro sebe docela slušnou diskrétní zónu a není tam taky žádný pohyblivý pás, který k rukám pokladní sune nákup dalšího zákazníka. A ten se na vás mračí, jelikož ho zdržujete, protože za pokladnou teprve ukládáte svůj nákup do tašky a překážíte. Navíc, systémy automatických pokladen se v jednotlivých obchodech mírně, ale přece jenom liší, takže člověk nezakrní a neustále musí rozvíjet své technické dovednosti, aby nebyl za ňoumu. A hlavně, samoobslužka na vás nikdy nebude vrhat útrpné pohledy a nevrlým hlasem se ptát. To nemáte nic menšího, když půjdete třeba jen pro chleba a mléko a budete platit 2000, protože vám bankomat nic menšího nedal a vy nutně potřebujete rozměnit. Na druhou stranu bych nějaký ten mírný bojkot samoobslužek možná uvítal. Lidé si na ně zvykají čím dál víc a mnohdy si i před nimi musím vystát frontu, než se některá uvolní. Přeji hezký den.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve čtvrt na osm. Pankrác přináší výrazné ochlazení, přeháňky, větrno a chladno. Dnes nás čeká převážně oblačno, odpoledne místy se zmenšenou oblačností. Po celý den se pak místy budou vyskytovat přeháňky, které v polohách nad 800 metry mohou být i smíšené a nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat také oblačnosti. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 3 až 6 stupňů Celsia. Vád by měl mírný, během odpoledne pak přechodně až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 5 až 9 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km za hodinu. Ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky, které nám posíláte. Ve tvaru, který začíná CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší SMSky a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha, cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla SMSka také z Velešína, kde je zataženo po dešti a 5 stupňů. Dobré ráno všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme. V Prachaticích je také 5 stupňů, mlhavé, zatažené ráno. Pohodu přeje Helča. Helčo, děkujeme i za vaši zprávu. A ještě tu mám také zprávu z Brloha, kde je oblačno až zataženo, v noci trochu napršelo, je mírný vítr a jsou 4 stupně. Zdravý a pohodový den přeje Marie. Marie, i vám do Brloha děkujeme za SMSku a přejeme hezké úterý.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví, to a mnoho dalšího s Markétou Lukáškovou podrobně probereme přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás v úterý 12. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Pomáhat lidem v léčení budou na Benešovsku hned dva nové parky. Jeden vzniká v areálu nemocnice v Benešově a druhý pak v rehabilitačním ústavu Kladruby. Do obou vás za chvilku vezeme na procházku. Až po písničce.

0: Říká se, že příroda umí léčit a tak se ji snaží do svých areálů dostat také zdravotnická zařízení. Nový park právě připravují zahradníci v rehabilitačním ústavu v Kladrubech na Benešovsku a také přímo v areálu nemocnice v Benešově.
1: Martine, prosím tě, teď tady tu část podle toho chodníku bude potřeba ručně přerejt, navíct na to štěrk a promíchat to, protože sem se strojem nedostanem, tak aby to bylo připravené pro výsadbu.
2: Jasný, na to.
3: Zahradník Martin Novotný vytváří nový park uprostřed nemocničního areálu.
1: Sem přijdou tisíce květin kolem té rehabilitace a je to v řádu stovek keřů.
3: Co tady pokvete, co tady bude vonět?
1: Tak na jaře tady pokvetou jarní cibuloviny, pak to vezmou trvalky, které pokvetou od května až vlastně do zámrazu a samozřejmě keře se stromama. Jsou tady keře, které jsou voní, takže to bude i jako další pocit z toho.
3: Odhadnete tu plochu?
1: Když se podíváme tady, tady máme nějakých 1600 metrů čtverečních.
3: Nový park je podle ředitele nemocnice Romana Mrvy pokračováním v odkazu těch, kteří nemocnici kdysi postavili.
4: Tak okolo rehabilitačního pavilonu vlastně vzniká to, co ve zbytku toho obrovského areálu nemocnice. To znamená, že jsme vlastně navázali na ten historický odkaz vlastně původního parku, který tady byl při založení té první budovy a té původní prostě ozdravovny.
3: A zpříjemnit pacientům léčení v novém parku chce i rehabilitační ústav Kladruby. I tam zahradníci právě pracují na nových výsadbách. Jan Lhotka, pan zahradník, my se tady teď díváme na ten nový park u rehabilitačního ústavu Kladruby. Má takový jemně zvlněný terén, cestičky, takže aby byl přístupný i pro vozíčkáře, je to tak?
4: Ano, ano, je to dělané hlavně pro vozíčkáře.
3: A zatím tady vidíme ty plochy připravené k osázení. A co bude dál?
4: Jsou tam připravené jako terénní nerovnosti, na kterých budou dětské prvky, jako skluzavka, nějaká prolejzačka, když přijde návštěva, aby to mohli využít tady vlastně návštěvníci, když přijdou za pacientama. Bude tam ještě ústřední velký altán, takový, aby si měli lidi kde odpočinout a počítá se i s vodním prvkem.
3: Nový park u rehabilitačního ústavu bude mít 3500 metrů čtverečních. Z Benešovská Víra Hájková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Jihočeši, Jihočechům. Český rozhlas, České Budějovice.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Část Česka zasáhly silné bouřky. Nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Hasiči tam vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května. Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Reportážní fotografie nejsou jen disciplínou současných fotografů, věnovali se jim už například Josefa František Seidlovi v první polovině 20. století. Přesvědčit se o tom můžete dnes od 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Fotografie bude promítat a komentovat Petr Hudičák. Lidé v Písku mají dnes možnost spojit se online s čtenáři z německého partnerského města Deggendorf. Znalost němčiny je podmínkou účasti. Jazyk si můžou díky akci procvičit a dozvědět se například, jak se žije v sousedním Bavorsku. Začátek česko-německého klubu online bude v 16:30 ve studovně Písecké knihovny na Alšově náměstí. Ještě počasí. Většinou oblačno, přehánky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty kolem 10, na horách kolem 4 stupňů Celsia. Přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy, biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Vážná nehoda komplikuje jízdu z Netolic do Českých Budějovic. U Němčic se srazilo nákladní auto s osobním a jsou tam kolony. Bouralo se taky v Radeníně na Táborsku. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 19:30 a k tomu 2,5 minuty, aby posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné úterní ráno. Máte radost, když můžete pomáhat druhým a navíc tedy ještě rádi sportujete? Tak v tom případě tedy je pro vás ideální výzvou čtvrteční dobročinný běh organizace ADRA v Českých Budějovicích. Víc o něm uslyšíte za chvilku. Teď bude zpívat Palo Habera.

0: Osamělost není radost. Tak zní moto letošního benefičního běhu organizace ADRA. Svým pohybem a startovními běžci napříč České republikou v květnu podporují dobrovolníky, kteří se věnují handicapovaným lidem a také osamělým seniorům. Obyvatelé Českých Budějovic je mají možnost podpořit při čtvrtečním běhu v parku Stromovka. Ale víc k nám k němu poví vedoucí dobrovolnického centra ADRA České Budějovice, paní Iva Kyselová, která je s námi ve spojení. Paní Kyselová, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání do vašeho vysílání.
0: Po ránu takhle, to je nápad. Ale vy budete běhat odpoledne ve čtvrtek. Českobudějovičtí běžci mají sraz ve Stromovce v 16 hodin. Z jakých tras můžou vybírat?
1: Přesně tak, sejdeme se v 16 hodin a připravené máme pro běžce tři trasy. Pětikilometrovou, tříkilometrovou a kilometrovou. Ale protože víme, že se k nám často připojí i naši kamarádi s handicapem nebo rodiny s malými dětmi, tak jsme připravili i procházku, která je zhruba na ten kilometr Stromovce. No, pro nás je to nejdůležitější říct asi, že se nejedná o žádný závod, kde se měří výkony sportovní, ale je to takové setkání, takový happening, kde jde hlavně o to být spolu a podpořit dobrou věc.
0: To znamená, že se ta trasa, ta chodící trasa dá zvládnout i s kočárkem, že?
1: Přesně, s kočárkem, s vozíčky, s kárkami, prostě opravdu, aby snažili jsme se to připravit tak, aby se k nám mohl připojit každý, běžec i neběžec.
0: Součástí té akce bude také doprovodný program, a to včetně vyzkoušení geronto obleků. Můžete, paní Kyselová, připomenout, o co se přesně jedná?
1: Ano, moc ráda, ono to zní tak zvláštně. Vlastně geronto oblek je takový speciální oblek, který vlastně vám během krátké chvíle nasimuluje, jak se tak asi cítí vaše babička nebo dědeček, kterým je přes 80 let. On, když se to člověk všechno na sebe navleče, trošku vypadá jako kosmonaut, ale je to nezbytný k tomu, aby opravdu člověk zažil ty limity. Já si myslím, že to je moc fajn si to vyzkoušet, protože člověk tak nějak trošku víc pochopí, čím si seniori prochází, no trošku víc trpělivosti třeba budeme s tím mít, že nejsou tak rychlí jako my. Takže jsou to takové opravdu limity jak smyslu, tak pohybu. Člověk dostane sluchátka, speciální brýle se zákalem, má na sobě spoustu různých závažíček a opravdu takových jako věcí, které vám limitujou ten pohyb těch vlastně ohybání kloubů, kolen, loktů a tak dále.
0: Takže garanto...
1: A máme ještě, ano? Pardon, máme ještě, jsem si vzpomněla jednu specialitu, která nebývá u každého geronto obleku, ale ten náš jí má. A jsou to rukavice, které dokážou simulovat Parkinsonovu chorobu. Takže není to úplně příjemný zážitek, ale na druhou stranu opravdu to doporučuji každým malým, velkým, protože myslím si, že by to přineslo, kdyby jsme to všichni vyzkoušeli, víc takového pochopení.
0: Tak tady tento speciální geronto oblek, včetně těch rukavic tedy na Parkinsona, bude součástí toho doprovodného programu běhu. A teď řekněte, paní Kyselová, co ti, kteří třeba ve čtvrtek ve Stromovce ve 4 hodiny nemůžou se k tomu běhu přidat, na ty různé trasy i na tu nejmenší třeba chodící, můžou se zapojit nějak jinak?
1: No, velká výhoda toho je, že my tenhle ten náš benefiční běh připravujeme ve více formách. Kromě toho, že se opravdu potkáme ve Stromovce, kde teda vlastně je připravený celý ten náš vlastně jako program, i doprovodný program pro děti s rodinami, tak ti, co nemůžou v ten den D se dostavit do té Stromovky, ale zároveň jim milá ta myšlenka podpořit prostě v letošním roce dobrovolnictví u osamělých seniorů a kamarádů s handicapem tady na jihu Čech, tak jsme moc rádi, že je i forma virtuálního běhu. Od 2. května do 17. května se vlastně běžci můžou připojit k nám, kdekoliv to mají rádi, můžou se proběhnout v místech, kde to mají rádi, naplánovat si svoji vlastní trasu. Stačí se opravdu jenom zaregistrovat na našich webových stránkách www.adraran.cz. Je to teda anglicky, takže jako česky by to bylo Adrarun. Jako nebo tak.
0: Dobře, tak o čtvrtečním dobročinném běhu v Českobudějovické Strmovce nás v krátkosti po ránu informovala vedoucí dobrovolnického centra ADRA České Budějovice paní Iva Kyselová. Paní Kyselová, děkuji za to povídání a také děkuji za tu práci, kterou děláte.
1: Já moc děkuji, že jsme mohli pozvat takhle veřejnost na naší benefiční akci. Vážíme si toho, děkuji.
0: Mějte se hezky a hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu ještě půl minuty. I proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Za studenou frontou k nám proudí chladnější vzduch od severu. Na jihu Čech máme tedy zataženo nebo skoro zataženo. Aktuálně s přeháňkami na jihozápadě kraje, zejména pak na Šumavě. Teploty se za poslední hodinu nezměnily, nejčastěji se pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia, na Šumavě jsou potom lehce nad nulou. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo beze srážek, teplotu 7,3 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jeho západní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo aktuálně také beze srážek, teplotu pouhých 0,1 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 4 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Kolem výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám bude od severozápadu proudit stále chladnější vzduch. Zároveň počasí u nás částečně ovlivní tlaková níže ve vyšších vrstvách atmosféry. Bude tedy převážně oblačno pouze místy a přechodně se zmenšenou oblačností a s přeháňkami, které v polohách nad 800 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. Dnešní maximální teploty budou oproti těm včerejším poměrně nízké. Budou se pohybovat mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 5 stupňů Celsia. A rozfouká se nám vítr, který bude odpoledne foukat až čerstvý, severozápadní 5 až 9 metrů za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, tedy 55 km za hodinu. Večer potom bude vítr slábnout. Byl předpověď pro dnešek na jednice. Mírná zátěž.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude zpočátku oblačnosti více, během noci potom bude oblačnosti ubývat. Přehánky se budou vyskytovat pouze lokálně, převážně pak na Šumavě a v polohách nad 800 metrů se stále mohou vyskytovat i srážky smíšené nebo sněhové. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 3 stupni Celsia až nulou a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude v noci mírný, západní až jihozápadní 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dne pak převážně oblačno. Jen ojediněle se vyskytnou přehánky a později večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti i přeháněk. Maximální denní teploty budou o trošku vyšší než dnes, mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 9. Vítr bude odpoledne mírný, jeho západní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A 3 ledové muže uzavírá ve čtvrtek Bonifác. Jak bude?
2: Ve čtvrtek zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm a ojedinělé bouřky. Minimální teploty budou kolem 5 stupňů Celsia a maxima kolem 14 stupňů. A vítr mírný, jeho západní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli, ale za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dnes se s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy. Stane se tak za chvilku, protože ještě předtím je tu kapela Krištof.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rezorty zdravotnictví a zemědělství chtějí v reakci na kauzu s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě upravit vzájemnou komunikaci. Rusko po skončení příměří znovu zaútočilo na Ukrajinu. Umělecké grafity vyzdobilo skatepark v Českobudějovické Strobě.

0: Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
1: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
0: Podle Šrámkové by varování urychlilo třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
2: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
0: Hygiena má podezření na otravu u 23 dětí. Dosud u žádného je ale testy nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
3: Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech. Klid zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou minulý pátek oznámil americký prezident Donald Trump. Příměří skončilo o půlnoci z pondělí na úterý. Skatepark v Českobudějovické Stromovce má novou podobu. Umělecké grafity v těchto dnech proměnilo dřív neutrální betonové plochy v pestrobarevný prostor pro sportovce i návštěvníky parku. Hlavním smyslem je podle vedení města zpříjemnění vizuálu veřejného prostoru a podpora street artu jako součásti městské kultury.
4: Novou malbu ve Stromovce vytvořil místní umělec Petr Horák s převážným využitím modré barvy. Radnice zároveň podle náměstka primátorky za naše Česko Michala Šepka pracuje na sjednocení grafických zásahů ve městě. Umělecké grafity může dál zdobit vodohospodářské nebo teplárenské budovy. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
3: Bezmála 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Nejvíc turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Nasledovali turisti z Tchajvanu a Rakouska. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
5: Počasí.
3: Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, odpoledne místy málo oblačnosti, po celý den přehánky nad 800 metry i sněhové, večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr bude přechodně zesilovat na čerstvý nárazový a budva večer bude slábnout, biozátěž je mírná.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Vyšetřování střetu nákladního auta s osobním komplikuje dopravu na silnici 145 z Netolic do Českých Budějovic u Němčic. Další střet opět nákladního auta s osobním máme hlášený z Lišova z Miletínské ulice a střet dvou aut v Radeníně na Táborsku. Pozor dejte taky na dálnici D3 z Českých Budějovic do Kaplice před sjezdem u Krasejovky leží v jízdním pruhu balíky polystyrenu. Dobře dojďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 8 hodin a k tomu 4:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 12. května. Dobré ráno a hezký den přeje ze studia Luboš Voráček. Radarová měření přináší do pokladen jihočeských měst a obcí desítky milionů korun ročně. Kvůli plánované novele ministerstva dopravy ale o ně mohou přijít. I tak tedy i systémy úsekových radarů chtějí si je ponechat. My o tom budeme mluvit za chvilku v našem vysílání, ale ještě předtím necháme zaspívat Petra Kotvalda.

0: Úsekové měření rychlosti využívá už 6. rokem například radnice ve Vimperku. Za tu dobu vybrala od řidičů na 3 místech bezmála 150 milionů korun. Rychlostní radary si vedení města z dlouhodobého pohledu pochvaluje. Díky němu se podařilo provoz na kritických místech sklidnit. Někteří řidiči je ale stále vnímají negativně.
1: Vzhledem tomu, že jsou tady 3, tak se mi to zdá jako moc. Tady by stačil bohatě 1. Tady se ani kolikrát tak rychle jest nedá.
2: Pan Zdeněk jezdí pravidelně z Prahy do Vimperka na chalupu. Trojici měřených úseků vnímá na 7000 město jako nadbytečné.
1: Když bude 1 nebo maximálně 2, tak to by stačilo. Podstatně, když budou peníze, aby to dobře investovali.
2: To si ale nemyslí starostka města Jaroslava Martanová z hnutí STAN. Podle ní se ukazuje, že na vybraných místech jezdí řidiči daleko víc ukázněně.
3: Stojíme v Pražské ulici, je to první úsekové měření, které jsme tady zavedli. Další máme v ulici Sušické a potom ještě v Korkusově huti. Počet přestupků oproti roku 2021, tak za loňský rok to bylo více jak o 50%.
2: Město provozuje další 2 měření v nedaleké Kubově huti a Horní Vltavici. Jak ale vimperská starostka upozorňuje, v osadě Korkusova huť si radary vyžádali sami její obyvatelé.
3: Měli jsme informační radar, upozornění, že se jedná o školu, bylo snížení rychlosti na 40. Měření na těchto úsecích 14-denní ukázalo, že se jezdí podstatně více než 50 km v hodině.
2: Peníze vybrané za rychlou jízdu po odečtu nákladů za provoz systému navíc zůstávají městu. Podle Jaroslavy Martanové jdou zpět do bezpečnosti v dopravě.
3: Velmi se nám osvědčily takové další retardéry, zvýšené plochy. Řidič je nucen snížit rychlost a tím také zaručíme lepší bezpečnost pro chodce.
2: Podobný přínos v radarovém měření vidí také českokrumlovský starosta Alexandr Nogrády z hnutí ANO. Radnice v tuto chvíli řidiče kontroluje v Budějovické, Chvalšinské nebo Objížďkové ulici.
4: Například na Budějovické ulici jenom za jednu zimu, když tam radar ještě nebyl, se staly 3 incidenty s chodci. Co tam je radar, tak tam žádnému problému nedošlo. To samé na Objížďkové ulici.
2: O peníze změření by ale obce mohly brzo přijít. Ministerstvo dopravy připravuje novelu zákona, podle které by měly zamířit do státního fondu dopravní infrastruktury, potvrzuje mluvčí ministerstva František Jemelka.
5: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků, aby pokryly provoz radarů.
2: Vedení Vimperka i Českého Krumlova by rozhodně uvítalo, pokud by městům zisky nadále zůstaly. V opačném případě by přesto v Českém Krumlově systém zachovali v plné míře, ujišťuje Alexandr Nogrády.
4: Třeba i za cenu, že by opravdu nevynášeli vůbec nic, mají fungovat dál ty přínosy v bezpečnosti. A nebo třeba i v hlučnosti, což oceňují hlavně obyvatelé, kteří žijí blízko těch silnic.
2: Dvojici úsekových radarů využívají také v Prachaticích, kde vedení města usiluje o rozšíření systému. Michal Bělský, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je čtvrt na devět, máme pro vás informace o počasí. Pankrác přináší výrazné ochlazení, přehánky, větrno a také chladno. Přes den bude převážně oblačno, odpoledne místy se zmenšenou oblačností. Po celý den se pak místy budou vyskytovat přehánky, které v polohách nad 800 metry mohou být i smíšené anebo sněhové. Večer budou pak srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 9 až 12, na horách 3 až 6 stupňů Celsia a vád by měl mírný, během odpoledne pak přechodně až čerstvý severozápadní vítr rychlostí 5 až 9 metrů za sekundu s nárazy kolem 15 metrů za sekundu, což je až 55 km v hodině, ale večer pak bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky ty budou dnes velmi dobré a biometeorologická předpověď pro dnešní den ukazuje jedničku, to je mírná zátěž. Dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:05 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Běh pro paměť národa bude v areálu Vodník ve Vimperku. Start na 1 km a 5 km je v 17 hodin a každý závodník může svůj běh věnovat někomu, jehož příběh chce připomenout. V muzeu středního Pootaví ve Strakonicích začne také v 17 hodin přednáška archeologa Vlastimila Krále k výstavě Otava Strakonická. V domě Štěpánka Netolického v Třeboni je dnes na programu komentovaná prohlídka k výstavě 3 na šňůře s Janem Homolou a kurátorkou René Muzik. Začne v 16 hodin a 30 minut. Reportáže na fotografiích obou sajdlů, tak to je název přednášky s promítáním reportážních snímků řemeslné dílny Josefa i Františka Sajdla. Začne v 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově. Přednášet bude kurátor muzea fotoateliér Sajdl Petr Hudičák. Městská knihovna Tábor pořádá od 15 hodin a 30 minut odpoledne s deskovými hrami pro děti od 7 do 12 let, ale také pro dospělé. V klášteře ve Zlaté Koruně připravili v souvislosti s oslavami konce druhé světové války výstavu prací maďarských umělců. Letos tam vystavují díla autorky RŽB Cabu Štefunko. AI neformální setkání zájemců o svět AI neboli umělé inteligence začne v 17 hodin v městské knihovně v Táboře. A ještě jedna pozvánka. Historik Ivan Slavík bude od 16 hodin a 30 minut přednášet o kleti v sále jeho Českého muzea v Českých Budějovicích. Ten pořad je věnovaný přírodnímu a kulturně historickému pohledu na nejvyšší horu Blanského lesa.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
5: Jsou tu zprávy. Lukáš Pelikán.
6: Je 8:30.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
6: Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii a taky sousedem. Dodalo, že chce s Prahou rozvíjet co nejužší politické, hospodářské i občanské vztahy. Sudetoněmecký sjezd má začít příští týden. Na území Česka bude poprvé. Lístky do divadla nebo na koncerty v Česku zdražily. Za posledních 7 let zhruba o třetinu. Ukazují to data pořadatelů, které oslovil Český rozhlas. Organizátorům kulturních akcí v poslední době kromě nákladů na produkci narostla taky částka, kterou z každé prodané vstupenky dostanou ticketingové platformy. V některých případech už jejich provize dohromady tvoří víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. Historik Ivan Slavík bude dnes přednášet o kleti v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Tuto jihočeskou tisícovku představí z přírodního a kulturně historického pohledu. Přednáška o nejvyšší hoře Blanského lesa začne v 16:30. Muzeum Jindřichohradecká uspořádá cestovatelskou besedu s Čechoaustralanem Antonínem Tony Růžkou. Víc než čtvrtstoletí žije v Austrálii. Posledních 6 let tráví na cestě napříč kontinenty, významnou část z toho v Africe. Setkání doprovázené promítáním fotografií právě z tohoto kontinentu začne v sále Muzea Jindřichohradecká ve Štítného ulici v 18 hodin. A ještě počasí. Většinou oblačno, přehánky, na horách i sněhové. Nejvyšší teploty kolem 10, na horách kolem 4 stupňů Celsia. Přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr s nárazy. Biozátěž na jedničce.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
6: Po nehodě u Němčic na hlavním tahu z Netolic do Českých Budějovic se stále tvoří kolony, obousměrně tam počítejte se zdržením. Policie taky vyšetřuje nehodu nákladního auta s osobním v Miletínské ulici v Lišově. Jezděte opatrně.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je 8:30 a k tomu 2,5 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké úterní ráno. Archeologická místa kolem řeky Otavy na Strakonicku dnes představí přednáška Vlastimila Krále v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Výklad doplní výstavu, která se jmenuje Otava Strakonická. A právě do Strakonic se pro podrobnosti vypravíme za chvilku. Teď ale jsou tu činasky.

0: Přednáška o archeologických nalezištích kolem řeky Otavy dnes zájemcům rozšíří výstavu s názvem Otava Strakonická, a to v Muzeu středního Poutaví právě ve Strakonicích. Ta návštěvníkům představuje místní archeologické nálezy a připomíná také historii rýžování zlata na řece Otavě. Ale více o dnešní přednášce nám teď přiblíží archeolog muzea Vlastimil Král, který je s námi ve spojení. Pane králi, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno.
0: Tak hned v úvodu tedy. Co konkrétně návštěvníkům při té dnešní přednášce představíte?
1: Během přednášky si představíme nejdůležitější a nejznámější archeologické lokality kolem řeky Otavy na Strakonicku. Vlastně to území kolem řeky Otavy je, co se týče nálezů na okrese Strakonice, nejvíc bohaté a dá se vlastně říct, že lidé od minulosti až do současnosti kolem řeky Otavy zanechali velké množství stop a archeologických pozůstatků, jak sídlišť, hradišť, depotů, pohřebišť a jiných lokalit.
0: Jak velký úsek budete popisovat?
1: Budeme popisovat zhruba rozsah bývalého okresu Strakonice, to znamená zhruba od Střelských Hoštic po Čertice.
0: No to je velký úsek.
1: Je to vlastně celá část, která je vlastně bývalý správní okres Strakonice.
0: Takže budete mít dnes o čem mluvit?
1: Určitě. Já si myslím, že jo.
0: Pane králi, mohl byste přiblížit samotnou výstavu, na kterou ta vaše přednáška navazuje?
1: A takže výstava Otava Strakonická přibližuje vztah člověka a řeky Otavy jakoby od těch nejstarších dob až od doby kamenné až po současnost. Jakoby dá se říct, že naším cílem je rozšířit povědomí návštěvníka o tom, jak dříve v minulosti kolem řeky žili lidé, jak využívali jejich přírodní bohatství a vlastně i to, jak oni vlastně celou tu řeku změnili až do současné podoby.
0: No a to samozřejmě není všechno, protože vy tam máte toho připraveno víc ve vašem muzeu. Je pro zájemce připravena ještě potom nějaká další doprovodná akce, která by případně navazovala?
1: Jasně. Příští týden, 19. května, bude přednáška kolegy Aleši Červeného. Aleš je mineralog muzea v Vraždovicích a připravil si přednášku na téma Otava, řeka perel a zlata. No, takže by nám měl právě představit víc to bohatství, zatímco ta dnešní přednáška bude spíš o těch archeologii a o těch archeologických lokalitách, tak příští týden se můžou návštěvníci těšit v průběhu té přednášky, že se dozví víc o bohatství Otavy, když to řeknu takhle.
0: A pane králi, v kolik dnes začínáte? A kde přesně?
1: Začínáme dneska 17 hodin. Přednáška je na hradě ve víceúčovém sálu Muzea středního Poutaví.
0: Tak už jen tady doplním. Archeologická místa kolem řeky Otavy na Strakonicku právě dnes představí v 17 hodin přednáška v Muzeu středního Poutaví Strakonice. A podrobnosti pro nás měl autor té přednášky a také archeolog muzea Vlastimil Král. Pane králi, děkuji a přeji hezký den.
1: Děkuji za pozvání a vám také.
0: Naschledanou.
1: Hezký den. Naslyšenou.

0: počasí.
1: Minutu a půl před 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Za studenou frontou k nám proudí chladnější vzduch od severu. Na jihu Čech máme tedy zataženo až oblačno, aktuálně pouze se slabými přeháňkami na jihu kraje. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 5 až 8 stupni Celsia, na Šumavě jsou potom lehce nad nulou. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro zataženo, beze srážek, teplotu 8,3 stupně Celsia, vítr fouká slabý severozápadní 3 metry za sekundu a tlak přepočtení na hladinu moře je 1009 hektopaskalů. Churáňov hlásí zataženo a také beze srážek. Teplotu 0,4 stupně Celsia a vítr mírný západní 6 metrů za sekundu.
1: A jak bude dnes na Pankráce?
2: Kolem výběžku vyššího tlaku vzduchu k nám bude od severozápadu proudit chladnější vzduch. Zároveň počasí u nás částečně ovlivní tlakování, že ve vyšších vrstvách atmosféry. Odpoledne bude tedy převážně oblačno a pouze místy a přechodně se zmenšenou oblačností. S přehánkami, které v polohách nad 800 metrů mohou být i smíšené nebo sněhové. Večer potom budou srážky i oblačnost ubývat. Maximální teploty budou poměrně nízké oproti těm včerejším, budou se pohybovat pouze mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 5 stupňů. A odpoledne se nám rozfouká i vítr, bude foukat čerstvý severozápadní vítr 5 až 9 metrů za sekundu, s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Večer potom bude vítr slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: Zítra servác, jak se to projeví na počasí?
2: V noci bude zpočátku ještě oblačnosti více, během noci potom bude oblačnost ubývat. Přehánky se budou vyskytovat pouze lokálně, převážně na Šumavě a v polohách nad 800 metrů stále i sněhové nebo smíšené. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 3 stupni Celsia až nulou a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Přes den pak bude ráno bude jasno až polojasno, během dne tak pak převážně oblačno. Jen ojediněle se budou vyskytovat přehánky a později večer začne od severozápadu přibývat oblačnosti i přeháněk. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupni Celsia. Na horách potom kolem 9 stupňů Celsia. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní 2 až 6 metrů za sekundu a biopředpověď pro zítřek je na jednice, mírná zátěž.
1: A ve čtvrtek třetí ledový muž, tedy Bonifác, jak bude?
2: Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, místy s přihaňkami nebo občasným deštěm a ojediněle se můžou vyskytnout bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 5 stupňů Celsia a maximální denní kolem 14 stupňů. A vítr bude mírný, jeho západní až jižní, 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
1: Můžeme se ještě podívat na pátek?
2: Pátek bude zataženo nebo skoro zataženo. Zpočátku ojediněle postupně na většině území se slabým deštěm nebo přehaňkami. Večer se potom bude oblačnost protrhávat a srážky budou ustávat. Minima se budou pohybovat kolem 3 a maxima kolem 14 stupňů Celsia. A vítr bude pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou. Český rozhlas České Budějovice.

0: Pavel Bobek dospíval píseň svou Já ti zpívám 7 minut před 9 hodinu. Se mnou ve studiu sedí Hanka Šeberová, už kontroluje, co říkám. Hanko,
1: hezké dopoledne, kontroluje všechno to Marčí. Ahoj Luboši, no tak ano, dopolední vysílání už je připravené. A kdyby tě zajímala témata,
0: ano, to mě zajímá.
1: Máme připravená, tak sice dneska je počasí na zimní bundu, ale motorkářská sezóna začala. My se Zdeňkem Zajíčkem právě za motorkářema na silnice vydáme. Náš regionální stopař, ten zamířil do zaniklé osady poblíž Pasečné na pravém břehu Lipenské přehrady. Spojíme se s ním, pozveme třeba na běh pro paměť národa do areálu Vodník ve Vimperku, zjistíme, kde chybí brigádníci a kolik si letos můžou vydělat, anebo třeba jak využít ponožku, ke které se nám ztratila ta druhá do páru. A to se hodí vždycky.
0: Já myslím, že se dneska nosí každá ponožka jiná.
1: Může. Ale my konzervativní typy, tak...
0: My starší
1: nosíme stejné ponožky.
0: Tak i to uslyšíte v Jihočeském dopoledně s Hankou Šeberovou. Hanko, díky za tu pozvánku.
1: Naslyšeno.
0: Ať se ti hezky vysílá. No, za 6 minut nás čekají zprávy. Ty připravuje kolega Lukáš Pelikán a Luboš Voráček. Děkuji za vaši ranní pozornost. Přeji hezký den, byť možná chladnější, ale to nevadí. A těším se ve 12 hodin naslyšenou při písničkách pro radost.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na strbu penzijního věku na 65 letech. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila. Poslední cestující už jsou na cestě domů. Debata českobudějovických zastupitelů s vedením fotbalového Dynama řešení nepřinesla. Na jihu Čech bude věčnou oblačno s přeháňkami a teplotami kolem 10 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi Lukáš Pelikán. Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje

0: Stává část posádky, ta popluje do nizozemského přístavu, kde je loď registrovaná. Podle záběrů španělské televize TVE evakuovaní nastoupili do autobusu, které je převezou na letiště. Odtud pak odletí repatriačním letem do Nizozemska. V karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice. Ošetřovali totiž pacienta nakaženého hantavirem z evakuované lodi. Hantavirus taky ohrozil rozhodující pátý semifinálový zápas zámořské ligy hokejistek mezi Montrealem a Minnesota. Podle vedení soutěže se ale nakonec podezření na nákazu nepotvrdilo a duel se odehraje o den později. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO velmi nízká. Českobudějovičtí zastupitelé se přes 6 hodin zabývali situací okolo fotbalového Dynama. Mimořádný bod zařadili na program jednání na žádost opozice. Té dlouhodobě chybí informace z vyjednávání vedení města a klubu kvůli jeho budoucnosti a stadionu. Na jednání přišli někteří představitelé klubu. Zástupci vedení města na sněmu navrhli mimo jiné další kroky.
1: Dejme Dynamu jeden rok na Třeleckém ostrově, dejme jim prostor na složišti. Vedle toho navyšme vliv kraje a města v akademii, hlavně zrušme klauzuli, že ovšem rozhoduje majitel Dynama.
2: Vysvětluje náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko. Podle provozního ředitele Dynama Miroslava Markoviče jsou ale takové požadavky nepřijatelné.
3: Veškerá její řešení jsou krátkodobí a my vlastně jako klub chceme dlouhodobou jistotu, abychom mohli v náš sportovní plán rozvíjet.
2: Obě strany nakonec na dnešním jednání schodu o dalším postupu nenašly. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Angažovanost ve veřejném životě bude hlavním tématem participativního programu pro mládež ve Vimperku na Prachaticku. Společné diskuse o občanském zapojení a veřejném prostoru pro dospívající bude ve městě organizovat společnost Participation Factory. Podle starostky z hnutí STAN Jaroslavy Martanové je projekt pro Vimperk novinkou. Mladí se díky tomu mají možnost vyjádřit například k bezpečnostní situaci ve městě, která místa nebo která hodina jsou pro ně rizikové.
4: Počasí.
0: Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, odpoledne místy málo oblačnosti. Přehánky budou nad 800 metry smíšené nebo sněhové a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr bude přechodně zesilovat na čerstvý nárazový a večer bude slábnout. Biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se srazila na kruhovém objezdu v okružní ulici v Českých Budějovicích směrem do ulice Generála Píky. Očekávejte silný provoz a dávejte si v tomto místě pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré 12. květnové dopoledne. Tak po včerejším ochlazení, přátelé, je dost dobře jasné, že květenci počasí pořád ještě diriguje po svém. Dneska je Mezinárodní den zdravotních sester a tak posíláme velké poděkování všem, kdo se starají o druhé s trpělivostí, s energií a lidskostí, která je někdy stejně důležitá jako samotná léčba. No a my budeme rádi, když dnešní dopoledne strávíte s námi. Hanka Šoberová přeje dobrý a ničím nerušený poslech.

0: Naďa Urbánková a její prázdný Express v Jihočeském dopoledni. Tak přátelé, počasí venku sice nic moc, ale motorkářská sezona začala, přibývá i nehod. Záchranáři v Jihočeském kraji zasahovali během nedělního odpoledne u tří nehod motorkářů a na toto téma se teď budeme bavit s kolegou, redaktorem Zdeňkem Zajíčkem. Vítej, Zdeňku.
1: Ahoj, hezký den tobě i posluchačům.
0: Tak já vím, že ty jsi monitoroval tuhle situaci na silnicích. Jak to dopadlo?
1: No, tak ono už se to poslouchalo přes okno na silnicích i ten předminulý prodloužený víkend, takže bylo jasné, že dříve či později se něco objeví. Já jsem si to ještě ověřoval včera u Milana Bajcury, mluvčího policie České republiky, a ten mi potvrdil opravdu, že jeho české silnice zaměstnaly policii i záchranáře v neděli odpoledne hned třikrát. A jeden z těch případů byl velmi vážný. U újezdu poblíž Albrechtic nad Vltavou havaroval motorkář, který po pádu skončil v bezvědomí a po ošetření a stabilizaci ho do nemocnice transportoval vrtulník.
0: Co ty další nehody?
1: Jen krátce poté zasahovali záchranáři u další nehody u Sepekova. Tam došlo, nebo respektive tam šlo o 60-letého muže, který utrpěl relativně lehká zranění a pravděpodobně ho výrazně ochránila airbagová vesta. A třetí případ se odehrál u Dolních Novosedel, kde motorkářka sjela do příkopu a skončila s bolestmi hrudníku a ruky.
0: Jaké byly, Zdeňku, příčiny těch nehod?
1: Tak všechny nehody se teď vyšetřují, takže příčiny budeme vědět později, ale teď na jaře to bývá velice často o tom, že motorkáři prostě po té dlouhé zimní pauze jsou ještě nerozježdění a nesehraní s tím strojem, a nebo někde na silnicích mohou zůstat ještě nějaké nečistoty, nějaký písek po zimním posypu a podobně.
0: Já vím, že jsi v této souvislosti zašel za odborníkem.
1: Ano, já jsem natáčel s Martinem Křížem, což je učitel v autoškole, který se specializuje právě na vyučování budoucích motorkářů. A protože sezona teprve začíná a vždycky bohužel to bylo tak, že se to neobešlo bez dalších nehod, bohužel. No tak jsem se Martina Kříže zeptal, co on s tím letím jako lektor vlastně může dělat. No a on mi odpověděl toto.
2: Jako instruktor se snažím přenášet těm lidem ty nejenom paragrafy a povinnosti, co je daný zákonem, a hlavně tu praxi jim naučit, no, aby měl nějaký základní znalosti toho, že se musí na té silnici chovat tak, že to není jenom o tom tu jízdu si užívat, ale musí přemýšlet, no, a hlídat si všechny ostatní a hlavně předvídat. Dá se jim dát nějaký základní pokyn, jak se k tomu chovat, ale to je v hlavě každého člověka, jestli se toho bude držet, protože v té autoškole se na rovinu toho drží musí, proč já je bez toho nepustím na zkoušky. Ale jestli se tím bude zabývat, až ten řidičák dostane a bude jezdit potom sám, to už je každýho věc a bohužel hodně často se stává, že ty lidi si myslí, že když dostanou řidičák, takže už umí jezdit. No, to je to základní chyba, proč neumí jezdit nikdo nikdy. Takže je potřeba furt předvídat, furt si hlídat, co se na té silnici děje a přemýšlet, co se může stát hlavně navíc. Protože to, že třeba vlítnu do zatáčky, vidím jí prázdnou a řeknu si, jak si ji užiju, dám jim to naplno, ale tak je potřeba přemýšlet, že v půlce té zatáčky se tam může vynořit nákladňák a že tam bude polovička místa a to musím ustát. No. A to plno lidí nedělá. A to je ta základní chyba asi, co na té silnici chybí, ta předvídavost a ohleduplnost hlavně na ty ostatní řidiče taky. No, že já si chci užívat, ale nemůže to být na úkor ostatní. A z pohledu toho motorkáře, lidi si do té hlavy musí nacpat z toho, že prostě na té motorce se většinou rozsekají jenom jednou. A pak už je konečná. Jo. Většinou jo, párkrát se stane, že jim to podjede, že se prostě dostanou nějakou školu života, ale u většiny těch kluků to dopadá blbě, takže už prostě zrovna na tu motorku nesednou a hlavně, že nežijou potom. No. Takže by si měli uvědomit to, že ta zábava má nějaké své hranice a měli by si taky to uvědomit při každý jízdě, že musím si nastavit nějaké limity, které vždycky zvládnu a neskoušet ty limity posouvat dál, a když už je chci posouvat, tak jdu někam na poligon a tam si to nejdřív vyzkouším a tam si otestovávám, co umím nebo neumím, ale můžu to dělat v provozu na silnici, protože tam je plno řidičů, který sedí třeba za tím volantem toho auta a chcou se dostat jenom od bodu A do bodu B a nezajímá je, co se děje na silnici, takže tím pádem musí brát ohled na ně, že my si tu jízdu užíváme, ale oni třeba pracují, takže nejsou tak ready a jsou třeba unavení nebo něco, může se stát cokoliv, můžou přehlídnout nějakou situaci, nikdo není absolutně neomylný. Musíme to na to všechno brát.

0: poznat tím motorce.
1: Tak to byl Martin Kříž, instruktor v autoškole a jeho rady motorkářům. No co z toho vyplývá? Tedy Zdeňko, asi hlavně předvídat.
2: Ano, ano, a hlavně hlídat všechny okolo sebe. Ono se tomu dokonce oficiálně říká i defenzivní způsob jízdy. Když dám příklad sám za sebe, tak i když jedu po té hlavní, tak jakmile se blížím ke křižovatce z vedlejší, tak automaticky dávám raději nohu z plynu, protože si opravdu nikdo nemůže být jistý, že ten, kdo přijíždí po té vedlejší, vás doopravdy vidí. Zvlášť v případě motorkářů.
1: Zdeňku, děkuji moc za užitečné informace a hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: No a vám všem, přátelé, hlavně opatrně na silnicích, ať už jste motorkáři, anebo řídíte jakékoliv jiné vozidlo. Vždycky dobře dojeďte do cíle.

0: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří. Jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. O čem konkrétně tento román vypráví, to a mnoho dalšího s Markétou Lukáškovou podrobně probereme přímo v našem vysílání. Nalaďte si nás v úterý 12. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: A za chvilku už vám nabídneme knižní hlídku, tentokrát portrétuje novou knížku spisovatele Jiřího Šestáka. No ale ještě předtím píseň, která byla napsána jako osobní zpověď a poděkování Karla Svobody jeho ženě Vendule. A to za všechno, co pro něj dělala a jak při něm stála. Skladba Ještě že tě lásko mám vyšla v roce 2003 a katapultovala Petra Koláře mezi nejžádanější solové interprety české hudební scény. A my si ji zahrajeme v jeho českém dopolední právě teď.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Srdečně zdravím všechny knihomilné posluchačky a posluchače a hned zkraje avízuju, že knižní hlídka se vplížila do bývalého pohraničního pásma na Šumavě. Cesta jinam, divoká honba a teď nově Smrt ostnatého hada. To jsou tituly šumavské trilogie Jiřího Šestáka a kniha Smrt ostnatého hada, která řadu uzavírá právě teď, vyšla. Takže dobrý den.
2: Dobrý den, no to přines čas. Když jsem napsal Cestu jinam, tak jsem napsal jakýsi úsměvný nebo hořko úsměvný příběh z konkrétního místa Šumavy kolem Vítkova kamene, svatého Tomáše a ty vesničky, to okolí kolem, zaniklý vesničky. A vypsal jsem se, měl jsem pocit, že vlastně to stačí. Ta knížka se líbila lidem, kteří to přečetli a říkali, akorát je to krátký, jak to pokračovalo, že jo. A já jsem vlastně na to nebyl připraven, že bych měl rozvržen nějaký koncept nějakého širšího příběhu, ale jsem dostal vlastně nápad napsat z toho samého místa příběh, ve kterém figurují především mladí lidé. O 30 let dřív, než byla cesta jinam, když se stavěla železná opona, byli vyhnaní původní obyvatelé a už se tam střílí, už tam jsou první mrtví a oni se účastní rozebírání těch chalup, vyhazování kostela do povětří, školy do povětří. Je to nějak zasahuje. Ta snaha byla přiblížit přes tento příběh, co to ten komunismus byl. No a když zase čtenáři, když to přečetli, tak říkali, no tak to bylo 51. potom 180. cesta jinam, byť to bylo psaný vlastně prohozeně. No a co bylo dál, že? A na to jsem neuměl zase odpovědět, až zase člověk dostal nápad, respektive napsal jsem povídku, kterou i váš rozhlas dokonce natočil. A ta povídka byla z listopadu, prosince 89, z doby sametové revoluce. A tam se vlastně zrodil ten nápad napsat tu třetí část, že vlastně se podívat na ta místa v době revoluce, sametové revoluce, kdy se střihá ostnatý drát v Rozvadově Dinsbier Genscher jako ministři zahraničních věcí, kdy najednou lidi mohli projít na druhou stranu, aniž by je někdo zastřelil a půl roku předtím by je zastřelili. Že ty lidi jak nachází v sobě pocit svobody, ale zároveň tu frustraci, že teď můžou, teď se nic nestane, tak proč jsme tady 40 let byli jak v koncentráku?
1: No, co na to odpovědět? Přečtěte si Smrt ostnatého hada Jiřího Šestáka a ještě si teď prosvištíme novinky z knižního trhu. Začneme jednou detektivkou, ve které se to hemží knihami. Hned vysvětlím. Annie miluje detektivky a práce v knihkupectví je pro ní splněným snem. Jenže prodeje klesají a tak uspořádá detektivní festival. Nejdřív to vypadá jako skvělý marketingový nápad, ale pak je mezi regály s knihami objevena zavražděná žena. To je ve stručnosti úvodní zápletka detektivního románu Vražda v knihkupectví. Napsala ho Ellie Alexander.
3: Hi, I'm Ellie Alexander.
1: Ellie Alexander tvoří na západním pobřeží USA a zápletky pro své knížky čerpá ze svého okolí. Ne každý žije poklidným životem jako my ve střední Evropě. Český překlad Vraždy v knihkupectví vydalo Moto. I v další novince se to hemží knihami. Madeleine Martinová, tajný čtenářský spolek, knihu vydalo Argo, které opatřilo příjmení téhle americké autorky českou koncovkou ová.
4: Hey everyone, Madeleine here giving you 60 seconds worth of reasons why you should read The Secret Book Society.
1: No já tomu moc nerozumím, co nám to autorka říká ke knize, ale v příběhu z viktoriánské Anglie se tři ženy, jimž je zakázáno číst romány, spojí v tajném čtenářském spolku. A možná dojde i tady na vraždu. S pomrkáváním na čtenáře slibuje sama spisovatelka. A zvířátka nakonec. Hana Chšóová, Dobrodružství v útulku, splněný sen. Malé prasátko Emilek se po nehodě ocitne samo u silnice. Zachrání ho laskavá dobrovíla a přivede do Fouskova, do útočiště pro opuštěná zvířata. S pomocí kocourka Matýska se Emilek snaží zapadnout a zjistit, kým doopravdy je. Kniha je určená všem, kdo sami nevědí, čím jsou, ale především dětem. Tak se mějte krásně. Chrocht.

To byla Donna Summer, I don't wanna get hurt. V 9 hodin a 34 minuty v jeho českém dopoledni Českého rozhlasu České Budějovice. O propojení různých řek na našemi sousedním území se vedly diskuse nejen v posledních desetiletích v případě kanálu Dunaj-Odra, ale i dávno předtím, například před 130 lety, existoval projekt na propojení Vltavy a Dunaje. Kanál měl být dlouhý 205 kilometrů, široký 30 metrů a hluboký přes 2 metry. Zároveň se chystala úprava koryta Vltavy až k Labi Umělníka, čímž by došlo k vytvoření Dunajsko-Vltavsko-Labského průplavu spojujícího Severní a Černé moře napříč Evropou. Přesnější informace uslyšíte v našem vysílání za malou chvilku. Předtím František Nedvěd a jeho Franky Dlouhán.

Kanál Dunaj, Vltava, Labe byl snem už od středověku, ale propojit České Budějovice a Vídeň říční cestou nedokázal nikdo. Vysvětlíme v Jihočeské vlastivědě. O propojení Vltavy s Dunajem se diskutovalo už od středověku. V závěru 19. století se objevil velký projekt, který počítal s propojením obou řek mezi Českými Budějovicemi a Vídyní. Kanál měl být dlouhý 205 kilometrů, široký 30 metrů a hluboký přes 2 metry. Zároveň se chystala úprava koryta Vltavy a Škalaby Umělníka, čímž by došlo k vytvoření Dunajsko-Vltavsko-Labského průplavu spojujícího Severní a Černé moře napříč Evropou. O záměru se směle debatovalo na státních, zemských i místních úrovních a kde kdo se k němu vyjadřoval. Na přelomu let 1889 a 90 schválili představitelé Českých Budějovic a Hluboké nad Vltavou petice požadující co nejrychlejší realizaci záměru. O pár let na to byla města vyzvána, aby tedy na akci přispěla finančně a aby delegovala své zástupce do nově ustaveného podpůrného komitétu. Zatímco v Týně nad Vltavou schválili dar 25 zlatých a za delegáta určili starostu města, v Hluboké nad Vltavou výzvy ignorovali. Diskuze a přípravy pokračovaly, někteří hovořili o tom, že díky kanálu se Čechy stanou střediskem světového obchodu a že se v zemi rozvine netušený blahobyt. I když to s výstavbou ještě začátkem 20. století vypadalo vcelku nadějně, nakonec z projektu sešlo a zůstal nerealizován.

0: Až 1 milion lidí potřebuje podle lékařů při léčbě astmatu a chronické obstrukční nemoci inhalátor. Čeští vědci teď i za pomoci umělé inteligence zjišťují, jestli nedělají při inhalaci chyby. Do studie zapojili taky zdravotníky, kteří se o nemocné starají. Výsledkem dlouhodobého výzkumu má být také aplikace, která jim se správnou obsluhou inhalátorů pomůže.
1: Nedělá mě to žádný potíže, ono na tom nic není totiž. No.
2: Popisuje svůj každodenní rituál s inhalátorem v ruce 80-tník Jiří Deml. Přesto přijal nabídku zapojit se do studie vědců z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
3: Není v nich žádná účinná látka, je to jenom pro tohle prozkoušení.
2: Podává pacientovi Tereza Hendrichová z katedry sociální a klinické farmacie stejné inhalátory, na které je zvyklý, tedy práškový i aerosolový. Jsme v jedné z ordinací na plicní klinice ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Na Jiřího míří 3 mobilní telefony. S jejich pomocí si vědci natočí na video, jak pacient oba inhalátory používá.
3: Zaznamenáváme vlastně pacienta ze 3 různých pohledů. Na základě toho záznamu tu inhalační techniku můžeme opravdu podrobně zhodnotit.
2: Pak ještě bere farmaceutka do ruky přístroj, který umí vyhodnotit sílu a délku trvání nádechu. Ukazuje se, že do náustku práškového inhalátoru dýchá Jiří správně, ale v případě aerosolového se mu to nedaří.
3: Tady vidíme, že účinná látka nám zůstává v horních dýchacích cestách, nedostane se tam, kam potřebujeme. Nebyla dostatečná délka toho nádechu, byl ten nádech moc silný, moc intenzivní.
2: Po krátkém proškolení už pacient práci s aerosolovým inhalátorem zvládá lépe.
3: Teď už to vypadalo pomalejší, jo, a je to tak, jo. Ta účinná látka nezůstává v horních dýchacích cestách, už nám to kleslo trošku níž.
1: Tak teď jsem poučený.
4: Tak je dobře, že jste se zapojil do studie.
1: Jo.
2: Celkem bude do studie zařazeno 800 pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí a také 200 zdravotníků, kteří o lidi s inhalátory pečují, říká Josef Malý z farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.
5: U nich testujeme tu znalost a tu dovednost zacházení s inhalátorem. My máme zhruba 20 inhalačních systémů v České republice. To samozřejmě komplikuje tu situaci jak zdravotníkům, tak pacientům. A my pro tu inhalační techniku máme unikátní 5krokový nástroj pro správnou inhalaci a ten by měl pomoci správně inhalovat.
2: Do výzkumu jsou zapojeni také vědci z fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Pracují s videonahrávkami a vytváří z nich soubory pro modely umělé inteligence. Ukazuje mi na monitoru svého počítače vývojář David Níč.
6: My využíváme skeletální reprezentaci, kde jsou zobrazeny jednotlivé body.
4: Je to vlastně takový trojrozměrný graf.
6: Momentálně snímáme ten skelet, jsou vidět tady konkrétně jednotlivé prsty. Snímáme ještě ramena, lokty. Pro každý snímek je třeba klasifikovat, která fáze se tam děje, tý inhalace.
2: Výsledkem spolupráce bude mobilní aplikace pro pacienty i zdravotníky, dodává ještě Karel Mls z katedry informačních technologií.
7: Výsledná aplikace by měla pomoct těm pacientům vlastně v čase, kdy nejsou pod dohledem lékaře, aby si mohli v domácích podmínkách přes chytrý mobil zkontrolovat, jestli ten jejich postup té inhalace je v pořádku, případně aby dostali nějakou zpětnou vazbu, co dělají neúplně správně.
2: Mobilní aplikace by měla být hotová ještě letos. Samotná studie potrvá až do konce roku 2028. Andrea Skalická, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Miroš Birka a jeho Katka v 9 hodin 48 minut a to v úterý 12. května dopoledne. Jedno z nejznámějších hudebních stvárnění české přírody, to je Má vlast Bedřicha Smetany, kterou už dneska tradičně začne Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Po téměř 20 letech ho uvedou rozhlasoví symfonikové. Jim věnujeme týdenní seriál, protože letos uplyne 100 let od založení tohoto tělesa. Jak intenzivně musí ještě soubor Smetanovu hudbu zkoušet? No tak to u nás uslyšíte už za okamžik.

0: Někdy hledáme signál.
1: Vystihuje krásu české krajiny a zazněla v dobách přelomových okamžiků našich moderních dějin. Cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast dneska začíná 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V podání našich rozhlasových symfoniků půjde o historicky 11. provedení. Na zkoušku do studia S1 míříme ve druhém dílu našeho seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.
2: Jaká je poslední příprava před zkouškou?
3: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít. No.
2: Že byste si pročítal noty, to už ne.
3: Jo, samozřejmě, no jasně.
2: Berete noty, máte jich 6?
3: Všech 6 básní. Teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě. No.
2: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
4: Tak je to poprvé pro mě.
2: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu Pražského jara zahrají v premiéře.
4: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
2: Teď budou zkoušet smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslí Vlastimila Kobrleho. Ten Mou vlast hrál se Sočrem na zahájení Pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
5: Z té vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrál komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrát to celku je prostě fakt jako, že si člověk vydá úplně jako do plnej.
6: Ahoj, ahoj, ahoj.
2: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců o notové stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr inspicient Jan Köhler.
7: Páni, Jane, jestli máte dořešený ty fraky všichni? Jo, už nový fraky, boty.
8: Tak jo.
9: Vyměnit.
3: Dobré ráno ještě jednou, dobré jitro. Tak vememe, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, ty fugu, luhy, že jo, a podobné věci. A teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před trojkou dva, tak ty...

0: když jsme tomu věnovali spousta času tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
1: A co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
0: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že jo, strach sám ze sebe.
1: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Riegerových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident Pavel by podle předsedy sněmovny Okamury na summit NATO jet neměl. Začal týden rané péče, připomíná, jak důležitá je včasná pomoc dětem s vývojovými obtížemi a jejich rodinám. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v derby se Spartou. Dnešní teploty se udrží kolem 10 stupňů, přeháňky postupně ustanou. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Prezident Petr Pavel by podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD neměl jet na červencový summit NATO v Ankaře. Řekl to po jednání koaliční rady s tím, že za zahraniční politiku je odpovědná jen vláda. Prezident má na ni podle Okamury navíc jiný názor než současný kabinet. O složení delegace bude vláda jednat na konci června. Prezident Pavel na své účasti na summitu dál trvá. Pokud nebude součástí delegace, zváží podání kompetenční žaloby. Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk, zranění jsou další čtyři. Úderům bezpilotních letounů čelilo taky hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy, informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Týden rané péče má upozornit.

0: teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření a rodiče třeba nemusí za tím vyšetřením u zrakového terapeuta cestovat do Prahy, do Plzně a nebo na Vysočinu, protože jiná ordinace zrakového terapeuta tady není.
1: Strakonice mají opravenou ulici Pohraniční stráže. Město dokončilo její rekonstrukci bezmála za 14 milionů korun, která trvala 8 měsíců. Podrobnosti má mluvčí strakonické radnice Markéta Bučuková.
2: Stavební práce zahrnovaly kompletní rekonstrukci komunikace, včetně nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Součástí stavby také bylo vybudování nového odvodnění komunikace, chodníků ze zámkové dlažby a zpevněných ploch lemovaných betonovými obrubami. Sport.
1: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík po událostech v derby na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia organizačně nezvládla. Domácí fanoušci neoprávněně vnikli na plochu, napadli protihráče a používali pyrotechniku, pokračuje Tvrdík.
3: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší, se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a bude mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu. Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, odpoledne místy málo oblačnosti, přehánky budou nad 800 metry smíšené nebo sněhové a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr bude přechodně zesilovat na čerstvý nárazový a večer bude slábnout, biozátěž je mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava silnice komplikuje jízdu na trase z Jindřichova Hradce do Dačic. Silnice 151 je uzavřená ve Valtínově. Objíždí se přes Strmilov. Práce mají být hotové do konce července. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje. Za chviličku se s naším regionálním stopařem vypravíme do zaniklých obcí na pravém břehu Lipenské přehrady. Tak si na to počkejte. Hanka Šoberová vám přeje dobrý poslech.

0: Posledních 50 let se tam říká u Korandy, ale dřív tam byla vesnice Růžový vrch. Řeč je o zaniklé osadě poblíž Pasečné na pravém břehu Lipenské přehrady. Zajímavosti o tomhle a dalších zaniklých místech v okolí zjišťoval náš regionální stopař Petr Kubát. Hezké dopoledne, Petře, vítej.
1: Hezké dopoledne, ahoj Hanko.
0: Tak si říkám, co tě vlastně dovedlo až na konec civilizace do bývalé osady Růžový vrch?
1: Říkáš to dobře, konec civilizace, protože tam opravdu není ani signál, takže já se vám hlásím dneska z Budějovic, ale na tom místě jsem byl minulý týden, když jsem mapoval novou naučnou stezku podél Schwarzenbergského kanálu právě poblíž přední Výtoně na Českokrumlovsku. No a jedno z výchozích míst na tu stezku je právě na parkovišti u Korandy, v místech, kde stála ta zmiňovaná osada Růžový vrch. Německy se jmenovala Rosenhügel a byla součástí obce Reiterschlag. Tenhle název neměl český ekvivalent, ale za socialismu dostala pak nový název Pasečná, jaký už asi znáte dnes. A dneska se tam jezdí hlavně na běžky a na kola. No a ta drobná vesnička Růžový vrch poblíž Schwarzenbergského plavebního kanálu vznikla až na začátku 19. století nedaleko stejnojmenného kopce a stala se tak vlastně nejmladším sídlem v téhle oblasti, protože tam už ty vesnice vznikaly ve 14. století. No a rod Schwarzenbergů tam měl dokonce umístěný sklad piva. Za první republiky tam byla doložená obuvnická živnost a v roce 1910 tam podle sčítání žilo 46 obyvatel a stálo tam 10 domů.
0: Proč se tam dneska vlastně říká u Korandy?
1: No a to mi právě vysvětlil plavební ředitel Hynek Hladík z folklorního souboru Libín S. Prachatice. V té osadě Růžový vrch stála vedle plavebního kanálu Schwarzenbergská myslivna. Byla tam ještě v roce 1970. Dneska tam můžete vidět zarostlou hromadu kamení kousek pod rozvodím. No a posledním hajným, který v ní bydlel, byl nějaký Koranda. Hynek Hladík dokonce mluvil s lidmi, kteří na něj vzpomínali jako na oblíbeného hajného. No na návštěvu už k němu dneska jít nemůžete, ale můžete se díky nové naučné stezce vypravit právě po těchto osudech a po dalších zaniklých obcích, kde žili německy mluvící obyvatelé.
0: A jaké zaniklé obce si tam cestou ještě, Petře, objevil?
1: Je jich tam právě docela dost a pokud pojedete po silničce od Růžového vrchu směrem na Pasečnou, tak je poznáte už z auta, hlavně díky tomu, že se tam začnou objevovat vždy ovocné stromy. Ty se začnou zjevovat v lese a dokládají, že tam byly třeba malé ovocné sady kolem tehdejších stavení. No pak jsou tam samozřejmě křížky, zbytky základů, rozvaliny, kameny a narazit tak můžete třeba na bývalý otov, který je zmiňovaný už ve 14. století, pernek nebo jasánky, ten název té poslední označuje místo vzniklé vypálením části lesa a kromě mlýna s pilou tam dokonce fungoval železný hamr. A na konci 19. století tam žilo skoro 170 německých obyvatel. V roce 1921 tam v Jasánkách byly kromě hostinského a dvou hokinářů taky kolář, truhlář a porodní bába. Název označuje, jak jsem říkal, právě místo vzniklé vypálením části lesa. No a taky je tam ještě zajímavá zmizela obec Rychnůvek, ale tu si nechám zase někdy na příště, protože to je hodně zajímavé místo, kde do dneska můžete narazit na spoustu pozůstatků téhle vesnice.
0: No já snad jenom doplním, že na Lipensko nás pozval náš regionální stopař Petr Kubát. A já za to, Petře, moc děkuju. Měj se hezky a budeme se příště těšit s tebou opět naslyšenou v našem vysílání.
1: Krásný den.
2: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.

Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu Radioteka.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pozvala bych vás, přátelé, při dnešku třeba do muzea středního Poutaví ve Strakonicích, kde začíná v 17 hodin přednáška archeologa Vlastimila Krále k výstavě Otava Strakonická. V domě Štěpánka Netolického v Třeboni tam je na programu komentovaná prohlídka k výstavě Tři na šňůře s Janem Homolou a kurátorkou Renny Muzik. Začíná v 16.30. Reportáže na fotografiích obou sajdlů, to je název přednášky s promítáním reportážních snímků z řemeslné dílny Josefa i Františka, začíná v 18 hodin v regionálním muzeu v Českém Krumlově a přednášet bude kurátor muzea fotoateliér sajdl Petr Hudičák. Městská knihovna Tábor, ta pořádá dneska od 15:30 herní odpoledne s deskovými hrami pro děti od 7 do 12 let, a to i pro dospělé. AI kafe, neformální setkání zájemců o svět AI, neboli umělé inteligence, začne v 17 v městské knihovně v Táboře. A historik Ivan Slavík, ten bude dneska v 16:30 přednášet o kleti v sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Pořad je věnovaný přírodnímu a kulturně historickému pohledu na nejvyšší horu Blanského lesa. A ještě jeden tip bych měla, a to spíše pro sportu chtivé. Dnešní podvečer ve Vimperku totiž nabídne příležitost zaběhat si pro zdraví i uctění příběhů statečných lidí z dávné historie, na kterou by se nemělo zapomenout. Do tamního areálu Vodník vás pozveme už za malou chvilku. Tohle je Michal David a jeho Perpetuum Mobile.

0: Na běh pro paměť národa můžete dneska vyrazit do areálu Vodník ve Vimperku. Start na 1 kilometr a 5 kilometrů je v 17 hodin. Každý závodník může svůj běh věnovat někomu, jehož příběh chce připomenout. A já teď na telefonu zdravím organizátorku běhu ze spolku Vimperk žije Adélu Jiříkovou. Hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne, dobrý den.
0: Paní Jiříková, jak vypadá trasa na 1 kilometr a jak ta delší na 5 kilometrů?
1: Tak trasa na 1 kilometr, ta vede vlastně jenom ve sportovním areálu Vodník, je tam takový sportovní ovál, takže je to taková nenáročná trasa, víceméně po rovince, ale ta trasa na 5 kilometrů, ta už je o něco náročnější, protože ta vede centrem města, který je ve Vimperku hodně kopcovitý, takže tam si závodníci i máknou docela.
0: Běh pro paměť národa je ve Vimperku podruhé. Kolik nadšenců běželo loni a kolik se jich zapsalo letos, jak to vidíte?
1: Loni nás běželo asi kolem 40, ale loni jsme byli zapojeni tak neoficiálně, že jsme vlastně sice výtěžek věnovali paměti národa, ale neběželi jsme v rámci toho jejich seriálu. A letos teda online se zatím přihlásilo asi 6 lidí, ale už mám zprávy od dalších několika desítek lidí, že se zúčastní, takže já doufám, že registrace na místě proběhne v pořádku a že nás bude dost.
0: Vimperk jako příhraniční město prošlo bouřivou historií, kterou projekt Paměť národa dokumentuje. Bych má tedy podpořit zachování těchto příběhů a uctít památky. Vy osobně, paní Říková, komu byste dnešní běh věnovala? Které osobnosti?
1: Já bych asi věnovala panu Dušanu Žambachovi, který nedávno zemřel a který se vlastně hodně zasadil o nějaké znovu obnovení vztahu mezi Čechy a Němci. On měl vlastně část rodiny v Německu, část v Čechách, takže bych asi věnovala jemu.
0: Na běh do Vimperku nás pozvala Adéla Jiříková ze spolku pro Vimperk. My děkujeme za pozvání, ať se počasí vydaří, mějte se hezky a pěkný den, příště naslyšenou.
1: Vám taky, naschledanou.

Zvíšek se snášíme s Helenou Vondráčkovou v jeho českém dopoledni. Právě teď je nejvyšší čas si zařídit brigádu. Zájemců je totiž hodně a nabídek ubývá. Kde ale brigádníci chybí a kolik si letos můžou vydělat, tak to se dozvíte v naší následující reportáži. Předtím Michal Tučný.

Nabídka letních brigád je letos oproti předchozím rokům nižší. Vyplývá to z dat personálních agentur. Některé pozice totiž postupně nahrazuje umělá inteligence. Například na Vysočině může na jedné brigádnické pracovní místo v některých oborech připadat až 30 uchazečů.

0: Já jsem si představoval nějakou třeba zmrzlinu, nějaký točení zmrzliny, no, to jsem bohužel nenašel nic takovýho. Ale nevím, no, jako mzda mi je docela jedno, cokoliv, co mi dá peníze, budu rád, jo.
1: Lukáš Horáček je studentem prvního ročníku střední průmyslové školy v Jihlavě. Letní brigádu si začal hledat už v půlce března.
0: Ptal jsem se v těch obchodech, jako je třeba Albert, Kaufland a tahle. Tam mi většinou dali přihlášku, to jsem vyplnil, ale vždycky tam říkali, že úplně nedávají moc velkou šanci na to, jestli tam dostanu, protože tam nás je hodně lidí.
1: Právě o brigády v supermarketech je hlavně mezi středoškoláky stále zájem. Podle Jindřicha Hodka z personální agentury Index Noslush na jednu takovou nabídku připadne až 10 uchazečů.
2: Ty supermarkety patří k nějakému tomu průměru. I z toho důvodu, že ty supermarkety mají poměrně velkou fluktuaci. Když budu brát ty nejatraktivnější místa z pohledu brigádníků, jako nějaká kancelář, recepce, jo, nějaký muzeum, festival a tak dál, tak tam ten předlak je výrazně větší a je to klidně 20-30 kandidátů.
1: Opačný problém ale trápí zemědělce. Podle zootechničky Dariny Pouvové z Třebíče je právě v tomto odvětví brigádníků nedostatek.
3: Protože je to obecně náročná práce, hlavně fyzicky, a každý úplně o to zájem nemá. Primárně k nám chodí na brigádu studenti zemědělských či veterinárních škol. Mají to v rámci praxe a hlavně mají k tomu nějaký cit, což je pro nás velice důležité.
1: Letošní nabídka brigád je zároveň v porovnání s loňskem zhruba o 10% nižší. Podle Jindřicha Hodka za to může celkové ochlazení ekonomiky, ale i rozšíření umělé inteligence.
2: Hodně populárních brigád, které šly dělat i vlastně během roku, jako i pomocní v marketingu a podobné věci, případně na nějaký lince zákaznické podpory, tak to vlastně všechno je v tuhletu chvíli řešen formou nějakého chatbotu nebo AI chatbotu a v podstatě dá se říct, že na tohleto brigádníci nejsou.
1: Nabídky letních přivýdělků na Vysočině, jich je asi 70% manuálního charakteru. Vyplývá to z dat agentury Index Noslush. Brigádníci si při nich přijdou zhruba na 140 až 160 korun na hodinu. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
4: I ponožka, ke které už neexistuje druhá do páru, ještě může být užitečná. Naše babské rady vás naučí je použít třeba při čištění žaluzí nebo při léčení bolavých kloubů. Za chviličku jdeme na to.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž chybí.

0: Hygienické rady.
1: Trápí vás bolavé klouby či naražená část těla? Udělejte si ze staré ponožky nahřívací či ledový obklad. Stačí ji naplnit buď nahřátou pohankou, luštěninami, rýží či třešňovými peckami, anebo kostkami ledu v igelitovém sáčku a poté přiložit na bolavé místo. Starou ponožku lze použít i jako praktický obal, například na mobil, který je při práci na zahradě či v dílně vystaven nástrahám poškození. Ideálním pomocníkem je ponožka, ke které nemáte druhou do páru. Hodí se při úklidu, kdy ji stačí navléct na mop či koště, dobře tam drží a po vyprání ji můžete opakovaně použít. Díky ponožkám můžete také zbavit pokojové květiny vrstvy prachu. Stejný trik můžete využít například i na otření žaluzí. Z jinak nepoužitelné ponožky si s přehledem vyrobte také lapač pachů. Stačí, když ji naplníte suchou kávovou sedlinou a pověsíte do míst, kde se chcete zbavit nelibého odéru.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál. Po 11. hodině přijde do studia Markéta Lukášková, jedna z nejpopulárnějších českých spisovatelek své generace. O čem vypráví její nejnovější kniha, anebo jaký vztah má ke svému rodnému městu, k Českým Budějovicím. Tak to uslyšíte po 11. hodině na 106,4. Hezký poslech.

0: Náš svět jsou jižní Čechy. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se znovu neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Sportovní kluby v Českých Budějovicích si letos rozdělí bezmála 13 milionů korun. Skoro 250 tisíc turistů v zimě přenocovalo na jihu Čech o 17% víc než loni. Většinou oblačné počasí doprovodí na jihu Čech teploty maximálně do 12 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré dopoledne. Tripartita se znovu neshodla na zastropování důchodového věku na 65 letech. Odbory chtějí, aby kabinet ANO, SPD a motoristů změnu urychlil. Naopak zaměstnavatelé jsou úplně proti. Podle reformy předešlé vlády má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let.
3: Současná vláda plánuje hranici 65 let vrátit od roku 2028. Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je to ale pozdě.
4: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě.
3: Se zastropováním zásadně nesouhlasí zaměstnavatelé, kteří mimo jiné upozorňují na nedostatek pracovních sil. Podle prezidenta svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje musí být na změně v důchodech ve společnosti široká schoda, aby se podmínky neustále neměnily.
5: Bez komplexní dohody to nelze, vidíme to v celé západní Evropě.
3: Jednání budou pokračovat v červenci. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené, lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov řekl, že je to hlavně kvůli tomu, že odhořela biomasa, která držela ve svazích velké kameny a ty se můžou dát do pohybu. Požár na začátku května zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili

0: dávají všechny kluby, které tady trénují děti, ať už je to fotbal, hokej, nebo třeba běh, šachy, bojové sporty, zkrátka cokoliv, kdo rozvíjí naši mládež, tak dostane od města prostředky na svůj provoz.
1: Bezmála 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než v loni, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
2: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do Jihočeského kraje z Německa, a to 15 tisíc. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 tisíc, a Rakušané v počtu 9 tisíc lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
1: Brněnští basketbalisti jsou posledními semifinalisty ligového play-off. V rozhodujícím 7. zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím. Druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava. Počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, odpoledne místy málo oblačnosti, přeháňky budou nad 800 metry smíšené nebo sněhové a večer budou ustávat. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměří kolem 4. Mírný západní až severozápadní vítr bude přechodně zesilovat na čerstvý nárazový a večer bude slábnout, biozátěž je mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Provoz po jihočeských silnicích by teď podle našich informací neměla komplikovat žádná dopravní nehoda. Na Českobudějovicku počítejte s uzavírkou silnice mezi Hrdějovicemi a Hlubokou nad Vltavou Zámostím. Její kompletní oprava bude trvat až do konce roku. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Naplňuje ji vyprávění příběhů, ale možná o to víc vidí své poslání přímo ve vytváření příběhů a jejich vtisknutí do svých knih. Markéta Lukášková, rodačka z Českých Budějovic, patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky své generace. O čem vypráví její nejnovější kniha a jaký vztah má ke svému rodnému městu, zeptáme se ji osobně v našem vysílání už za okamžik. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
3: Dopolední host s Matějem Vodičkou.

Tráví strniště, jak nůž dozad tlačí, děkuju, to stačí, vzbudili mě právě včas.

0: Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Markéto, vítejte po čase opět v Českém rozhlase České Budějovice. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: My náš dnešní rozhovor přetáčíme a přetáčíme ho ve studiu, kde jste před nějakou dobou seděla s hercem Jiřím Mádlem, kterému jste v rámci podcastu Budějovice 2028 kladla otázku, jak vzpomíná na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích. Dnes, po nějaké době, jsem rád, že přesně tuhle otázku můžu položit já vám a zeptám se tedy rovnou, jak vzpomínáte na svá středoškolská léta v Českých Budějovicích.
1: Nostalgicky a ráda, protože teď zpětně viděno, když už člověk to má dávno za sebou, že to byla hrozně fajn bezstarostná doba, bezstarostný léta prostě. Tehdy samozřejmě nám to tak nepřipadalo, jsme řešili zásadní věci jako písemka z fyziky a tak, ale jako, co bych za to dneska dala? Je to vtipný, jak se ta perspektiva změnila. A zároveň mě trošku mrzí, že vlastně se spolužákama ze třídy nejsme tak v kontaktu, jak bych si asi představovala. Teď jsem se zavázala, že příští rok, protože to bude přesně 20 let od naší maturity, což je strašný, bych jako chtěla uspořádat nějaký takový náš sraz, ale větší. Jako mám ambici, že bych nás sezvala na nějaký víkend. Protože paradoxně, i když se sejdeme jednou za pár let, tak je to přesně takový ten pocit, jako že jsme se viděli naposledy včera, pořád to tam je, tak si říkám, že tohle by mohlo být pro nás fajn, tak uvidíme, jestli to vyjde.
0: No možná taková osobní otázka, když přijíždíte sem do Českých Budějovic, máte pořád pocit toho domova tady?
1: Jo, já tady nejsem moc často a vlastně mě to i vždycky překvapí, jaký hezký emoce to ve mně pořád jako vyvolává. A vždycky si říkám, musím sem jezdit častěji a nikdy to neudělám. Já furt každému vykládám o tom, že Budějce jsou hrozně hezký město, že jako stojí za to tady bejt třeba na víkend, jako turista třeba. A myslím si, že to je pro nás i lepší než třeba Krumlov, který prostě už je moc zprofanovaný a je tam to centrum, ale vlastně to okolí nic moc, že my jsme na to takový pyšný, si myslím tady, jak to máme takový jako takový hezký prostě. Takže jo, já tady jsem vždycky hrozně ráda.
0: No, zároveň to, že říkáte Budějce, jednoznačně znamená, že sem patříte.
1: To by to jen je
0: tak
1: pravda.
0: Nikdo přes polní neřekl, ale já jsem ten podcast Budějovice 2028 nezmínil náhodou, protože vy jste se stala jednou z ambasadorek, pokud to tedy tak můžu říct, kandidatury Českých Budějovic na titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028, například právě s Jiřím Mádlem nebo s Ladislavem Ziborou. České Budějovice ten titul získali a budou Evropským hlavním městem kultury už skoro za rok a půl, ono se to nezdá, ale hodně to utíká. Sledujete stále ten vývoj, co se ve vašem rodném městě, ve vašich rodných Budějcích děje, právě třeba ve vztahu k tomu titulu?
1: Upřímně řečeno ne, protože prostě nestíhám, nemám na to čas, ale už jsem si taky právě, protože jak tady sedíme, tak jsem si na to vzpomněla, jak jsme tady s Jirkou seděli a bavili jsme se o tom, tak jsem si tak sama pro sebe udělala takovou vnitřní poznámku, že to musím napravit a dohnat, abych to zjistila právě, protože jsem ráda, že se to stalo a že jsem mohla být z části jako u toho a tak by ode mě nebylo hezký, kdybych se na to vykašlala teďka.
0: Tak budu držet palce, děkuju, aby se to povedlo. Nicméně možná i ve vztahu k tomu všemu, co jsme teď zmínili, se nabízí otázka, co vám ve vašem rodném městě nejvíc chybí, respektive v čem si myslíte, že jsou Budějce pozadu nebo trochu vlastně zaostávají oproti tomu zbytku republiky. A záměrně neříkám třeba oproti hlavnímu městu, protože samozřejmě se to vůbec nedá porovnávat.
1: Přemýšlím, já nevím, jestli budu úplně teďka vlastně mluvit jako aktuálně, protože jak tady nebydlím, tak možná mi spousta věcí uniká. Možná nějaká velká koncertní scéna, jestli se nepletu, tak taková tady není. Jako myslím opravdu velká, co se týká jako kultury. Jinak mě asi nic nenapadá. Já, když jsem tady, tak se pohybuju třeba v Kotvě, když máme nějakou besedu. To mi přijde jako fantastický prostor. Když se tady podívám kamkoliv do jakýkoliv jako podniku, takhle já právě naopak mám pocit, že já jsem tady taková saturovaná. A možná to není odpověď, kterou chcete slyšet.
0: Ne, mě naopak vaše odpověď ohledně té hudební scény velmi překvapila, ale jako když to teď vezmu z pohledu sebe jako posluchače, nikoliv jako redaktora veřejnoprávního rozhlasu, tak vlastně mám podobný pocit.
1: A to já nejsem úplně koncertní typ, ale zároveň moje pubertální léta a moje mládí tady spočívalo v tom, že jsem obrážela všechny místní kluby a chodila na koncerty a vlastně mi přijde, že vždycky, když se mi tam někde líbilo, tak to postupně nějak jako odešlo, skončilo. Tak asi možná proto to ve mně jako je.
0: Já vám rozumím a shodou okolností na jeden ten klub nejmenovaný koukáme tady z okna právě teď našeho studia.
1: Jo, je to tak, je to tak.
0: No, ale není právě třeba ta kandidatura nebo ten titul Evropského hlavního města kultury v roce 2028 právě příležitostí k tomu, aby nějaká takováhle scéna opět třeba, neříkám, znovu vznikla, ale vyvstala z nějaké subkultury?
1: To by bylo fajn a já si myslím, že Budějce na to mají, protože já jsem, to už taky zní, jak babička vypravuje, ale byla jsem tehdy přítomná tomu, když se tady začal pořádat Majáles, ten budějický Majáles, který my známe všichni už tak strašně dlouho. Pamatuju si první ročník, kterýho se chopili studenti od nás z gymnázia. Myslím, že to, jestli se nepletu, bylo pod vedením Kuby Husara ještě. Hmm. To byl nějaký rok 2003 třeba, 2004 možná. A pak se to postupně vyvinulo v to, co je to dneska. Takže jakože jsem viděla vlastně za ty roky, jak moc ty lidi tady, ty mladí lidi, ty studenti, co všechno jako dokážou vlastně udělat. A myslím si, že to je taková jako hezká vlastně už tradice a mohlo by to pokračovat a fungovat dál.
0: Hmm. No, možná poslední otázka k vašemu rodišti, slibuji, aby jsme se mohli posunout taky dál. Mě samotného hodně překvapilo, když jsem se tohle dozvěděl, dočetl, že jste psala online textové přenosy z extraligových zápasů volejbalového Jihostroje České Budějovice.
1: Ježíš, to jsem milovala úplně.
0: A jak jste se k tomu dostala? A vůbec vlastně možná jak na tuhle zkušenost vzpomínáte?
1: Jak jsem se k tomu dostala? Si vůbec nepamatuju. To je zajímavá otázka. Já fakt vůbec nevím už. Vím, že jsme chodili na volejbal se dívat, protože mě to hrozně bavilo. Já mám pocit, že to bylo nějak jako nějaký tátův známý, provozoval ten web možná a někoho scháněl, něco takového. A já jsem to pak jako jednou zkusila psát a zjistila jsem, že mě to za prvý baví a že mi to jde, že to vlastně teď zpětně viděno asi bude výhoda toho, že mám ADHD, že jsem dokázala sledovat tu hru a zároveň jako psát a bylo to hodně rychlý a aktuální. Takový adrenalin vlastně, protože ta rychlá hra a zároveň to,

0: to snažit se zachytit, kdo komu nahrál, co se tam stalo, bylo pro mě jako dobrý. A navíc jsem v té době studovala v Brně, kde jsem to neměla moc ráda a neměla jsem tam moc kamarádů. A tohle byla záminka, proč jako se vracet do Budějic. Že prostě, je zápas, já musím do Budějic, nedá se nic dělat. A fakt jako to bylo zajímavý období, ale jako vlastně to vzpomínám, jako že mě to fakt hrozně bavilo.
1: Vydrželo vám to dlouho?
0: Já myslím, že jako minimálně určitě sezónu jsem dala. Jako rok určitě to byl třeba. Pak nevím už vůbec. To už je tak dávno. To je hrozně.
1: Mě to hodně zaujalo, protože bych si to asi nepředstavil ve spojitosti s vaší osobou.
0: Jako hlavně vtipný bylo, jak jsem seděla fakt u toho stolečku s tím počítačem takhle za jako tím hřištěm a občas ten míč tak jako na mě přilítnul. A taky to bylo období, kdy u nás hrál Argentinec Diego Bonini, to si pamatuju do dneška, a on byl hrozná hvězda a mě se strašně líbil. To byla určitě jedna z motivací, proč jsem ty online psala.
1: Markéta Lukášková vzpomíná na rodné město České Budějovice, ale třeba taky na svoje krátké působení u volejbalu.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Teď se přesuneme tedy z toho jihu Čech, jak jsem sliboval. De facto, jestli to tak můžu říct, psaní onlineu možná můžeme považovat za jakýsi začátek vaší žurnalistické kariéry a vy jste si z pohledu té pomyslné žurnalistické vaší éry prošla opravdu hodně. Zažila jste toho opravdu hodně od různých zpravodajských redakcí přes televize, lifestyleové magazíny, až vlastně po bulvár, dá se říct. Tak co vám tahle ta zkušenost dala?
0: Člověka to hrozně dobře vytrénuje v tom psaní, protože když se pak někdo ptá, co mám dělat, abych napsal knížku, tak já vždycky říkám psát. A dá se to natrénovat. Člověk se prostě potřebuje vypsat, nějakým způsobem si najít nějaký styl svůj, aby prostě věci, které píše, psal jako s lehkostí a nějak spoustu věcí už jako automaticky, aby dokázal stylisticky ty věci dávat dohromady nějak tak přirozeně a ne, aby nad tím musel jako hodně přemýšlet. A to si myslím, že je nejlepší škola, když prostě jste v nějakém, ať už je to třeba online, nějaký deník nebo něco takového, kde jako jste nucený vlastně vytvářet docela velké množství textu za krátkou dobu, tak vám nic jiného nezbývá, než se v tom prostě vycvičit, najít si ty své obraty, aby to šlo rychle. Neříkám, že to bylo jako super kvalitní, ale prostě ten trénink vlastně je v tomhle tom dobrý. No?
1: Vy říkáte, na jednu stranu člověk musí psát, nebo vypíše se, ale zároveň někdo by taky mohl říct k tomu, aby člověk mohl psát, musí hodně číst. A když děláte v médiích, možná, že jste to zažila taky osobně, tak přeci jenom toho času už na nějaké vedlejší čtení, nemyslím si, že by úplně zbývalo.
0: Já se čtením to mám tak, že já, jak se nedokážu moc dobře soustředit, tak pro mě to, co čtu, musí být extrémně, buď to musí být napínavý, nebo takový hodně jako čtivý. Hmm. Já neumím moc se překonávat v tom, abych četla něco jako nějakou náročnou literaturu a musela jsem si to jako odsedět a opravdu u toho jako velmi hluboce přemýšlet třeba, protože já prostě u toho nevydržím. Takže pro mě to je spíš tohle, takový jako relax, který zároveň mě musí nějakým způsobem držet. A ono se podle mě tak celkově myslí, že když je někdo spisovatel, tak je to velký čtenář, ale upřímně řečeno si myslím, že to tak vůbec nemusí být. Neříkám, že žádný spisovatel nečte, to samozřejmě ne, jsou spisovatelé, kteří to přečtou spousta. Já si myslím, že jsem takový průměrný čtenář a že jsem nikdy nebyla takovej ten knihomol vyloženě, možná v dětství, který by jako vám mohl z fleku prostě z rukávu vysypat 10 knih, kterých si máte přečíst. Já jsem vždycky byla asi spíš jako filmový typ. A možná i proto lidi často říkají, že když čtou moje knížky, takže to spíš jako vidějí jako nějaký filmy, který se jim přehrávají před očima. Že možná ten typ literatury, který já píšu, není tak moc taková literatura, kterou by psal knihomol třeba.
1: Dovedete si nicméně teď zpětně představit, že byste se zase vrátila do toho pomyslného novinářského kolotoče? Třeba čistě hypoteticky dám příklad. Zavolal by vám někdo, nějaký známý nebo neznámý člověk a řekl, teďka rozjíždíme nový lifestyleový magazín, chtěli bychom tě, Markéto, do čela redakce. Přemýšlela byste nad tím vůbec?
0: Ne. Pro mě je to moc jako práce v rámci nějaký struktury a to já už prostě dělat nechci, protože je to nějaké omezení a to psaní knížek je

0: skvělý v tom, že tam si můžu psát, co chci, jak chci, a je to moje. Už jsem asi byla mockrát v nějaký redakci, v nějakém médiu, kde prostě člověk podléhá různým, ať už pravidlům, nebo osobnostem těch lidí, kteří jsou okolo něj, nebo co ho vedou. A už mi to asi stačilo, no. Jako samozřejmě, když by někdo přišel a řekl, napiš mi tady 4 normostrany, nějaký tvoje zamyšlení o něčem, vyjde to tady v tomhle časopise, tak jasně, ale vyloženě jako být součástí redakce, to asi ne.
1: Není úplně málo novinářů z naší generace, když to tak můžu říct, kteří třeba mluví i o nějakém vyhoření, vyčerpání z té práce. Nezažívala jste třeba taky něco podobného?
0: Do jistý míry určitě, protože člověk furt jako musí vlastně přinášet nový a nový témata, pořád prostě vymýšlet, co teda vlastně jako okolo sebe vidět, pojmenovat, popsat. A to vás vyčerpá, protože vlastně furt musíte být jako ve střehu a dívat se na ty věci určitým způsobem. Pak přesně, když už jsem začala psát ty knížky, tak jsem najednou zjistila, že tady já si můžu jako interpretovat ten svět po svým a i třeba si sama pro sebe určitý věci vysvětlovat skrz ty postavy nebo nějaký věci, které se tam dějou. A to mi vyhovuje jako mnohem víc, než se pořád snažit psát tak, aby to lidi bavilo v tom článku, aby to mělo přitažlivý titulek, aby prostě to mělo jasně vypointovanou nějakou strukturu. To je na mě vlastně asi moc krátký formát, teďkon zpětně viděno.
1: No tak pojďme k těm knížkám, protože ta vaše nejnovější se jmenuje Výšina. Je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakkoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
0: Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo. Určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny párty a večírky, které existují. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro. A je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat. A do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc a třetí, a to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluji Walking Dead a vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
1: Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
0: Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno po přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jisté míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
1: Spisovatelka a podcasterka Markéta Lukášková je naším dnešním hostem. Teď je na řadě krátká hudební pauza a po ní se k rozhovoru opět za chvíli vrátíme.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Spisovatelka, publicistka, podcasterka Markéta Lukášková je stále s námi ve studiu. Náš dnešní dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice vydal poměrně nedávno knihu Výšina, o které jsme se taky bavili před písničkou, a vy jste, Markéto, v jednom z nedávných rozhovorů řekla, že Výšina mohla vzniknout taky díky tomu, že vám lékaři před časem diagnostikovali ADHD, což jste ostatně několikrát zmínila během už toho našeho dosavadního povídání. Vlastně si kladete za jeden ze svých největších cílů šířit mezi lidmi tu osvětu o duševním zdraví. Daří se to?
2: Já myslím, že jo. A zároveň se mě nedávno, myslím, v nějakém rozhovoru někdo ptal, jestli se to nějak posunulo, to vnímání obecně jako nějaký péče o duševní zdraví a tak. A mně vlastně došlo, že jo, že se to posunulo hodně od doby, kdy já jsem o tom začala poprvé mluvit, což si myslím, že byl nějaký rok třeba 2017, možná už to bude tak těch 10 let skoro. A myslím si, že v tom vlastně paradoxně hodně pomohl covid, protože lidi si myslím, že často dovedli poprvé v životě přiznat, že jim nějak není dobře. Že vlastně ten dopad té pandemie, toho lockdownu a všech těchto věcí najednou byl velký a na tu psychiku lidí to hodně dolehlo. A najednou vlastně bylo OK o tom mluvit. A řešilo se to, myslím, že jako v rámci společnosti mnohem víc. A tak si myslím, že jakoby spousta lidí se najednou přestala bát tohleto řešit nebo někam třeba jít. A dneska je to, myslím si, úplně jinde, než to bylo. Takže neříkám, že to je moje zásluha, ale myslím si, že už je nás víc, co o tom mluvíme, a snažíme se to brát jako nějakou normální součást života. A já na to narážím skoro v každém asi rozhovoru nebo kdekoliv mluvím jako veřejně, a ta reakce je vesměs jako vždycky hrozně pozitivní, takže jo.
1: Nicméně vy to spojujete i s tím, právě třeba ve vztahu k nejnovější knize Výšina, že jste obrazně řečeno taky přestala řešit hejty. Pro určitou skupinu posluchačů vysvětlím, že přestala řešit negativní komentáře na sociálních sítích, které často vyznívají až hodně pejorativně, sprostě, troufám si tvrdit. Ale samozřejmě třeba v nedávné době i někteří posluchači mohli zaznamenat, že jedna nejmenovaná česká komerční televize začala vytvářet nebo chystat nový pořad, který se právě na tenhle fenomén zaměřuje. Myslíte si, že je to lepší? Já mám osobně pocit, že to je spíš horší a horší, třeba v současnosti, a že ta propast mezi lidmi v té společnosti se pořád prohlubuje. Protože když si otevřu nějaký jakýkoliv příspěvek na sociálních sítích dneska, a je jedno, jestli jde o hokej, nebo o politiku, nebo o tom, že třeba nějaká filmová hvězda se někde prošla na ulici, tak prostě těch komentářů je tam pořád, zdá se mi, víc a víc. Těch negativních tedy samozřejmě.
2: To si myslím, že má několik rovin. No. Je to za prvý tak jako jasně, žijeme s internetem, takže najednou je tady platforma, kam může kdokoliv přijít a napsat vlastně úplně cokoliv. Já mám mnohdy pocit, že ty lidi, když píšou něco jako mě nebo o mě, tak jim nedochází vůbec, že jsem lidská bytost. Že prostě já jsem pro ně někdo, koho vidí nějakou fotku, video, a jim jako nedochází, že to, co tam napíšou v nějakém našem kontaktu, normálně bylo tak, že oni ke mně přijdou a řeknou mi to. Tam si myslím, že oni to nedomyslí a vlastně by to neudělali. Zároveň, když třeba my máme podcast, který hodně lidi poslouchají, oni k nám získají takovej ten, dneska se tomu říká, parasociální vztah, že my jsme vlastně pro ně jako kamarádky a oni mají pocit, že nám vlastně můžou říct cokoliv, ačkoliv my je vlastně neznáme, ale oni nás znají jako dobře. Zároveň lidem asi nedochází, že nemusí mít názor na všechno, že to není povinnost, že prostě ať to řeknou doma, ale nemusí to jít říct tomu dotyčnému člověku. Teď prostě je to daný tak, že vy můžete prostě komukoliv napsat opravdu cokoliv a není to podle mě jakoby normální, ale to je hold to, v čem žijem. No, já jsem nad tím tuhle přemýšlela i z toho pohledu, že třeba máme Facebook, kde máme v přátelích lidi, který jsme neviděli 10-15 let, a vlastně před 50 lety bychom už o těch lidech vůbec nevěděli. My bychom se s nimi už jako nevídali, nepotkali, nemluvili bychom s nimi. Ale díky tomuhle je furt máme nějakým způsobem na očích, furt o nich víme. Je to dobře nebo je to špatně? Takový ten přirozený běh toho života vlastně je podle mě jiný. Ty sociální sítě z toho dělají takovou vlastně virtuální realitu, která není jako doopravdická. No. Takže Já se snažím na to koukat takovým tím stylem, že ty lidi si to jako neuvědomují. Ten dopad, to, jakým způsobem to může ublížit. A mám vždycky vztek akorát na to, když ty lidi tvrdí něco jako, že já jsem si nemohl pomoct, muselo to ven. Musí to ven, já prostě tohle musím říct. Jako ne, nemusíte. Můžete si to napsat s kamarádama. Není třeba to psát tomu dotyčnému. Občas se jim snažím říct, jako vy byste třeba šli za nějakým svým oblíbeným třeba hercem a řekli mu, hele, v tomhle si neměl hrát, stalo to, jako neřekli byste mu to prostě. Já taky nejdu za tvůrcema nějakého seriálu, abych jim řekla, že tenhle díl prostě se mi nelíbil. Je to hodně zvláštní, oni si to podle mě vůbec neuvědomujou, vždycky si to převedu do takového toho, že by mě přišlo vtipný, kdyby někdo prostě před 60-70 lety šel za Karlem Čapkem a řekl mu prostě tohle si teda jako úplně po, jo? Je to úplně absurdní představa, ale dneska se to vlastně děje.
1: Naštěstí to, o čem si povídáme, nemá vliv na vaší literární produkci, protože pokud dobře počítám, tak za posledních 5 let vám vyšlo 5 knih. To je hodně slušné. Víte už, o čem bude ta další?
2: Fakt za 5 let 5 knih?
1: Já říkám, pokud správně počítám, tak mi to vyšlo takhle. No.
2: Protože já mám teďka pocit, že jsem měla takovou pauzu. No každopádně já jsem trošku doufala, když jsem psala Výšinu, že to bude mít hezký ohlas a bude to mít takový ohlas, který by mě jako motivoval k nějakému pokračování a ono se to vlastně děje. Už vím v podstatě, že bych chtěla psát pokračování, protože jsem si tam ten svět vlastně vymyslela takovej rozsáhlej a i ty náznaky těch různých dělových linek jsou tam daný, takže by si toto pokračování vlastně zasloužilo. A když už jsem si to takhle vymyslela, tak by byla škoda vlastně od toho utíkat pryč.
1: Mluvila jste tady taky o vaší oblibě, že ráda sledujete seriály různé a tak dál. Vy jste tu shodou okolností před časem v našem vysílání mluvila o tom, že máte hotový scénář k filmu Losos v kaluži, napsaný tedy podle vaší stejnomenné románové prvotiny. A do jedné z hlavních rolí, konkrétně do role babičky, jste počítala s Libuší Šafránkovou, která bohužel zemřela. A vy jste osobně potom deklarovala, že bez ní ten film prostě nemůže vzniknout. Nicméně, nepřipravujete teď nějaký jiný scénář? Filmařina je to prostě něco, co vás hodně láká.
2: S Libuškou to aspoň tehdy vyšlo, takže ona s Janovou Bukovou namluvili audioknihu Lososa. To jsem ráda, že se stalo. Tam to tehdy nevyšlo, tam byly nějaké naše osobní neshody s producentkou. Od té doby vlastně, teď se mě vždycky někdo zeptá, je to vtipný, že s každou mojí knížkou se ozval nějaký filmař s tím, že z toho bude film a vždycky se všichni tvářili, že v podstatě do týdne začínáme točit. Nikdy se nic nestalo. Já už jsem k tomu taková skeptická hodně, protože chápu, že ten proces je dlouhej a že to není tak snadný, jak jsem si to vlastně tehdy i představovala s tím Lososem. A zároveň si občas říkám, že jsem možná ráda, protože já sice můžu být autor předlohy nebo autor scénáře, ale je to jenom jeden dílek celý té obrovské skládačky v tom procesu, kdy vlastně vy už nemáte moc vliv na to, jaký ten výsledek bude. A vždycky si představuju toho Zdeňka Svěráka v trháku, jak tam prostě je ve stanu vedle toho placu, kde se natáčí a nikdo ho tam vlastně nechce. A to, co on napsal, úplně předělali v totálně něco jiného, než to původně mělo být. Takže já si říkám, že je to možná jako dobře. A takovou ambici teď vlastně vůbec jako nemám.
1: Poslední věc a vlastně poslední otázka, kterou jsme neprobrali, nebo jeden ze segmentů, který jsme ještě neprobrali, je vaše podcastová tvorba. Konkrétně váš podcast Chumelenice, který děláte s Lucí Petrákovou, se pravidelně v různých anketách umisťuje mezi nejoblíbenějšími tuzemskými podcasty. Já když sleduju mnoho podcastů, různých témat a různých zaměření, tak mě vždycky zajímá to, protože dělám rozhovory s lidmi, zajímá mě, kolik času ty tvůrci těch podcastů stráví na té přípravě. Váš podcast Chumelenice vychází jednou týdně, jako většina ostatních podcastů. Kolik času vám zabere ta příprava na každý nový díl?
2: No, my vlastně se tam vždycky sejdeme, každá máme před sebou takové naše poznámky z uplynulého týdne a vlastně se tak jako vzájemně konfrontujeme s tím, co jsme tak jako nazbírali. Není to tak, že bychom měli scénář, nemáme předem připravený témata, na kterých jsme se shodli. Takhle to vlastně funguje od začátku. Spoléháme na to, že máme mezi sebou nějakou takovou chemii, nějaký vibe, který funguje a víme, že si tohle můžeme dovolit. Vlastně být spontánní a jet jako, nechci říkat bez přípravy, protože ta příprava právě spočívá v tom, že nachytáme všechny ty možný témata nebo nějaký naše zážitky z toho týdne. Takže to spíš tak jako je průběžný. Já prostě už jsem zvyklá, že když v tom týdnu dělám věci, čtu články, mám nějaký konfrontace s lidma, tak si prostě tady napíšu větu, tady si udělám screenshot tohohle článku, tady mi někdo napíše zprávu, tak si to uložím. A z toho vlastně vzniká celá ta potom mozaika toho, co já tam v té chumelenici chci jako probrat za ten týden. Takže nedokážu říct, kolik času to zabere. Mnohem víc času určitě zabírá příprava na epizodu toho mýho druhého podcastu, příběh, který se opravdu stal, kde vyprávím příběhy, které se teda staly, takže to potřebuje už nějakou lepší přípravu, nějakou rešerši a tak.
1: Spisovatelka, podcasterka, publicistka Markéta Lukášková byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Markéto, díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom při psaní a natáčení podcastu.

0: Děkuju.
1: Naslyšenou.
0: Díky, naschle.
1: No a vám, milí posluchači, díky za vaši přízeň a pozornost. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Ivety Bartošové z roku 1987. Hudbu k němu složil zpěvák a skladatel Michal Penk a text napsal Bohuslav Janíček. Dneska máme úterý 12. května, no a i dneska je připravený rozhlasový sloupek. O čem bude? O samoobslužných pokladnách. Patříte mezi jejich příznivce anebo odpůrce? Slovo má v tuto chvíli Ivan Mls.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Na sociálních sítích se nepohybuji a tak ke mně ona informace dorazila až zprostředkovaně a se zpožděním. Prý se zvedla na sítích vlna odporu proti samoobslužným pokladnám v supermarketech s výzvami k jejich bojkotu. Proč by měl zákazník dělat práci za obchodníky, kdyby aspoň vlastnoručně namarkované zboží bylo levnější než u pokladny s lidskou obsluhou, ale takhle? Nevím, jestli se tahle vlna ještě vlní, nebo už vyšuměla dostracena, jako mnohé jiné jevy virtuálního světa. Nicméně, nějak jsem ten bojkot nezaznamenal. Naopak jsem si všiml, že se samoobslužné pokladny objevují i jinde než v supermarketech, třeba v drogeriích. A i benzín se už dá u některých pump nabrat a zaplatit bez lidského prostředníka. Možná ta výzva nepadla na úrodnou půdu, možná přece jen pozitiva samoobsluhy převažují nad negativy. Pro mě tedy určitě. Nikdo vám ve frontě u pokladny nefuní na záda, ani vám nenajíždí na paty svým nákupním vozíkem. U samoobslužky máte sami pro sebe docela slušnou diskrétní zónu a není tam taky žádný pohyblivý pás, který k rukám pokladní sune nákup dalšího zákazníka. A ten se na vás mračí, jelikož ho zdržujete, protože za pokladnou teprve ukládáte svůj nákup do tašky a překážíte. Navíc, systémy automatických pokladen se v jednotlivých obchodech mírně, ale přece jenom liší, takže člověk nezakrní a neustále musí rozvíjet své technické dovednosti, aby nebyl za ňoumu. A hlavně, samoobslužka na vás nikdy nebude vrhat útrpné pohledy a nevrlým hlasem se ptát. To nemáte nic menšího, když půjdete třeba jen pro chleba a mléko a budete platit 2000, protože vám bankomat nic menšího nedal a vy nutně potřebujete rozměnit. Na druhou stranu bych nějaký ten mírný bojkot samoobslužek možná uvítal. Lidé si na ně zvykají čím dál víc a mnohdy si i před nimi musím vystát frontu, než se některá uvolní. Přeji hezký den.

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sassmann nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
1: Dnešní poledne ohlásí už za chvíli společné vyzvánění dvou novodobých zvonů ze zvonice u kostela svatého Jilí v Miroticích na Písecku. Uslyšíme menší zvon svatý Jan Křtitel, který zní v hlavním nárazovém tónu AIS 1. Má průměr 83,5 cm a váží přibližně 350 kg. A rozezní se také prostřední zvon svatá Ludmila. Ta má hlavní nárazový tón GIS 1, průměr 97,5 cm a váží přibližně 560 kg. Oba zvony ulil v letech 1992 až 1993 zvonařský mistr Josef Tkadlec v Halenkově u Vsetína. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na Českokrumlovsku je aktuálně nejvíce nezaměstnaných evidovaných Českobudějovickým úřadem práce, nejméně pak na Jindřichohradecku. Radary přinesly Vimperku za 6 let 150 milionů korun, přestupků postupně ubývá. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s Antavirem. V noci se bude vyjasňovat, vyskytnout se můžou přízemní mrazíky. Příjemné poledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Na jihu Čech klesla nezaměstnanost ve všech okresech. Českobudějovický úřad práce evidoval na konci minulého měsíce víc než 18 tisíc lidí bez práce, což je o víc než tisíc míň než v březnu. Souvisí to s větší nabídkou sezónních prací. Analytik Krajského úřadu práce v Českých Budějovicích Jiří Beran k tomu dodal.
2: Nejvýraznější pokles jsme zaznamenali v okrese Jindřichův-Hradec, kde jsme evidovali nejnižší nezaměstnanost, a to v hodnotě 3,7%. Naopak ten podíl nezaměstnaných byl nejvyšší v okrese.

0: převádět do státního rozpočtu.
1: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků pro to, aby pokryly provoz radaru.
0: Radnice ve Vimperku by radary v ulicích kvůli vyšší bezpečnosti i přes schválení novely nechala. Z Vimperku Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít na tiskové konferenci ve Španělsku, to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví, rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné. Sport. Fotbalisty Sparty čeká první zápas šance ligy po nedohraném derby na Slávii. Ve 3. kole nadstavbové skupiny o titul přivítají Plzeň. Souboj 2. se 3. týmem tabulky začne na Letné ve 20 hodin. Před pár minutami začalo mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli sobotnímu derby mezi Slávií a Spartou. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr po sobotní zkušenosti s Edenu doufá, že se utkání na Letné obejde bez výtržností fanoušků. Počasí. Na jihu Čech očekávejte většinou oblačno, místy ještě s doznívajícími přehánkami. Teploty vystoupí na 9 až 12 stupňů Celsia, na horách naměří kolem 4. Čerstvý nárazový vítr západních směrů bude večer slábnout. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1010 hektopaskalů. V noci se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno, během dne převážně oblačno. Zpočátku jen na Šumavě, později i jinde přibývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší denní teploty zítra 12 až 15 stupňů Celsia, na horách kolem 7. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž zůstane mírná.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: 3 auta se srazila v písku v Prokopově ulici a osobní auto bouralo v Táboře u Hřbitova. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Je 12 hodin a k tomu 6 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v úterý 12. května roku 2026 a právě teď také začínají písničky pro radost. Ze studia zdraví a hezké poledne přeje Luboš Voráček. Už je připravena veselka Ladislava Kubeše, aby zahrála do Husince pro paní Jaroslavu Jungbauerovou. Přišel k nám dopis, ve kterém je také přání. Přání mnoha let pohody, radosti z pravnuček, štěstí a zdraví. To přijí Marušky z Hoštic paní Jaroslavě Jungbauerové k narozeninám do Husince. A právě tam bude hrát veselka Ladislava Kubeše píseň Na břehu Blanice.

Veselku v písničkách pro radost vystřídají babouci. Budeme hrát do Nových Hradů. Velký milovník babouků, Vašek Dřevo z Nových Hradů, slaví dnes 29. narozeniny. A kromě muziky má také rád lidové tradice a aktivně se podílí na masopustu v údolí u Nových Hradů. Za všechny kamarády mu přání pevného zdraví posílá Zdeněk Voráč. Tak pro Václava Dřeva do Nových Hradů k 29. narozeninám babouci a těžko mě matička.

A Babouky v písničkách pro radost teď vystřídá Dubravanka a je připravena zahrát pro Lucii Plíškovou z Volar. Přišel k nám dopis, ve kterém se píše: dnešní to slavnostní den, kdy slaví krásné 20. výročí 20. narozenin naše kamarádka Lucie Plíšková. A tak bychom jí rádi popřáli mnoho štěstí, zdraví a také vše nej k 6. červnu letošního roku, to je 26, kdy vstoupíš do svazku manželského. To přejí kamarádi od raní kávy z obchůdku ve Zbytinách. Tak pro Lucii Plíškovou do Volar má hrát motoráček, šumavský motoráček od Dubravanky, je tady.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost je připravena zahrát veselka Ladislava Kubeše do Kardašovy Řečice k dnešnímu výročí 65 let pro pana Františka Beneše. Přání tu mám. Hodně štěstí a zdraví do dalších let panu Františkovi Benešovi. Spolu s písničkou posílá brácha Mirek a všichni Benešáci z Brnířova u Gdyně. Tak do Kardašovy Řečice k 65. narozeninám pro pana Františka Beneše má hrát píseň Moje česká vlast.

Veselku v písničkách pro radost vystřídá teď Čohajka, aby zahrála do Lomnice nad Lužnicí a také do Jílovic. V Jílovicích právě dnes oslaví 70. narozeniny paní Věra Kroniková. Hodně zdraví a osobní pohody přejí zástupci obce Jílovice spolu s paní starostkou. Ale Čohajka bude hrát také do Lomnice nad Lužnicí pro paní Marii Čečkovou ke 72. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví přeje rodina Novotných, Koubovců a také Kroutilů. Tak pro paní Marii Čečkovou do Lomnice nad Lužnicí ke 72. narozeninám a také do Jílovic k 70. nám pro paní Věru Kronikovou Čohajka a píseň Slyšíš, jak zvon zní.

V písničkách pro radost dohrála Šohajka připravené malá česká dechovka, aby zahrala do Děčína pro pana Bohumila Uhlíka k 72. narozeninám. V dopise, který k nám přišel, se píše: Dobrý den, prosím o písničku pro svého milovaného muže, malýho šik černovlasí, a přeji mu krásné 72. narozeniny a hlavně hodně zdraví, přeje manželka Ivana. Tak do Děčína ke 72. narozeninám pro Bohumila Uhlíka, malá česká dechovka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A v písničkách pro radost 3:30 už jsou připraveni zahrát muzikanti z jižních Čech, a to konkrétně do Malenic, ale také do Albrechtic nad Vltavou. A začnu v Albrechticích nad Vltavou, kde už 8. května 73. narozeniny měla paní Věra Škodová. A mám tu přání pro paní Škodovou. Milá Věrunko, k tvým narozeninám, které si oslavila 8. května, ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví a hodně radosti, lásky a štěstí. Máme tě moc rádi, děkujeme za tvoji péči a starostlivost i za to, jak s láskou opatruješ ty naše kytičky kolem domu i naše zvířátka. Přejeme ti radost ze včelek a aby ses ještě hodně let mohla ve zdraví s námi těšit z rozkvetlé zahrádky a na nás se usmívat. Posíláme velkou pusu, píší Fanda a Ivanka. Pro paní Věru Škodovou do Albrechtic nad Vltavou bude hrát Kytička malá v podání muzikantů z jižních Čech, ale bude hrát také k 75. narozeninám do Malenic pro paní Marii Filipovou. Vše nejlepší k narozeninám vám, paní Filipová, pevné zdraví, spokojenost a radost do dalších let přeje obec Malenice. A právě tam, do Malenic, k 75. pro Marii Filipovou a také do Albrechtic nad Vltavou k 73. narozeninám pro paní Věru Škodovou budou hrát muzikanti z jižních Čech Kytičku malou.

písničkách pro radost teď muzikanty z jižních Čech vystřídá pražská kapela. Budeme hrát pro hasiče, a to jednak do Petříkova, do Čkyně, ale také do Nových dvorů u Opařan. A tam právě začnu. V Nových dvorech u Opařan má 75. narozeniny paní Jana Vašíková. A mám tu tedy přání, abychom zahráli paní Janě Vašíkové k jejím narozeninám, které slaví právě dnes. Touto cestou jí chceme popřát všechno nejlepší, pevné zdraví, i nadále veselou mysl, elán a životní optimismus. Vše jen to dobré přejí hasiči a hasičky z Nových dvorů. Tak do Nových dvorů u Opařánek 75. narozeninám pro paní Janu Vašíkovou za okamžik píseň. Ještě předtím budem také přát do Čkyně, kde 80. narozeniny má pan Václav Halada. Sbor dobrovolných hasičů Čkyně blahopřeje k 80. a děkuje za činnost, kterou jste u sboru udělal, a také za fair play jako rozhodčí, pane Halado. Pro pana Václava Haladu do Čkyně také bude hasičská píseň hrát k těm 80. narozeninám, ale 80. slaví také v Petříkově pan Jan Janeček. A v tom dopise, který k nám přišel, se píše, abychom zahráli panu Janečkovi do Petříkova, který má narozeniny právě dnes, ty 80. K narozeninám přejí vše nejlepší zástupci obce Petříkov v čele s panem starostou a ke gratulaci se připojují také kamarádi dobrovolní hasiči Petříkov, kde je pan Janeček dlouholetým členem. Pro pana Jana Janečka do Petříkova k 80. do Čkyně k 80. narozeninám pro pana Václava Haladu a také k 75. narozeninám do Nových dvorů u Opařan pro paní Janu Vašíkovou. Všude tam teď bude hrát pražská kapela píseň Co jste hasiči?

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude fotograf Robert Vano.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: A v písničkách pro radost teď budeme přát do Jindřichova Hradce, kde 9. května 83. narozeniny měla paní Jarmila Nováková. Milá Jarmilko, přejeme ti, abys byla ještě dlouho zdravá, šťastná a radovala ses z domečku, zahrádky a sluníčka. A třeba jste si zase mohli s dědou vyrazit do Egypta, anebo do lázní. To přeje Vlastík, Iva a Dáša s rodinami a také Milouš. Do Jindřichova Hradce k 83. narozeninám paní Jarmile Novákové teď bude hrát mistřiňanka píseň Holuběnka.

Mistříňanka dohrála v písničkách pro radost a už je připravená zahrát malá muzika na uše Pepíka. Místem, kam teď budeme přát, jsou Nebahovy. Tam totiž v dubnu měla 85. narozeniny paní Anna Maunová. Naše milá maminko, babičko a prababičko, přejeme ti dodatečně k 85. narozeninám, které si oslavila již 28. dubna, hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších let mezi námi, a to od srdce. To přejí Kája, Mirek a Dáša s rodinami, vnoučaty a také pravnoučaty Matyáškem, Laurinkou a Tobíkem. Pro paní Anu Maunovou k 85. narozeninám bude hrát malá muzika na uše Pepíka píseň Andulko, ty si máme.

polku v podání Malé muziky na Uše Pepíka, teď vystřídá tango v podání Vltavanky. Tango bude hrát do Týna nad Vltavou k 87. narozeninám, které 7. května měla paní Jana Sáblová. V tom dopise, který k nám přišel, se píše: prosíme o zahrání písničky pro naši maminku Janu Sáblovou z Týna nad Vltavou k jejím krásným narozeninám, které oslavila 7. května. Milá maminko, přejeme ti vše nejlepší. Zdravíčko, boží požehnání, hodně lásky a optimismu, který tě celý život provází. Máme tě rádi a děkujeme za tvoje dobroty, které s láskou celé rodině a přátelům pečeš. To vše ti přeji a děkuji dcery Jana a Blanka s manželi, vnoučata Kamil, Dita, Zdenek, Blanka a pak ještě pravnoučata Anička, Vašík, Honzík, Sofinka, Adrianka a Petřík. Ti všichni přejí do Týna nad Vltavou k 87. narozeninám paní Janě Sáblové. Hrát bude Vltavanka, Bílé konvalinky.

0: To byla Vltavanka v písničkách pro radost. A ještě stihneme určitě popřát také do Lhenic u Prachatic, kam tedy má hrát Šlapeto. Do Lhenic u Prachatic budeme hrát a také přát a připomínat 60 let společného života, tedy zlatou svatbu. A to si připomínají manželé Bláhovi. A ještě to mám také přání a v tom se píše: hodně štěstí a zdraví do dalších společných let přejí děti a vnoučata, Štamgasté a kamarádi z Mnichova u Prahy 4. A děkujeme, že jste nás provázeli naším životem. To se vpíše v tom přání pro manžele Bláhovi do Lhenic u Prachatic k 60 letům společné cesty životem. A hrát prý má Bláhům Šlapeto.
1: Člověk není na světě

Dnešní písničky pro radost se dostaly až do samého závěru, ale ještě samozřejmě také dlužím obsazenost našeho pořadu. Písničky pro radost se plní rychle, květen je plno, červen se také plní, ale ještě je volno 18., 19., 22., 25., 8., 9. a pak ještě 30. června. To jsou tedy volné termíny v červnu. Jinak přehledné to je v tom kalendáři, do kterého právě koukám, na našich internetových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci Písničky pro radost. A tam také můžete případně udělat někomu radost a objednat píseň a poslat také přání. A teď ještě pozvánka za písničkou. Dnes bude veselo na Včelné. Od 17:30 tam bude hrát Vltava. A veselo bude i ve čtvrtek na Hobby v Českých Budějovicích na výstavišti. V pivovarské zahradě bude hrát od 10 do 17 hodin, to znamená ten celodenní program Budvarka. Tak to je taková ta klasika, to je pozvánka na Budvarku a také zároveň na Hobby na čtvrtek 14. května od 10 do 17 hodin do pivovarské zahrady. A pak ještě pozvánka na 16. května, to je tedy sobota, protože blaťácký soubor Vlastibor bude v sobotu 16. května od 14 hodin pořádat, bude oslavit 60. výročí svého založení. Ty oslavy se uskuteční v kulturním domě od 14 hodin ve Vlastiboři v sobotu a v programu vystoupí blaťácký soubor Vlastibor, folklorní soubor Bystřina ze Zlivy, folklorní soubor Lučina a také dětský folklorní soubor Doudlebánek. A odpolední program pak od 18 bude pokračovat zábavou od 18 hodin, kdy bude hrát ve Vlastiboři Keramička. A to je vše, víc už se do dnešních písniček pro radost nevejde. Za 2 minuty jsou tady zprávy, které připravuje kolegyně Petra Pitra. A tak Luboš Voráček, děkuji za vaši pozornost a ještě jednou všem oslavencům všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Riziko, že se nebezpečný hantavirus objeví v Česku, je podle ministra zdravotnictví velmi nízké. Při požáru domu na Písecku zahynul muž. Přednáška o archeologických nalezištích kolem řeky Otavy dneska doplní výstavu ve Strakonickém muzeu. V noci se místy objeví přízemní mrazíky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Šance na výskyt nebezpečného hantaviru v Česku je velmi nízká, oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předávají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. Ta vyrazila z Argentiny na začátku dubna a plula pod nizozemskou vlajkou. Tři nakažení během cesty zemřeli, zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Při požáru dřevěného domu v Jeckovicích na Písecku zemřel včera muž. Hasiči o tom informovali na síti X. Když přijeli na místo, byla dřevostavba a napojený mobilheim v plamenech. Hasiči oheň dostali pod kontrolu za hodinu. Muži už ale pomoct nedokázali. Případ vyšetřuje policie, zřejmě šlo ale o nešťastnou náhodu. Přednáška Vlastimila Krále v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích dneska od 17 hodin upozorní na archeologická místa kolem řeky Otavy na Strakonicku. Výklad navazuje na výstavu Otava Strakonická. Další informace doplnil archeolog muzea Vlastimil Král.
4: Budeme tam mít takový průřez všemi důležitými archeologickými lokalitami od pravěku až po raný středověk a představíme si takové nejdůležitější nálezy, které byly nalezeny v úplně nejbližší blízkosti řeky Otavy na Strakonicku.
2: Výroba masa v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně opět stoupla. Zvýšila se o 3,5% na víc než 119 tisíc tun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Výroba masa rostla díky větší produkci vepřového a drůbežího. U hovězího naopak výroba klesla. Za hovězí a drůbeží si lidi připlatili. Vepřové maso a mléko oproti loňsku zlevnili.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech je většinou oblačno, místy s přeháňkami, teploty vystoupí maximálně k 12 a na horách k 6 stupňům. Čerstvý nárazový vítr bude večer slábnout. V noci se bude obloha vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0 a místy se budou vyskytovat přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno nebo polojasno, během dne pak převážně oblačno. Později večer čekáme přibývání oblačnosti a taky srážek. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 12 a 15 stupni. Na horách naměří kolem 7. Foukat bude mírný vítr a biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Alex a host.
1: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a já říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to mám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak, takže já vždy, protože ne,

0: když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
1: Zatím jo, poslední,
0: a
1: ano.
0: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde. A oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta... To je, takže tak.
1: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že se, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
0: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to bylo ono vždy, když mě lidi osloví, a to, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
1: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na mladých?
0: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to kniha vyšla... Vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, který se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo, to asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
1: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
0: Ano.
1: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
0: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak. A
1: 24. června, ano. Hurá do Londýna.
0: Ano.
1: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný mýtu, YouTube, ADP, HDP, takže už to není, jak
0: HDP,
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak zadkem. Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako to podpořit.
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: ty taky
0: fotografujete?
1: Ty taky ne, u mě ne. Protože to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnoha leté kariéry.

0: kariéry byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, kteří jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava a já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě, hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Orne Lumuty, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a i dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty párty a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zase ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: A stále krásné.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět. Tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanským maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova yellow submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáku a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělí, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. No, po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SCB spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřek. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říkal, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, už bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní tím 91. myslím, že ještě bylo Československo a protože já užila jenom maminka a takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a

0: A v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, který taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu, a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl blbej, protože nevěděl, mě bylo 45, a tak jsem myslel, že že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další, a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejdu.
1: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. A tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak a to není ani o tom letě, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam všelijaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco, co neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer. Ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu. Tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku.
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to... není to fér nedodržet slovo. Jo, a oni řekli, ale vy jste nám to slíbili.

0: jo, a tam, protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
1: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
0: ano,
1: jo?
0: Ano.
1: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
0: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou, a ty dva, ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy, na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílem, pak šel za náma, a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti, a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky, když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu, a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede, a tak.
1: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
0: Ano.
1: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
0: Teď pojedu koupit baťoh, protože tenhle baťoh, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
1: to je příjemná povinnost, není?
0: No, musím koupit baťoh, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoh.
1: Musíte být reprezentativní. Tak dobře, vyberte, a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
0: Moc krát děkuju za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Na Českokrumlovsku je aktuálně nejvíc nezaměstnaných, nejmíň pak na Jindřichohradecku. Umělecké grafity vyzdobilo skatepark v českobudějovické Stromovce. Zítřejší teploty budou na jihu Čech kolem 13 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšších stovek milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíce zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
3: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
2: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Letošní škody by mohly být druhé největší po historickém propadu v roce 2024. Tehdy byla úroda nejnižší za posledních 100 let a škody přesáhly 1,25 miliardy korun. Nezaměstnanost na jihu Čech klesla ve všech okresech. Českobudějovický úřad práce evidoval na konci minulého měsíce přes 18 tisíc lidí bez práce. To je zhruba o 1000 míň než v březnu. Souvisí to s větší nabídkou sezónních prací. Analytik Krajského úřadu práce v Českých Budějovicích Jiří Beran k tomu dodal.
4: Nejvýraznější pokles jsme zaznamenali v okrese Jindřichův Hradec, kde jsme evidovali nejnižší nezaměstnanost, a to v hodnotě 3,7%. Naopak ten podíl nezaměstnaných byl nejvyšší v okrese Český Krumlov 5,6%.
2: Skatepark v českobudějovické Stromovce má novou podobu. Umělecké grafity proměnilo betonové plochy v pestrobarevný prostor. Novou malbu vytvořil místní umělec Petr Horák, převážně s využitím modré barvy. Radnice podle náměstka primátorky Michala Šeba za Naše Česko pracuje na sjednocení grafických zásahů ve městě. Umělecké grafity může dál zdobit vodohospodářské nebo teplárenské budovy.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech je většinou oblačno, místy ještě doznívají přehánky, teploty se pohybují kolem 10 a na horách kolem 4 stupňů. Čerstvý nárazový vítr bude večer slábnout. V noci se bude nebe vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno, během dne převážně oblačno. Zpočátku jen na Šumavě, později pak i jinde čekáme přibývání oblačnosti a taky srážek. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří kolem 7. Foukat bude mírný jihozápadní až západní vítr a biozátěž zůstane mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Uzavřená stále zůstává silnice 147 u Drahova na Táborsku. Řeší se tam vážná nehoda osobního auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

připravovat vláčný dezert s jablky, kakaem, ovocem a šlehačkou, původně nazvaný Mouřenín v košili. Udělal ho po svém s vylepšením cukrář Vojtěch Vrtiška. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok. Radarová měření přinášejí do pokladen jihočeských měst a obcí desítky milionů korun ročně. Kvůli plánované novele ministerstva dopravy oni ale mohou přijít. Podrobnosti přidáme už za chvíli. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Tina Turner, Jaroslav Uhlíř a právě teď skupina Činasky.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Lepší a rychlejší komunikace, to slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Zuzanina dcera měla silné zažívací problémy asi 2 týdny a po vysazení umělého mléka odezněly, že má doma nebezpečný výrobek, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo, a začalo se stahovat výrobky.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Zároveň ale přiznalo, že komunikace s ministerstvem zemědělství mohla být rychlejší, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikací a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle svého mluvčího Pavla Kopřivy neprodleně. Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bíl.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň neboli uvedené žiadne nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých šarží.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdily. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Patří mezi nejpopulárnější české spisovatelky a taky podcasterky své generace. Rodačka z Českých Budějovic Markéta Lukášková má ráda vyprávění příběhů, ale možná ještě radši si vlastní příběhy vytváří, jako třeba ve své nedávno vydané knize Výšina. A i o tomto románu vyprávěla dnes dopoledne v našem vysílání během rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou. My vám teď nabídneme jeho část.
1: Výšina je opravdu velmi čerstvá, vyšla doslova před pár týdny a vypráví nejen o klimatické změně, ale částečně třeba tak i trochu o určitém útěku z města, nebo alespoň to tak na mě působí. Útěk z města, útěk z civilizace. Vy na svých webových stránkách mimo jiné uvádíte, že žijete na vsi se psem a kočkou, vlastně po letech strávených v hlavním městě, jak vás znám. Čili Výšina, jakkoliv jde o smyšlený příběh, vychází do jisté míry z vašich vlastních zkušeností.
2: Ty kočky už jsou 4 mimochodem. Což je takovej podle mě přesně příznak člověka, který začne žít na vesnici. Jo, vlastně jo. Určitě se tam propsala ta změna, kterou jsme udělali. Myslím si, že tohle téma bych takhle neuchopila, nebo by ke mně tak jako nepromluvilo, kdybych najednou vlastně nezačala žít takhle, jako řekněme, v přírodě. Bydleli jsme v Praze, byla jsem takovej ten klasický člověk, který mezi 20 a 30 prostě obrazí úplně všechny party a večírky, které existujou. Pak to člověka nějak unaví už a začne řešit v tom životě jiné věci. A tohle byla jako velmi velká změna a pro mě naprosto jakoby skvělá ve všech ohledech. Takže to, že jsem najednou začala každý den vlastně trávit na procházce se psem v lese, na poli, to, že prostě člověk začne sledovat na zahradě, jak se ta příroda vlastně mění v průběhu roku, je něco, co vás ovlivní a koukáte se na ten svět okolo sebe trošku jinak. Vlastně vnímáte i ten běh toho času malinko jinak, jak to vlastně všechno jde pořád jako stejně dokola, jak na zimu ty kocouři připerou prostě, stloustnou a pak zase to schodí všechno na jaro. A je to něco, co jsem si říkala, jo, to je téma, který mě zajímá, potřebuju ho nějakým způsobem zpracovat a do toho mě právě napadlo v létě, když jsme byli na horách, kde bylo příjemně a ve městě bylo k nevydržení, že jsem si říkala, aha, to je zajímavý, tohle možná jednou bude nutnost, až prostě to vedro bude takový, že my v tom betonu a na tom asfaltu už to nedáme, tak co bude jiná možnost, než se prostě nastěhovat někam, kde je chládek. Tak to byla další věc. A třetí, a to se tam tak jako spojilo všechno dohromady, já mám strašně ráda různý jako post-apo seriály a filmy, miluju Walking Dead. A vlastně mě tam vždycky na tom nejvíc bavilo to, jak ano, je to blbý, jsou tady zombíci, prostě chtějí nás zabít, ale ve finále ty normální lidi okolo nás jsou to nejnebezpečnější, co vlastně můžeme potkat. Takže tohle všechno jsem nějak jako smíchala dohromady a vznikla Výšina.
1: Čili i život na venkově vedl k tomu, že jste si začala uvědomovat, jak se klima proměňuje na planetě?
2: Určitě to mělo velký vliv, protože to vidíte vlastně rok od roku. Já nechci znít teďka jako člověk, který žije pár let na vesnici, najednou ví všechno po přírodě, ale koukáte na to, jak třeba fungují včely. Jakože letos máme hodně švestek, protože včely prostě mohly opylovávat a protože bylo nějaký počasí, který to umožnilo. Jako vnímáte to asi víc, jste tomu blíž. Když jdete každý den do toho lesa, vidíte, jestli je dobře, že teďka zrovna mrzlo, nebo to není dobře a proč to není dobře. A tak je to něco, co se stane součástí vašeho života. Když jste ve městě, tak tomu nejste tak blízko, nevidíte to a můžete to do jistý míry jako nad tím nepřemýšlet vlastně.
0: V rozhovoru dále Markéta Lukášková mluví třeba i o nenávisti na sociálních sítích nebo o svém vztahu k rodnému městu. Celý záznam si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra si budeme povídat o hokeji. Matěj Vodička ve studiu přivítá nového sportovního ředitele hokejového týmu Motor České Budějovice Václava Nedorosta. Řeč bude například o skladbě nového týmu pro příští extraligovou sezonu.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. Úsekové měření rychlosti využívá už šestým rokem například radnice Vimperku na Prachaticku. Za tu dobu vybrala od řidičů na třech místech bezmála 150 milionů korun. Rychlostní radary si vedení města z dlouhodobého pohledu pochvaluje. Díky nim se podařilo provoz na kritických místech sklidnit. Někteří řidiči je ale stále vnímají velmi negativně.
1: Vzhledem k tomu, že jsou tady tři, tak se mi to zdá jako moc. Tady by stačil bohatě jeden. Tady se ani kolikrát tak rychle jest nedá.
2: Pan Zdeněk jezdí pravidelně z Prahy do Vimperka na chalupu. Trojici měřených úseků vnímá na sedmitisícové město jako nadbytečné.
1: Když bude jeden nebo maximálně dva, tak to by stačilo. Podstatně, když beru peníze, aby to dobře investovali.
2: To si ale nemyslí starostka města Jaroslava Martanová z hnutí STAN. Podle ní se ukazuje, že na vybraných místech jezdí řidiči daleko víc ukázněně.
3: Stojíme v Pražské ulici, je to první úsekové měření, které jsme tady zavedli. Další máme v ulici Sušické a potom ještě v Korpusově huti. Počet přestupků oproti roku 2021, tak za loňský rok to bylo více jak o 50%.

0: Město provozuje další dvě měření v nedaleké Kubově Huti a Horní Vltavici. Jak ale vimperská starostka upozorňuje, v osadě Korkusova Huť si radary vyžádali sami její obyvatelé.
1: Měli jsme informační radar, upozornění, že se jedná o školu, bylo snížení rychlosti na 40. Měření na těchto úsecích 14-denní ukázalo, že se jezdí podstatně více než 50 km v hodině.
0: Peníze vybrané za rychlou jízdu po odečtu nákladů za provoz systému navíc zůstávají městu. Podle Jaroslavy Martanové jdou zpět do bezpečnosti v dopravě.
1: Velmi se nám osvědčily takové další retardéry, zvýšené plochy. Řidič je nucen snížit rychlost a tím také zaručíme lepší bezpečnost pro chodce.
0: Podobný přínos v radarovém měření vidí také českokrumlovský starosta Alexandr Nogrády z Hnutí ANO. Radnice v tuto chvíli řidiče kontroluje v Budějovické, Chvalšinské nebo Obíštkové ulici.
2: Například na Budějovické ulici jenom za jednu zimu, když tam radar ještě nebyl, se staly 3 incidenty s chodci. Co tam je radar, tak tam žádnému problému nedošlo. To samé na Obíškové ulici.
0: O peníze změření by ale obce mohly brzo přijít. Ministerstvo dopravy připravuje novelu zákona, podle které by měly zamířit do Státního fondu dopravní infrastruktury, potvrzuje mluvčí ministerstva František Jemelka.
3: Co pokládáme za klíčové zdůraznit je to, že počítáme s tím, že obce by si zachovaly dostatek prostředků, aby pokryly provoz radaru.
0: Vedení Vimperka i Českého Krumlova by rozhodně uvítalo, pokud by městům zisky nadále zůstaly. V opačném případě by přesto v Českém Krumlově systém zachovali v plné míře, ujišťuje Alexandr Nogrády.
2: Třeba i za cenu, že by opravdu nevynášeli vůbec nic, mají fungovat dál ty přínosy v bezpečnosti, anebo třeba i v hlučnosti, což oceňují hlavně obyvatelé, kteří žijí blízko těch silnic.
0: Dvojici úsekových radarů využívají také v Prachaticích, kde vedení města usiluje o rozšíření systému. Michal Bělský, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Annie Lennox na vlnách jihočeského odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl recept ze druhého místa roku 2020. Šlo o sladký dezert nazvaný Mouřenín v košili od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic. Tentokrát ho podle svého připravil cukrář Vojtěch Vrtiška. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Josef Maršálek a právě Vojtěch Vrtiška.
1: Budeme potřebovat 150 gramů vajec, takže takový 3 vajíčka. 150 gramů cukru krupice, zhruba 2 gramy soli, takže taková větší špetka, 80 gramů hladké mouky, 20 gramů kaká a 2 strouhaná jablka.
2: To je na piškot, na ten ovocný gel.
1: 400 gramů nějakého bobulovitého červeného ovoce, takže maliny, rybíz, jahody a tak dál. Pak tam máme 50 gramů cukru krupice a 5 gramů agaru. A pak máme krém. 250 gramů smetany ke šlehání, 20 gramů cukru moučka, dáme tam vanilku, zhruba jeden lusk a dáme tam 100 gramů mascarpone, aby to bylo stabilnější.
2: Tak se do toho pustíme.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme piškotem, aby nám vychlad, pak se vrhneme na gel a úplně nakonec uděláme krém a zkompletujeme.
2: Piškot, čím se začíná?
1: Rozbijeme si naše 3 vajíčka, k ním si nasypeme cukr krupice a půjdeme šlehat. Do robota, na nejvyšší otáčky a pak 10-15 minut, ať se nám to šlehá.
2: Skončilo nám teda šlehání. Jabka, nastrouhaná jablka, kakao, mouka a trochu soli.
1: A všechno to teď hodíme do našeho kotlíku. Všechno najednou. Zase snažíme se to co nejrychleji zamíchat, ať tam máme úplně všechno najednou, ať to nemícháme na několikrát, protože bychom přišli o objem.
2: Takhle to nalijeme do nějaké formy?
1: Já si vždycky vezmu ráfek, takže jenom tu obruč, tu si obalím alobalem, naleju si tam to těsto a dám péct. Péct budeme na 170 stupňů, režim horkovzduch, na suchou špejli, takže dejme tomu nějakých 25-30 minut.
2: My toho času využijeme na přípravu ovocného gelu, takže potřebujeme sporák, nějaký rendlík.
1: Já si vezmu ovoce, to si hodím do toho rendlíku, smíchám si agar s cukrem, aby mi nevytvořil hrudky.
2: Cukru je kolik tedy v tom poměru?
1: Tady to záleží na vás podle toho, jak moc máte kyselý ovoce nebo tu druhou složku. Nikdy není dobrý, aby byla úplně hodně kyselá, protože ten agar pak přestává želírovat. My si to vezmeme, celý si to povaříme, zhruba tak 2 minuty. Máme hotovo, přikryjeme si to na dotyk folií, aby se na tom nevytvořil škraloup a dáme to zachladit. Až to schladne, stuhne do podoby žele, tak to rozmixujeme.
2: Tak to dokončíme. Čím ten náš pišiš mout?
1: Připravíme si krém šantily, což zní strašně vznosně,

0: Ale krém šantily je vždycky v základu v podstatě vyšlehaná smetana s cukrem a s vanilkou. My si ji dotužíme trošku mascarpone, protože většina českých smetance na trhu tak není úplně dostatečně tučná a stabilní. Jak budeme postupovat? Všechno si naleju do mísy k robotu. Vanilka, moučkový cukr a mascarpone. Vyšlehám a mám hotový krém. Vrhneme se na gel, máme tady tu naši vychlazenou hmotu, vlastně to ovoce s tím agarem, to si dáme do nějaké vyšší nádoby a jenom promixujeme tyčovým mixerem do hladka.
1: Musíme říct, že jsme ten korpus nechali vychladnout. Budeme ho nějak prořezávat nebo něco?
0: My si seřízneme ten vršek, použijeme ho částečně na dekoraci a pak, jak budeme vrstvit, dáme si to natác. Obrátíme si to, aby jsme měli tu rovnou stranu nahoru a můžeme začít zdobit. Teď si ten můj korpus potřu tím gelem.
1: V jedné souvislé vrstvě. A ten okraj využil k tomu, že ten krém, šantily, s tím mascarpone vyšlehaným dal do cukrářského sáčku a teď takové zdobné kopečky, ty slzičky vytlačuje z toho cukrářského sáčku. Začíná od kraje a směřuje až do středu. Takže je to jak přelet nad Pamírem trošku. Do těch jednotlivých údolí mezi vrcholy ještě vtlačuje menší slzičky toho ovocného gelu z cukrářského sáčku.
0: Dozdobíme si to jahodama, dozdobíme si to skrojkama jablek a dozdobíme si to tady naším korpusem, tedy spíš těmi pozůstatky.
1: Tak toho bych se ujet.
0: A vlastně to takový vyslečený mouření z košile.
2: Neboli, jak říká Vojta, pišišmout. Vypadá opravdu krásně, noblesně a přitom to není nic složitého. Vojtěch Brtiška si původní recept na mouřenina v košili vylepšil o ovocný gel a ochucenou šlehačku. Celý recept i ten původní od Bohdany Rosenbergové z Přemyslovic, za který si v roce 2020 odnesla druhou cenu od Poroty, najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Tak se podívejte a porovnejte, která verze je lepší. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2020 umístil na prvním místě. Půjde o zelné šlíšky, které nám připraví šéfkuchař Roman Paulus.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my už teď míříme na okraji českobudějovického sídliště Máj. Město tam před pár dny otevřelo nový minibike park pro mladé jezdce. Přímo z místa se nám hlásí náš regionální stopař Petr Kubát. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tak já jsem teď na konci sídliště Máj v ulici U lesa, hned tady u Branišovského lesa v tom novém minibike parku a už jsem tady potkal dokonce i dva mladé bikery, kteří tady po škole jezdí. Tak co kluci, jak se vám tady jezdí v novém bike parku?
3: Jezdí se nám dobře, je to tu dobrý.
4: No, je to tu dobrý, lepší než předtím.
2: A vy tady bydlíte někde?
4: Jo, kousek.
3: Jo, bydlíme na Máji, kousek.
2: Tak sem chodíte po škole?
3: Jo, chodíme sem.
2: Tak mi něco ukažte teď. Tak já jdu tady teď pozorovat kluky, jak mi ukážou kousky v bikeparku, který vlastně tady vznikl z občanské iniciativy. Oni tady dřív už tady byla ta plocha pro BMX a horská kola, ale už potřebovalo to tady výrazně upravit. Upravoval se tady terén, aby odpovídal těm současným potřebám jezdců. Město tu nechalo nejdřív odstranit křoviny a nálety, udělalo terénní úpravy, navozilo zeminu a nově vytvarovalo tratě. Před pár dny tady byla slavnostní otvíračka, kdy sem dorazili špičkoví jezdci, no a teď už tady můžou jezdit právě malí i větší bajkři.
1: Petře, to ale není jediná novinka pro jezdce na kolech v Českých Budějovicích, viď?
2: Je to tak, město taky postavilo menší pump track v areálu složiště, ten je určený především dětem a začínajícím jezdcům. Stavba tam byla dokončena o několik týdnů dřív, než se původně předpokládalo a areál se tak rozšířil o další prvek, který doplňuje už existující velký pump track, který tam je a je tam taky docela oblíbené velké dětské hřiště. Jak by řekl náměstek primátorky Michal Šebek z Hnutí naše Česko, tak ten velký pump track na složišti už rok a půl funguje a je to spíš taková dráha pro dospělé nebo zkušené jezdce. Ten menší nový je určený hlavně pro začátečníky a malé děti, které si tam můžou vyzkoušet nazbírat zkušenosti a netroufají si ještě na ty větší prvky. Ta dráha je navržená tak, aby zároveň pomáhala rozvíjet i rovnováhu, koordinaci a i samotný vztah dětí ke sportu. Teď se tam dokonce chystá takový velký bajkový den, bude v sobotu 23. května přímo na složišti v Pamtreku.
1: A nově je také opravený a rozšířený skatepark ve Stromovce.
2: Je to tak, je tam po rekonstrukci speciální hladký beton, který je právě příjemný pro ty skateboardisty a koloběžkáře a místo původních překážek z ocelových plechů, které tam byly dlouho, jsou tam tvarované betonové plochy a uprostřed je kruhová plocha s basketbalovými koši. A teď navíc úplně čerstvě tam rozzářilo ten skatepark umělecké graffiti, které vytvořil místní umělec Petr Horák. Jsou tam takové příjemné motivy jezdců v modrých barvách, které ten celkový prostor mnohem víc zútulnili a oživili.
1: Tolik náš regionální stopař Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Bausta slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
2: No to bych to pěkně zvoral.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Je 15 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace potrestala Slávii zavřením stadionu a kontumací derby ve prospěch Sparty. Mládež ve Vimperku bude diskutovat o občanském zapojení ve veřejném prostoru. Začal týden rané péče. Připomíná, jak důležitá je včasná pomoc dětem s vývojovými obtížemi a jejich rodinám. V noci klesnou teploty k nule, místy se objeví přízemní mrazíky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů korun. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Proti verdiktu se Slávie neodvolá. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
5: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
3: Fotbalová Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden a na hřiště taky házeli zakázanou pyrotechniku. Angažovanost ve veřejném životě bude hlavním tématem participativního programu pro mládež v Vimperku. Společné diskuze o občanském zapojení a veřejném prostoru pro dospívající bude ve městě organizovat společnost Participation Factory. Podle starostky z hnutí STAN Jaroslavy Martanové je projekt pro Vimperk novinkou.
6: Takovýto projekt jsme neměli. Snažíme se skutečně oslovovat mladé lidi v otázkách, co by chtěli ve městě dělat v oblasti hodně sportu jsme zapojovali a v bezpečnostní situaci, kdy se jich ptáme, jak se cítí ve městě bezpečně nebo která místa ve městě a kterou hodinu považují za riziková.
3: Týden rané péče má upozornit na pomoc rodinám dětí s postižením nebo ohroženým vývojem. V Českých Budějovicích se nově otevřela speciálně vybavená ambulantní místnost pro děti se zrakovým handicapem. Nabízí moderní pomůcky a taky interaktivní displej pro diagnostiku a stimulaci zraku, popisuje ředitelka českobudějovické pobočky společnosti pro ranou péči Jana Tušlová.
7: Protože máme dvě zrakové terapeutky aktuálně v týmu, tak jsme jim chtěli umožnit vlastně to vyšetřování paralelně v obou místnostech a můžeme být teď pružnější, můžeme udělat více vyšetření a rodiče třeba nemusí za tím vyšetřením u zrakového terapeuta cestovat do Prahy, do Plzně a nebo na Vysočinu, protože jiná ordinace zrakového terapeuta tady není.
4: Počasí.
3: Na jihu Čech je většinou oblačno, místy ještě doznívají přehánky, teploty se pohybují kolem 10 a na horách kolem 4 stupňů. Čerstvý nárazový vítr bude večer slábnout. V noci se bude nebe vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno, během dne převážně oblačno. Zpočátku jen na Šumavě, později pak i jinde čekáme přibývání oblačnosti a taky srážek. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 12 a 15 stupni, na horách kolem 7. Foukat bude mírný vítr od jihozápadu až západu a biozátěž bude nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Policie stále řeší vážnou nehodu osobního auta na silnici 147 u Drahova na Táborsku. Aktuálně by se mělo místem projíždět kyvadlově. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Byli 50 km od fronty a postavili ji 6 metrů pod zemí. Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy. Už za chvíli s Martinem Písaříkem. A přidáme také písničky, které nestárnou. Chybět nebudou Petr Spálený, Sandra a právě teď přichází zaspívat Pavol Habera.

0: Musím říct, že tohle můžeme Petru Spálenému hodně, hodně závidět. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a máme tady další příspěvek. Potravinová pomoc nemusí končit jen u sbírky potravin v obchodech. Klienti, ke kterým vybrané jídlo putuje, si totiž s využitím a zpracováním některých surovin neví rady. Tomuto problému se věnovaly dvě studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích. Klientům sociálních organizací pomůže speciálně vytvořená kuchařka, kterou dali dohromady.
1: V jedné organizaci nám říkali, že jedna klientka například krmí své dvouměsíční miminko čokoládovým pudinkem, takže jsme na základě toho přidali recepty na příkrmy.
2: Do Charity v Českých Budějovicích přišly dvě studentky obchodní akademie, Anna Zámyslická a Veronika Ondřichová. Před sebou mají dvě kuchařky.
1: Jsou to vlastně kuchařky, ve kterých jsou jednoduché recepty vytvořené na základě toho, co klienti potravinové banky najdou v těch taškách potravinové pomoci. Klienti najdou tu jednu potravinu, kterou dostanou v té tašce, neví, co s ní udělat, tak tam mají jednoduchý recept společně s návodem, jak tu potravinu opracovat.
3: Napadlo nás to na základě konceptu, který funguje v Americe, což jsou soup kitchens, a chtěli jsme to nějak upravit, aby to mohlo fungovat i u nás v České republice, tak jsme vytvořili projekt, který spočívá v tom, že vytvoříme vlastně komunitní kuchyň pro potravinovou banku, kam klienti budou docházet a budou se učit vařit.
1: Tady máme třeba brokolici, kterou klienti najdou v tašce často. Mají tam přípravu omít brokolici, odříznout tu spodní část, oddělit ty hlavičky a stonek oloupat. A potom tady mají jednoduchý recept, to jsou například brokolicové karbanátky.
2: Kuchařku si od studentek převezme sociální pracovnice Českobudějovické Charity Jitka Borovková.
4: Tuhle tu skvělou kuchařku určitě budeme používat pro naše klienty, protože naše klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct klientům předat kuchařku, kde budou ty jednoduché recepty z těch potravin, které dostávají.
5: Když jsem tam koukala, jsou opravdu úplně jednoduché recepty se základních ingrediencí. Takže se nestane, že si člověk něco vybere a musí si ještě dokupovat, což je veliká výhoda, že opravdu prostě dneska jsme dostali brokolici, podívám se na surovinu brokolice a budou tam ty recepty.
2: Se studentkami přišla jejich vyučující Stanislava Velcová. Vidím, že tady je i model té kuchyně.
6: Tento krásný projekt vlastně nespočívá v tom, že studentky navrhly pouze tuto kuchařku, která teď byla předána, ale vlastně je to širší koncept, který obsahuje i to, že přímo v potravinové bance by se vytvořila nová komunitní kuchyň.
2: Studentky za tenhle ten nápad získaly už několik ocenění.
6: Vyhrály první místo v České republice v soutěži Navrhni projekt, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj a speciální cenu jeho České univerzity v soutěži Invest Day a celkově sbírá spoustu ocenění z řad odborné veřejnosti, ale i obyvatel Českých Budějovic.
2: Dalším krokem, který Charita České Budějovice společně se studentkami plánuje, je například workshop pro rodiče malých dětí zaměřený na příkrmy. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Vystihuje krásu české krajiny a zazněla v dobách přelomových okamžiků našich moderních dějin. Cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast dnes začne 81. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. V podání našich rozhlasových symfoniků půjde o historicky 11. provedení. Na zkoušku do studia S1 míříme ve druhém dílu našeho seriálu Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Tak jaká je poslední příprava před zkouškou?
2: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít. No.
1: Že byste si pročítal noty, to už ne.
2: Jo, samozřejmě, no jasně.
1: Berete noty, máte jich 6?
2: Všech 6 básní. Teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě. No.
1: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
3: Tak je to poprvé pro mě.
1: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu Pražského jara zahrají v premiéře.
3: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
1: Teď budou zkoušet smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslistek Vlastimila Kobrleho. Ten Mou vlast hrál se Sočrem na zahájení Pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
4: Z té vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrál komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrát to celku je prostě fakt jako, že si člověk vydá úplně jako do plnej.
5: Ahoj.
1: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců o notové stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr inspicient Jan Köhler.
6: Páni Jane, jestli máte dořešený ty fraky všichni? Jo, už nový fraky, boty.
7: Tak jo,
8: vyměnit.
2: Dobré ráno ještě jednou, dobré jitro. Tak vezmeme, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, ty fugu, luhy, že jo, a podobné věci. Teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před trojkou dva, tak ty...

0: jsme tomu věnovali spousta času, tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
1: A co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
0: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že jo, strach sám ze sebe.
1: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Riegerových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Jitka Zelenková na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Na Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci, východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Celá nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky, je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě na metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd. A já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev, 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим, але коли
4: я jsem se učila online už od první třídy. Nejdřív byl covid, potom válka, takže už asi 4 roky online. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаючи спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoj.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
7: My tež dužo pošajeme se naše škole, to byla naša taká velká mrie.
8: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu, Lubomír Smatana, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Jedna ze zásadních písní 80. let, The Cars a Drive z roku 1984. Pojďme ale do současnosti. Počasí je dnes velmi poplatné zmrzlým mužům v kalendáři a ani v příštích dnech to s teplotami nevypadá moc vábně.
1: Počasí.
0: A jak tomu skutečně bude, to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Petře, jak bude v noci a zítra?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže se středem nad severní Evropou. Večer bude ještě více oblačnosti, během noci bude ale oblačnosti ubývat a po většinu noci a rána tak bude jasno nebo skoro jasno. Přehánky se budou vyskytovat pouze ojediněle, a to převážně na Šumavě, kde v polohách nad 800 metrů mohou být i sněhové nebo smíšené. Zítra během dopoledne pak oblačnosti opět přibyde a odpoledne a večer tak bude převážně oblačno. Později večer pak od severozápadu začne přibývat i srážek. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 3 stupni Celsia až 0 a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom mezi 12 až 15 stupni Celsia, na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude mírný, jihozápadní až západní, 2 až 6 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: Jaký bude čtvrtek?
2: Ve čtvrtek i nadále počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže nad severní Evropou. Po celý den bude tedy zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo občasným deštěm a lokálně s možností vzniku bouřky. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 5 stupňů Celsia a stále se mohou vyskytovat i ojedinělé přízemní mrazíky. Maximální denní teploty potom kolem 14 stupňů Celsia. Vítr bude ve čtvrtek mírný, jihozápadní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: A potěšíte nás s předpovědí alespoň na pátek?
2: Pátek to bude dosti podobné, stále nás bude ovlivňovat ta samá tlaková níže. I nadále bude přetrvávat tedy zatažená oblaho. Zpočátku ojediněle postupně na většině území se slabým deštěm nebo přehánkami. Večer se potom oblačnost bude protrhávat a přechodně ustanou i srážky. Teploty budou dosti podobné, minima kolem 3 stupňů Celsia a maxima kolem 14 stupňů Celsia. A vítr pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A co sobota?
2: Sobotu nás začne ovlivňovat už jiná tlaková níže, tentokrát od jihu. Stále ale bude zataženo až oblačno, postupně na celém území s deštěm a lokálně i vydatnějším. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 4 stupňů Celsia a i v sobotu je potřeba počítat s místy s přízemními mrazíky. Maximální denní teplota potom stále kolem 14 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý, odpoledne severních směrů 1 až 4 metry za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Máte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.
1: S novým trenérským štábem a s posilami v kádru zahajují hokejisté Motoru České Budějovice přípravu na další extraligovou sezónu. Nedávno završený ročník Jihočeši zakončili na 9. místě. Je to uspokojivý výsledek a jaké ambice tým momentálně má, tak nejen o tom si popovídáme s Václavem Nedorostem, novým sportovním ředitelem Motoru. Nalaďte si nás ve středu 13. května po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Fotbalová Slavia přijde kvůli disciplinárním trestům za řádění fanoušků v derby celkem asi o 50 milionů korun. Při požáru domu v Jickovicích na Písecku zemřel muž, zřejmě šlo o nešťastnou náhodu. Sportovní kluby v Českých Budějovicích si letos rozdělí skoro 13 milionů korun. Zítřek bude na jihu Čech většinou oblačný s teplotami do 15 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s řáděním fanoušků Slavie kontumovalo výsledek derby ve prospěch Sparty. Zavřela Eden na 4 nejbližší duely a vedení vršovického klubu bude muset zaplatit pokutu 10 milionů korun. Slavie se proti verdiktu neodvolá a škodu chce vymáhat po výtržnicích z řad fanoušků, kteří vnikli na hřiště a neumožnili dohrát zápas. Potvrdil to místopředseda představenstva Martin Hřiště, který se taky pokusil vyčíslit finanční ztrátu klubu za disciplinární tresty.
3: Samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Po nedohraném derby dostala pokutu za svoje příznivce i hostující Sparta, která musí zaplatit 600 tisíc korun. Při požáru dřevěného domu v Jickovicích na Písecku zemřel včera muž. Hasiči o tom informovali na síti X. Když přijeli na místo, byla dřevostavba a napojený mobilheim v plamenech. Hasiči oheň dostali pod kontrolu za hodinu, muži už ale pomoct nedokázali. Případ vyšetřuje policie. Zřejmě šlo ale o nešťastnou náhodu. Českobudějovičtí zastupitelé na svém pondělním jednání schválili podporu sportovním klubům. O dotacích v celkové výši skoro 13 milionů korun rozhodli jednomyslně. Částku si pro letošní rok rozdělí 62 českobudějovických sportovních klubů. Pokračuje náměstek primátorky Petr Maroš z Hnutí Naše Česko.
4: Na základě kritérií nějaké prostředky na provoz dostávají všechny kluby, které tady trénují děti, ať už je to fotbal, hokej, nebo třeba běh, šachy, bojové sporty, zkrátka cokoliv, kdo rozvíjí naši mládež, tak dostane od města prostředky na svůj provoz.
0: Počasí.
2: V noci se bude obloha na jihu Čech vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0 a místy se můžou vyskytovat taky přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno nebo polojasno, během dne pak převážně oblačno. Na Šumavě se budou objevovat slabé přehánky, později večer čekáme přibývání oblačnosti a taky srážek. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr bude foukat od jeho západu až západu a biozátěž zůstane na prvním nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Se zdržením dneska počítejte v Českých Budějovicích, v Nádražní a taky Okružní ulici. Opravuje se tam vodorovné dopravní značení. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu už dopředu Patrik Rozehnal. Přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
3: Ahoj, ahoj, tobě i posluchačům.
2: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
3: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
2: Jo, jako že to bude zima.
3: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
2: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv. V tartech začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné uvést 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak jsem s tím.
2: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča? No to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang. To je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, To je humor. An sich, jak by řekl Jinci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem. Bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody. A nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv

0: slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se to vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím,
2: no,
1: že
2: ale
1: ne.
2: To, no samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na venek, protože komik může být i naprosto neherec, může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik, se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo, je to takový komik nějaké pozici, jo, ano. Nějaké seriózní pozici, je takový komik. A to je právě i problém třeba šaška, že jo, protože šašek může být jako, ty jsi takový šašek, jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový šašek, jako zase, že děláš ze své pozice šaška omylem v podstatě, jo. Král má svého šaška, který ho měl bavit, jo. A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano,
1: jak
2: ano,
1: vypadá.
2: Jo, to je, no jo, jo.
1: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich Ačko a Bčko Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmen právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den, pane Kepko, dobrý den, Patriku, i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc, ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu, zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho a přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám, děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím, Ogařím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: A tady Petr Zdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku u nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec a je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: Díky vám, vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Náhorského, tedy verze ano. Slavné Popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče, vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu,
1: ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav, a sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový já jsem pamětník, jo, potom už na kazeta, a pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo Ježí babinu, jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku. Mm-hmm. Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký
3: jo,
1: úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo?
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju
7: vám
5: moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se kránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja, hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ si vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jakoby se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jís doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluvení. Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo. Nebo...
5: Nebylo ovoce, no nebylo ano, ovoce, nebylo ovoce.
1: Jinak to by byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to tu třešňovici jako pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím a lecos jsem zažil jako návštěva.
1: Mm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky.
1: Byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je rizlinkrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit, no.
5: No přesně, no.
1: A vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené.
1: Ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humariádě. To jsem si teď dal teda. No.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humariádě.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak

0: Vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka, teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen, co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romea a Julii, pravděpodobně tu Julii teda, pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít?
2: Ano.
1: Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někdy ďábelské, já mám takovou historku z Kladna, hráli jsme Romea a Julii, už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně rvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně, kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano, ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil, dokonce ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky. Říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjevnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Ano, ano, ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska, že jo, dneska zmíním.
1: Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Stačí dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná a pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor, takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, bys byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku

0: A vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: No to jo. No,
0: já Ondra jsem Kepka tady vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Mm-hmm. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svatbu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Teď nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak, Petře?
4: No právě, to je
0: no,
4: to.
0: No.

0: Asi paní devátu.
1: Dobře, tak jo.
2: Jste to napovedl.
1: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout. Dobrý den.
3: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny. Děkujem za pěkný písničky. Pana Kepky zdravím.
2: Děkuju.
3: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
1: Děkuju.
3: A prosila bych Ivanku devátou.
1: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
4: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
5: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
4: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
5: Ale mě se nemusíš bát, já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
4: A proč se jako zajímáte zrovna o mě?
5: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten Střída laně jako ponož.
4: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
5: Bez komentáře.
4: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
5: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
4: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
5: On tě koupe? A to na tebe sahá?
4: To snad ani jinak nejde, ne?
5: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
4: Ale když jelen mě i mydlí.
5: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku, musím tě ochránit.
4: Nikdy! Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
5: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
4: Ta svině.
5: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
4: A co dědeček a babička, který se o něj starali?
5: No,
4: víte, jak jim teď musí být smutno?
5: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
4: Dcera, Kališka je fakt počita. No. Prý Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku a ona přitom maká pro sociálku.
5: Ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
4: Ta mrcha rezavá.
5: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
4: Já nejsem zamčený. Podívejte.
5: Smolíčku, Pacholíčku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
4: No tak dobře, no. Moment. Je, já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježebaba?
5: Ale to si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
4: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.

0: Jste s nějakou jinou hnusnou babou?
1: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
0: Nikdo ti neuvěří.
1: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
0: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez. Ale příště nebudeš mít takový štěstí. Těš se.
1: Zvám!
0: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
1: Asi se budeme muset celé nemoc stěhovat. Někam do hor, daleko na sever. Ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
2: Humoriáda.
3: Ta dnešní tedy je na konci, 5 ukázek odeznělo a je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
4: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
3: no,
4: ještě ne.
3: Opětovného po té zimě, co no, teď přichází se zmrzlíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně. Pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí.

tak naposled ti zamávám. Z palubě lodi jménem Fram. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek, když žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.

0: tě za pár roků vyhledá.
1: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Ve Francii zadrželi muže, který údajně plánoval útok na Louvre a židovskou komunitu v Paříži. Strakonice dokončili kompletní rekonstrukci ulice Pohraniční stráže ve Vilové čtvrti. Umělecké graffiti vyzdobilo skatepark v českobudějovické Stromovce. Noc bude chladná, teploty klesnou k nule, místy se vyskytnou přízemní mrazíky a na horách může sněžit. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Francouzská policie vyšetřuje 27letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
5: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při prohledávání jeho telefonu objevili džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptaly, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Na to prý umělá inteligence odmítla odpovědět. Zadržený muž se taky snažil zjistit podrobnosti o působení džihadistických skupin v Sýrii, Mozambiku a Nigeru. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Strakonice mají opravenou ulici Pohraniční stráže. Rekonstrukce trvala 8 měsíců a stála skoro 14 milionů korun. Podrobnosti má mluvčí radnice Markéta Bučoková.
6: Stavební práce zahrnovaly kompletní rekonstrukci komunikace, včetně nové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Součástí stavby také bylo vybudování nového odvodnění komunikace, chodníků ze zámkové dlažby a zpevněných ploch lemovaných betonovými obrubami.
3: Skatepark v českobudějovické Stromovce má novou podobu. Umělecké graffiti v těchto dnech proměnilo dřív neutrální betonové plochy v pestrobarevné místo. Hlavním smyslem je podle vedení města zpříjemnění vizuálu veřejného prostoru a podpora street artu jako součásti městské kultury.
7: Novou malbu ve Stromovce vytvořil místní umělec Petr Horák s převážným využitím modré barvy. Radnice zároveň podle náměstka primátorky za naše Česko Michala Šepka pracuje na sjednocení grafických zásahů ve městě. Umělecké grafity může dál zdobit vodohospodářské nebo teplárenské budovy. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
4: Počasí.
3: V noci se bude obloha na jihu Čech vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Přehánky se budou objevovat jen ojediněle, hlavně na Šumavě, v polohách nad 800 metry. Můžou být sněhové nebo smíšené. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne začne přibývat mraků. Odpoledne pak bude převážně oblačné. Později večer čekáme od severozápadu ještě přibývání další oblačnosti a přidají se i srážky. Nejvyšší teploty budou mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr bude foukat mírný od jihozápadu až západu a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na jihu Čech se aktuálně jezdí bez komplikací, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých publicistických příspěvků a přidáme další písničky, které nestárnou. A jaká bude hudba? Chybět nebudou Macky Šbírka, Olivia Newton-John s Johnem Travoltou a právě teď zaspívá Helena Vondráčková. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte Melodie podvečera a já už mám na telefonní lince prvního dnešního volajícího. Pěkné odpoledne, tady je Český rozhlas České Budějovice, Radek Diviš, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý podvečer, krásný podvečer, tady Jirka z Pečovatelku z Nových Hradů. Dnes slaví 29. narozeniny, pan Václav Dřevo z Nových Hradů je u dobrovolných hasičů. Přeju mu, ať se mu daří nejen v práci, i v osobním životě, trochu toho štěstí. Vašku vše nejlepší k tým narozeninám ti přeje Jirka z Pečovatelky. A vám za zahrání moc krát děkuju a přeju krásné vysílání.
0: Díky a posíláme pěknou písničku. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na Den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sassman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.

0: Ladíte melodie Podvečera na Českém rozhlase České Budějovice a já mám na telefonu posledního dnešního volajícího a tomu teď přeji pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer, tady Silvie z Prahy a dneska, když má svátek Pankrác, tak moje maminka vybrala písničku na Pankráci, když jsme i z té Prahy. Zdraví svý přátelé známe na Šumavu a pak mám ještě kamaráda Davida v Českých Budějovicích a jinak všechny posluchače obecně.
0: Děkujeme a posíláme píseň skupiny Šlapeto. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

Dobrý den, vážení posluchači, já jsem Pavel Zajíc a jest mi ctí, že vás můžu opět po týdnu přivítat v našem malém hudebním folkovém antikvariátu. Studio Českého rozhlasu v Českých Budějovicích je už připraveno, co připraveno, už běží na plné obrátky, a tak se pohodlně usaďte a hádejte, co jsem pro vás asi tak na dnešek připravil. Před hlavními zprávami nejprve něco počasí. Jaro jako by se nemohlo rozhodnout, jestli bude nebo ne, chvíli je horko, chvíli zima, vlastně se to od celosvětového či domácího dění příliš neliší, i když po tom nepovedeném lidstvu už na zemi nebude ani památky. No ale teď k té muzice. Dnes se vydáme za hranice, nejdříve ty nejbližší a pak se uvidí. Začátkem 90. let, kdy se železná opona zhroutila a my začali navštěvovat naše sousedy bez pronikavého dozoru našich tehdejších bachařů, na jednom festiválku v Rakousku jsme se potkali se zajímavou dvojicí. Říkali si duo Balance.

Tohle duo bylo vytvořeno Kristýnou Meringer a Hans-Peterem Triesem a jejich pojetí folku mezi ostatními kapelami hrajícími převážně keltské hornpipy působilo na nás jako zjevení. To, co jsme hráli my, zase přišlo zajímavé jim a tak jsme se spřátelili. No a bylo z toho několik let společných koncertů, ať už u nás nebo v Německu. Na rozdíl od nás oba vládli několika jazyky, takže jejich repertoár byl od francouzštiny přes samozřejmou němčinu až do angličtiny a španělštiny. Jejich dvorním autorem byl francouzský písničkář Louis Capard, který s nimi vystoupil i u nás, tuším, že na festivalu v Telči. A nebýt nešťastného odchodu ze světa, kterým Hans-Peter ukončil své zdravotní trápení, mohli jsme se potkávat dodnes.

S našimi dalšími dnešními hosty jsme se osobně bohužel nikdy nepotkali. Byla to kapela, která zářila na přelomu 50. a 60. let a ještě navíc působila ve Spojených státech, takže to bychom nedali. Ale jejich písničky budou asi i vám, věrným posluchačům folkového antikvariátu, důvěrně známé.

Takže příznivci jak Minnesängerů, tak Spiritual Quintetu mi určitě dají za pravdu, že tyhle melodie s českými texty asi budou znát. Byla to v dobách přísného ideologického dozoru asi jediná cesta, jak se mohly písničky z propašovaných originálů opatřených českými texty dostat k domácím posluchačům. We

Člověk v dnešní době až nechápe, jak mohl být někdo tak zaslepený, že stačilo, aby měla píseň anglický text a už se musela zakázat. Přestože šlo většinou u těchto spirituálů o texty duchovní. A nebo možná právě proto.

Já vám dám za svou pravdu stát. Žádná pravda. Častušky budete zpívat a Běrek ne, Holo to jedna. Ale aby jsme nekončili takovými to bojovými písněmi, z kterých pro ty, kteří jim nerozuměli, šel strach, tak si na závěr dáme jednu hezkou ukolébavku. Ale ta by určitě byla zakázaná taky, oni už by tenkrát na něco přišli.

Tak, milé děti, Lee Hayes, Fred Hellerman, Ronny Gilbertová a Eric Darling, tedy Do Weavers, vám přejou dobrou noc, hezky se vyspěte a ať ta minulost je pro vás už opravdu jenom zlým snem. A my ostatní se snažme, aby se ta noční můra nevrátila. Zatím se mějte hezky, zpívejte si a Pavel Zajíc se těší na slyšenou příště.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: V ústřední vojenské nemocnici zasahovala policie. 11 lidí podezírá z přijímání úplatků nebo falšování lékařských zpráv. Další podezřelý na hantavirus z italské Kalábrie je v karanténě. Nezaměstnanost na jihu Čech v dubnu klesla. V noci se místy vyskytnou přízemní mrazíky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Kriminalisti dopoledne zadrželi při razii v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech 11 lidí. Českému rozhlasu to potvrdil obvodní státní zástupce pro Prahu 6 Richard Petrásek. Policie je podezírá třeba zmaření spravedlnosti, z podvodu, padělání lékařských zpráv nebo přijímání úplatků. Na razii jako první upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu i jeden z primářů. Nemocnice podle její mluvčí Andreje Štorchové s policií spolupracuje. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě, informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později zemřela. Podle Světové zdravotnické organizace je zatím potvrzených 9 případů. Další dva jsou téměř jisté a pravděpodobně přibydou další v následujících týdnech. Větší rozšíření nákazy ale údajně zatím nehrozí. Počet lidí bez práce na jihu Čech minulý měsíc klesl. Pracovní místo si v dubnu hledalo zhruba 18 400 lidí. Volných míst naopak přibylo, říká ředitel Českobudějovického úřadu práce Ivan Loukota.
2: Celkem ke konci dubna zaměstnavatelé poptávali 5737 volných pracovních míst, ve větší míře kuchaře, uklízeče a pomocníky a dělnicky oblasti výstavby budov. I nadále převažovala místa pro řidiče nákladní dopravy a montážní dělníky.
0: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji využijí klienti Českobudějovické sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
3: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduché recepty z těch potravin, které dostávají.
1: Počasí.
0: V noci se bude obloha na jihu Čech vyjasňovat, teploty klesnou na 3 stupně až 0 a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra ráno bude jasno až polojasno, během dopoledne začne ale přibývat mraků. Odpoledne bude pak převážně oblačné. Později večer se přidají i srážky. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 12 a 15 stupni, na horách naměří kolem 7 stupňů. Vítr bude mírný a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Se zdržením počítejte ve Strakonicích, ve Zvolenské ulici je tam odstavené nepojízdné auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl myš.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Proč jste dnes přišla do Hezky česky s otázkou, paní magistro, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, protože jsem tuhle tu otázku dostala.
1: Od koho?
2: Ale to jsem šla tak po ulici.
1: Jo, a zeptali se vás, prosím vás, nevíte, jak souvisí kšandy s ostudou?
2: Přesně.
1: Tak jak souvisí kšandy s ostudou?
2: No, musela jsem taky trošku zapátrat, protože jsem zjistila, že máme všechny ty, dneska hlavně kšandy a šle. Mimochodem, můj syn nosí kalhoty vždycky s kšandami, ale když je kupuju, tak musím hledat šle, protože když zadám kšandy, tak nenajdu ty správné. No a slovo kšanda, jak je v tom asi trošku slyšet, je z němčiny. A my jsme to prý převzali z nářečního výrazu šande, který existuje dnes i ve spisovné němčině, ale v té nářeční tam znamenal popruh nebo takové dřevo, co si dávali lidé přes ramena a na okraje pověsili
1: vodu.
2: Vědra s vodou, tak aby se jim to lépe neslo. Tak to bylo to nářeční německé šande.
1: A jinak nenářeční šande?
2: To vy určitě víte, umíte německy.
1: No zrovna tohle slovo neznám.
2: Dobře teda, tak spisovné německé šande znamená hanba, ostuda.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobrý večer. V Letech u Písku si lidé v neděli připomněli oběti romského holokaustu. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který připomíná utrpení stovek Romů a Sintů, deportovaných za druhé světové války do koncentračních táborů. Táborem v Letech u Písku prošlo zhruba 1300 Romů a Sintů a více než 300 z nich zde zemřelo. Zbytek byl deportován zejména do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě na počátku 21. století stál v areálu bývalého tábora velkokapacitní vepřín, který dlouhodobě vyvolával kritiku odborné i romské veřejnosti. Stát areál odkoupil od soukromé firmy a v roce 2018 ho uzavřel. Na místě bývalého sběrného tábora dnes stojí památník, který je veřejnosti přístupný od roku 2024. O jeho vznik se dlouhodobě zasazoval Čeněk Růžička, který v Letech ztratil velkou část své rodiny. Po jeho smrti v prosinci roku 2022 převzala vedení výboru pro odškodnění romského holokaustu jeho neteř Jana Kokijová. A právě ona na nedělním pietním aktu promluvila.
1: Protože historie nás učí, že nenávist nezačíná násilím, začíná slovy, gesty a mlčením těch, kteří se rozhodnou nevidět. Já sama vím, že mlčet nemohu. Vzpomínka na pohled mojí babičky, na číslo vytetované na jejím předloktí, mi to dnes připomíná, že mám nejen právo, ale mám i povinnost upozorňovat na nebezpečí nenávisti, protože vím, kam až může vést.
0: Na odkaz svého strýce navazuje i v práci s mladými lidmi. Dušan Bagaj se jí proto zeptal, jestli pokračuje v odkazu Čeňka Růžičky, který o romském holokaustu mluvil se studenty a zda je dnes o toto téma mezi mladými lidmi větší zájem.
2: Docela bych řekla, že ty pražské školy o to zájem mají, kde už mají takový ty erudovanější mladí učitelé, který vlastně se o to zajímají a neumějí o tom vyprávět těm dětem, tak si nás jako pozývají. Osvěta je strašně důležitá. Vnímám to jako jednu z nejdůležitějších věcí.
3: Jak podle vás se změnil přístup škol a mladých lidí k tématu romského holokaustu v posledních letech?
2: No, když budu mluvit za jako školní děti, děti ze základních škol, tak ty o tom nemají vůbec ponětí, nikdo jim to nevypráví, takže tam se nemohl změnit ten pohled na nějaký romský holokaust. Oni často nevědí, že vůbec nějaký romský holokaust byl. A je i spousta dětí, kteří nevědí, že holokaust vůbec byl. Co to holokaust je? Což mě minule u jedné dívčiny mě to prostě strašně jako až zarazilo, když se mě zeptala, co to je holokaust. To, že nevěděla, co je romský holokaust, to beru. To vlastně už to tak jako člověk bere, jde tam s tím, že jim to chce jako vysvětlit. Ale jsou děti, které prostě nevědí, co je to holokaust. Pokud ty rodiče se o to nezajímají, tak se o to nezajímají i ty děti. To se předává a to se týká i romských dětí. Pokud my svým dětem nebudeme předávat naši historii, taky oni nebudou přenášet dál na svoje děti.
3: Jaký je vztah Romů a Sintů k tomuto místu?
2: Pro mě to je osobní záležitost. My tady máme půlku naší rodiny z babičiny strany a spoustu tečiček a strýců a co pak jako já už jako mámu, tátu mám, ale pro tu vlastně poválečnou generaci, oni tím, že vlastně byly ty koncentrační tábory, přišli o ty svoje tetičky, babičky, dědové a vlastně vyrůstali opravdu jenom v úzkém kruhu u mámy a táty, protože ty okolo prostě jako nebyly.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
2: Je to velký počin, že se povedlo zbourat prasečák, postavit důstojný památník, ale památník je velký, má svoje mouchy, ale je to prostě velký památník, nový provoz. Všecko potřebuje čas.
3: Co podle vás přináší to, že tady dnes památník stojí i pro veřejnost?
2: Pro veřejnost to přináší především jako osvětu. Pro spoustu lidí je to vlastně první setkání s tím, co se tady vlastně odehrálo, protože to není v učebnicích a pokud potom vysloveně jako nejdete a nehledáte to na internetu nebo nejste sám aktivní, tak se o tom nikde nedozvíte.
3: Co by si podle vás měl každý odnést z návštěvy tohoto místa?
2: To, že vymezovat se vůči barvě pleti, víře, nějaký sexuální orientaci je nesmírně nebezpečný a že bychom si vlastně ve své lidskosti měli být rovní.
0: Mezi pravidelnými účastníky piety v Letech je i dlouholetý spolupracovník Čeňka Růžičky Joška Miker, který uvedl, že v zahraničí nacházeli větší pochopení než v Česku.
4: My jsme prostě ve spolupráci s EGAMem dostali Lety skoro do celého světa. Podepisovali se petice za vykoupení prasečáku na Evropskou unii, kterou podepsali herci, kanadská premiérka, bývalí americký prezidenti, že to nejde. Jo. Takhle jsme bojovali. No. Měli jsme mnohem větší pochopení v zahraničí než tady. Tady se tvrdilo jenom, že to byl nějaký pracovní tábor, kde učili cikány dělat. Jo? A v zahraničí to brali normálně jako rodinný koncentrační tábor. A dokonce sami Němci se nám kolikrát omlouvali. Jo, a jedni, kteří nám pomáhali bojovat za Lety tady s blokádama a šířit do světa, jo, tu nespravedlnost, tak přece mi jeden řekl, ještě děti našich dětí musí trpět za to, co udělali naši předci.
3: Co pro vás osobně znamená dnešní pětní akt v Letech u Písku?
4: Je vlastně 30. že jo. 96 to otevřel Havel. Pro mě to znamená hodně. A jak vidíte, tak nejsem v dobrým zdravotním stavu, jsem po těžké operaci, ale dolet se prostě musí. No. Ano, je to moje srdcovka.
3: Proč podle vás je důležité tyto události si připomínat i po tolika letech?
4: Ty mladší generace už o tom nic nevědí. A pokud někdo připomíná, že Romové kradli slepice a podobně, a že si kvůli tomu zasloužili koncentrační tábory, tak my musíme připomínat, jak se k nám chovali. I pro ty další generace. Jo, protože když nebudeme pořád prezentovat svoji historii těm mladým, tak se na to zapomene, na všechno. To nejde.
3: Jak vnímáte proměnu tohoto místa od bývalého tábora k dnešnímu památníku?
4: Moje pocity se slovy popsat nedají. Nedokážu to těma slovy vyjádřit, co cítím. To je něco, jako kdyby něco spadlo z nebe. To se prostě jen tak nedá. Když si člověk vzpomene, kolik let jsme byli za branou, nesměli jsme tu bránu překročit, volali na nás policajty, jo, a tady to, a v dešti, v mrazu, venku, v blátě jsme byli, jo. A teď, když to vidíte, vy můžete volně překročit to a vidíte tu nádheru, žádný smrad. Díky ty lecky, který dřív nám nadávali, co tady děláme a nechtěli nám ani jídlo prodat v obchodě, tak teď nás potkávají, podávají nám ruce a děkují nám, jo, že jsme je zbavili tady toho smradu.
3: Co na to říkáte, že dnes tady památník stojí i pro veřejnost?
4: No tak to je právě to, co jsme vždycky chtěli. Aby ten památník nebyl jenom v našich srdcích a to, co se stalo v Letech u Písku, ale aby to bylo pro širokou veřejnost, aby ta veřejnost přišla, sedla si, jo, zaspomínala, aby tady měli hezký prostředí a ne, aby jim smrdili prasata, že jo. No ale dneska si můžete přijít, sednout si v klidu, podívat se, krásný počasí, že jo, splynete s přírodou, je to něco nádherného. Protože i když to bylo utrpení pro nás, tak ten výsledek stojí za to, za všechno, co jsme zažili.
0: Památník v Letech u Písku tak dnes není jen místem vzpomínky, ale i připomínkou historické odpovědnosti a nutnosti o romském holokaustu dál mluvit.

0: Stále posloucháte o Roma Vakeren, pěkný večer. Když z lidí zůstanou jen čísla. Výstava romského tatéra a výtvarníka Alexe Dzurka připomíná hrůzy nacistického režimu i osudy Romů vězněných v koncentračních táborech. Na 10 velkoformátových kresbách zachycuje tváře fiktivních postav inspirovaných skutečnými příběhy. Výstavu můžete vidět v rámci Světového romského festivalu Camoro. S Alexem Dzurkem natáčela Iveta Durdoňová.
1: Pane Dzurko, vy jste před rokem namaloval obrazy. Namaloval jste lidi, kteří byli v koncentračních táborech. Co vás k tomu vedlo?
2: Dlouhou dobu, nebo je to i doteď, je romský holokaust vytlačovaný na okraj historie druhé světové války.
1: Co bylo pro vás nejnáročnější namalovat? Protože ty obrazy, kdy se člověk na ně podívá, ty oči jsou, jak kdyby byly živé.
2: Emočně ty oči a po té technické stránce ty pruhy na těch mundurech. Ale emočně ty oči asi, no. Neměl jsem předlohu, to bylo z hlavy. První jsem si udělal skicák a skicák jsem si to namaloval. A já ani nevím, proč jsem začal jakože zrovna dítětem. To byl ten kluk s tím kamenem v ruce. Asi to jsou ty dokumenty a to všechno, co jsem koukal. Prostě děti, to jsou čistý duše, tak asi proto. No.
1: Vy jste byl i v Osvětimi s jedním tím obrazem, právě s tím chlapcem, když jste ho nesl. Připojoval jste se vlastně k tomu pietnímu aktu v Osvětimi před rokem. Jak to působilo na ty lidi?
2: Jak to působilo? Pán Josef Stojka mi řekl potom, když jsme jeli domů. On jako řekl, že já, ale já to beru, že ten obraz. Tam strhl veškerou pozornost na sebe. Tam byli ty přeživší a potomci a si z toho nemohli spustit oči. Hodně to bylo silný pro mě jako úplně. Jako poprvé jsem byl v Terezíně, jsme byli. Tam je to taky dost smutný, ale ten Osvětim, my jsme tam přijeli a my jsme to viděli poprvé, já a moje přítelkyně a ty jsme viděli tu velkou bránu a my jsme přijeli domů a já jsem to měl furt v hlavě a i když tam byly právě ty lidi, ty potomci a tak celkově, jak to tam bylo, tu chvíli jsem tam říkal moji přítelkyni, uvědomuji si, kde stojíme, že prostě tady ty lidi umírali a všechno, co se tam dělo. Říkám vždycky, že by tam měli jezdit lidi, ale zároveň to je tak depresivní místo. Já jsem neměl slov tam.
1: Když jste to tam vlastně vezl, očekával jste právě, že nějakou reakci?
2: Jo, asi trošku jo, ale ne zas takovou velkou. Toho kluka jsem kreslil měsíc, takže já už jsem to měl nakoukaný a už to se mnou tak moc víc nedělalo. Ale tam to bylo trošku jiný. No.
1: Budete mít výstavu v nejbližší době?
2: Budu mít výstavu, když čísla pláčou, protože za každým číslem byl člověk. V Praze v rámci Camora, 27. května, kampus Hybernská. A potom budu mít výstavu začátkem června v Teplicích Kulturákor.
1: Jaké je odezva? Vy nevystavujete poprvé?
2: No, měl jsem první výstavu v Chomutově a tam ta odezva byla hodně silná. Tam došlo i na slzy.
1: Zahynul někdo v druhé světové válce z vaší rodiny v koncentračních táborech?
2: U nás v rodině nikdo. Moje bába, když ještě žila, tak vždycky vyprávěla, že její máma utíkala před SS-ákama, před těma lidma po lesích a že jí umrzly nohy, protože neměla boty. Ale to bylo, že nebyli přímo v koncentračních táborech, že utíkali, prostě se schovávali v lesích a takhle. No. Ale jako přímo z rodiny, ani po mámě, ani po táto straně tam nikdo nebyl.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Mangautumenge bud bacht, zhor tesa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním pražském derby zpřísnit tresty za přestupky. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situací. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Moravskosleští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory, simulovat tak mohou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc nebo příjem na urgent či zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašu.
2: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
0: Na 250 000 turistů se v lednu, únoru a březnu ubytovalo v jihočeských hotelech, penzionech a kempech. Je to o 17% víc než loni. Vyplývá to ze statistik Českého statistického úřadu. Přibylo hostů z ciziny i z Česka. Češi tvořili 69% všech ubytovaných.
3: Nejvíc zahraničních turistů přijelo do jihočeského kraje z Německa, a to 15 000. Následovali turisti z Tajvanu, kterých bylo 11 000 a Rakušané v počtu 9 000 lidí. Cizinci strávili v hotelech průměrně 2 noci, Češi 3. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas. Sport.
0: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci Světlice a Dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů jejich možností je méně, u těch větších stadionů typu Slavia, Sparta, těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině území srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Dálnice má být uzavřená několik hodin. A na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí aspoň Kyvadlově. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: V 19 letech emigroval a dobil svět. Jeho fotografie zdobily titulní stránky renomovaných módních časopisů. Proslavil se černobílými portréty, akty na film a platinotiskem. V Alex a host vítám fotografa Roberta Vana. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je fotograf Robert Vano, který mohlo by se zdát z některých mediálních novinových titulků, že je v důchodu a že ukončil svoji kariéru, ale není to tak. Pane Vano, vy jedete dál.
1: Já pořád jdu dál, já. Ale když lidi se ptají asi, proč to bylo, že ukončí, že v důchodu, já už jsem 20 let důchodu, ale já nevěděl, že jsem šel dobit kartu, ročnou kartu, a pak slečna mi řekla, že já už 20 let nemusím dobít kartu, a já to nevěděl, že vy už jste senior, a já myslel, že mluví na mě španělsky, že senior, a jsem jak senior, no vy už jste v důchodu, a říkám, ale já nejsem, říká, tak jste blbý, vy už 20 let jste měli, já říkám, ale nikdo mi to neřek, že to vám nikdo říkat nebude, to musíte jít na sociálku a tak. Takže já vždy, protože když působíte dlouho a lidi se ptají, že kolika ta je to výstava, za 60 let jich bylo hodně, nebo teď se zeptají, kolika tý tohle je rozhovor, tak řeknu, že tohle je poslední, jako dneska.
0: Zatím jo, poslední,
1: a
0: ano.
1: A za týden bude zase poslední rozhovor někde jinde, a oni to vybrali z kontextu a napsali, že to je moje poslední výstava, protože nevím, kolika ta to je, takže tak.
0: Ale byla to retrospektivní výstava, byla k vidění v tančícím domě, bylo tam 150 černobílých i barevných fotografií, tak se trochu mohlo zdát, že se, že bilancujete, že jakoby děláte tečku za tou kariérou.
1: Ne, tečka bude, až budu na Olšany. To já nevím, to ono vždy, když mě lidi osloví, ale co bylo jiný, že to bylo poprvníkrát, protože vždy, když dělám výstavu alebo novou knihu, tak já vždy vybírám ty moje fotky. A pak mě řekli, že já pořád vybírám ty samý stejný. Tak ať to dám mladým lidem, co, ať si vyberou. Takže to bylo poprvníkrát, když z té nové knihy vybírali mladí lidi. A bylo to zajímavé, že oni mají v hlavě, je to takový retro, vybrali takový to psychodeliktické barevné polaroidy ze 60. let a bylo to zajímavé.
0: A dovolili vám vybrat něco? Něco vybrat i vám, nebo všechno to bylo na
1: já
0: mladých?
1: Já nejdřív vybral do knihy, jo, a to a kniha vyšla a vždy, když vyjde nová kniha, tak je k tomu výstava. Že, takže v knižce bylo, řekněme, 500 fotografií a oni mohli vybrat z těch 500 těch 150. Že když lidi se ptají, která se mi líbí, nejvíc mi se všichni líbí, který já vyberu. A co jsem, já mám víc těch fotek, které se nelíbí. Ty mám doma v šuflících. Jo? To asi vydá někdo, že já nebudu, že jak jsem neuměl fotit. Ale já vždy říkám, protože to mě dali recept, že když každý den vyfotím dva kinofilmy, budu mít 72 políček, za rok budu mít 28 650 políček a z toho se 10 povede, i když náhodou. Takže za 60 let máte 600 dobrých fotek a tisíce špatných, který nikdo nevidí.
0: No i tak z těch, co se povedou, tak je těžké potom vybrat. Vy zase teď vybíráte pro novou výstavu v Londýně.
1: Ano.
0: Nebo už máte vybráno? Jaké jste fázi?
1: Mám, ono to přišlo rychle, protože já s tím nepočítal a oni byli, lidi, kteří mě oslovili, byli na výstavě v Tančícím domě, ale tím, že je to v Londýně, a je to na třech místech, tak najednou chtěli ty kluky, co fotím akty a v druhé galerie bude móda a ty polaroidy a třetí galerie budou fotky z Prahy. A tak teď jsem to vybral, ale teď to musím zvětšit, udělat ty formáty a tak
0: a 24. června, ano. Hurá do Londýna.
1: Ano.
0: Na výstavu Roberta Vana, našeho dnešního hosta.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte

0: Fotograf Robert Vano je v Alex a host. My jsme končili minulý vstup vaší blížící se výstavou v Londýně. Zmiňoval jste, že v jedné té části budou i akty mužů. Vy jste fotil i akty žen. Řekněte mi, kdo se více stydí, fotograf nebo ti, co jsou fotografováni? Nebo nikdo?
1: No, já myslím, že předtím jsem nevěděl. Já jsem myslel, že nikdo se nestydí. Ale od té doby, jak jsou ty všichni možný MeToo, YouToo, ADP, HDP, takže už to není jak
0: HDP
1: dám. Všichni ty AA, taxi a já nevím, všelijaký značky, já nevím, co to je. Takže předtím já jsem mohl s někým domluvit, ale teď, když já bych chtěl a nemusí být ani akty, ale musí to jít přes agenturu nebo někoho, kde ten člověk patří. A já musím, předtím než vyberu, co chci dělat, já musím říct, co chci. Jo, jestli chci fotit jenom pusu, nebo oči, nebo zadek a předek. A oni pak řeknou, jo, my vám zavoláme zítra, a oni pošlu vám 5-6 lidí, kteří by to chtěli dělat. A ty se asi nestydí. Ale ty, kteří odmítli, tak ty se asi stydí. Jo, a teď přijde holka nebo kluk a já jsem řekl, že chci hezký zadek a teď oni se vyzlečou a mají hezký předek, ale já nemůžu to vyfotit. Já ani nemůžu oslovit tu modelku nebo modela. Já si to musím vyfotit, co jsem se domluvil, oni odejdou a pak můžu zavolat agentuře, že jo, měl i hezký předek. A oni řeknou, to vám necháme vědět zítra. Zavolaj zítra, řeknu, že Honza řekl, že nechce. A tím to končí, já nemůžu říct, o, prosím, to už je to mýtu, nebo co, že vy tlačíte na někoho a to
0: takže možná domluva na místě není možná?
1: Není. Jo, jako můžu se domluvit s někým na ulici, ale zase no nikdy, že nejsem ten typ, co bude sedět u koně a čekat, až přijde někdo, že to pak skončí jak v Tennessee Williamsový tramvaj do stanice Vášeň, kde Dubois čekala celý život, že přijde nějaký hezký chlap a nikdo nepřišel, takže
0: ne, myslela jsem tím, když agentura někoho vyšle, tak s tím, koho agentura vyšle, není možné se potom nějak individuálně domlouvat
1: ne.
0: Na místě. A to tak bylo vždycky, nebo kdy
1: ne,
0: to začalo?
1: Ne, že předtím nebylo, že předtím já mohl se domluvit, řekněme, že byli jsme na přehlídkách někde, kde chodili kluci, holky, já tam někoho viděl, tak kdo by se mi líbil na focení a mohl jsem mu říct, hele, nechtěl by si se mnou fotit, oni řekli jako očí do očí, že jo, alebo možná musím jít do posilovně za měsíc a takový ty věci, ale dneska nemůžete, protože to je, že jako molestování, nebo já nevím.
0: No a když už tedy dojde na věc, takzvaně, jde se fotografovat, tak už potom tím, že jsou ti lidé předvybraní, tak nějaký pocit studu, nebylo nikdy potřeba třeba si dát panáka, nebo jako to podpořit?
1: No, já neměl ani pivo, už naposledy jsem měl alkohol, když mi bylo 30.
0: Aha, a ti, co vám stojí modelem, ti, co
1: taky
0: fotografujete?
1: Ne, u mě ne. Že to už Shakespeare říkal, že v alkoholu ta imaginace je obrovská, jenom to představení je ubohý. Takže u mě alkohol ne.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je fotograf Robert Vano, kterému právě před fotoaparátem pozovali významné osobnosti během vaší mnohaleté kariéry. Byla nějaká osobnost, se kterou vás pojilo přátelství?
1: Ono, protože ty lidi, který jsou nebo byli úspěšní, tak ty pořád něco dělají. Jo, takže my jsme se moc nepotkávali a vy nikdy nevíte, nebo aspoň to takhle bylo a možná už teď je tady taky, takže ono je všechno ve smlouvě, jo, takže ta osobnost, která přijde na focení, tak ta dostane smlouvu podepsat, že jo, uděláme fotku na titulku, budeš se usmívat nebo nebudeš, budeš se koukat doleva, doprava, já nevím, a takhle budeš nalíčena, vlasy budu nahoru nebo dolů a já to dostanu taky. A teď, a jestli to je část toho, nebo já nejdřív myslel, že to vás jako taky našli, ta Amerika, že všichni se pořád usmívají, pořád mají dobrou náladu a my jdeme z národu, který je pořád naštvaný, takže oni přijdou na to a vy nevíte, jaký ten člověk je opravdu. Oni přijdou a řeknou hello, how are you? A ví, že se musí usmívat a čím rychleji udělá, na co byla podepsaná ta smlouva, tím rychlejší může jít domů. Že nikdy se nestane, že já to neudělám nebo ne, protože to je porušení smlouvy. Takže oni vždy stě hello, hello, hello a naschledanou a uvidíme se zase příště a buď je příště nebo není. A tím, že na začátku vás to baví, protože já nikdy v životě nemyslel, že se dostanu, že budeme fotit Rod Stewarta, nebo že tyhle lidi a Three Dog Night, Ornelu Muti, ale oni nehledají kamarádi, oni jdou, přijdou, udělají a jedou dál. A pak, když děláte pořád s lidma, tak já po tolika letech a dodnes, že já nikam nechci jít, jako jsem s lidma od rána do večera, jo, a kdyby ty party a všechno bylo v 8 ráno, tak já přijdu, ale po čtvrté nedělám nic, protože já potřebuju 2-3 hodiny pro mě, abych na druhý den měl dobrou náladu, protože když nic nedělám, že nefetuju, nechlastám, neulím, nešukám, nedělám nic, takže já potřebuju pro sebe. Ale zas ty lidi, který i známi, který pracují teď u počítače nebo v kanceláři, oni pořád nejsou s lidma. Jo, já dělal práci a ne každý rád chodí domů. A byl kluk, který furt mě říkal, dělali jsme spolu v jedné firmě asi 15 let a on pořád říkal, nechceš jít se mnou na happy hour. A já říkám, vlastně můj happy hour je, když tě nevidím. Vidím tě každý den od rána do večera. Já musím být sám.
0: Takže musíte být sám se sebou, se svými myšlenkami, osvěžit se, ano, abyste druhý den mohl opět fungovat, ano, a dostávat ze sebe energii. Dobře, takže přátelství není prostor, aby se tvořila, je to čistě na profesionální úrovni. Vy jste také mimo jiné fotil třeba supermodelku Naomi Campbell v jejich 17 letech a někdy, ano, jste řekl, že dnes je vlastně mnohem, mnohem hezčí ve svých, teď nevím přesně, kolik je, ale přes 50 už to asi bude. Tak sledujete třeba i některé své tehdejší modely, jejich vývoj, kam se posunuli, jak vypadají dnes?
1: Určitě s lidma, kterými jsem pracoval, byla ta Naomi a Cindy Crawford a Carla Bruni a Eva Herzigová a Tereza Maxová naše a oni jsou všichni krásné a dodnes se pořád chodí přehlídky a dělají reklamy a je to super. Jsem rád, že je znám a tak.
0: A že jsou stále krásné.
1: Robert
0: Vano je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex Ahos je fotograf Robert Vano, který na počátku své kariéry toužil být hercem. Nikdy jste se o to nepokusil?
1: Nepokusil, protože ono to bylo hlavně s jazykem, protože já se narodil na jižním Slovensku, ale v maďarské rodině, a i když jsem chodil do slovenské školy, tak mě já nechtěl mluvit měko, jo, že to já myslel, že lidi šišlají v tom jazyku, že řekli, že slivka nebo lehce, že furt jsem říkal lehce nebo slivky a vždy říkali vanopět, tak když jsem šel na prýmačky na Damu a všechno jsem říkal tvrdě, tak řekli, že to asi proto, že jsem Maďar a že můžu působit v komárňanský maďarským divadle, jo, ale pak mě odvedli na vojnu a pak jsem musel utéct a už ty Americe, jak tím, že jsem neuměl jazyk, měl jsem dvě slova Yellow Submarine, to bylo všechno, takže ono to trvalo, pokud se člověk naučí. Ale mě to furt zůstalo, protože teď posledních 10 let různě chodíme po republice do kulturáků a divadla, máme tam vždy, tam je rozhovor s Robertem Vanem, 2 hodiny tam povídám a lidi mi dávají jako sílu a je to super.
0: Ano, vy jste utíkal ze socialistického Slovenska do Spojených států amerických, bylo vám 18-19 let. Popisoval jste ten útěk v 13. komnatě v České televizi, z toho až mrazí, viděla jsem. Jaké jste měl představy o tom, co bude za velkou louží a usmívali se Američani už tehdy?
1: Oni se, teď já nebyl v New Yorku už 20 let od dvojiček, takže a možná se už neusmívají, protože lidi, kteří tam jdou, říká, že se to hodně změnilo, ale já nikdy nechtěl jako do Ameriky, protože já chtěl někam do Vídně, že když se to nepovede, tak bych mohl stopovat domů, to jen půl hodiny od Bratislavy, ale z Ameriky, když se nepovede, to já plavat neumím, to bych musel přes Atlantik. Ale bohužel v tom utečeneckém táboru byste nemohli jít, kam jste chtěli, ale mohli jste jít do těch zemí, které brali utečence. A to byla Austrálie, to ještě je dál. Pak bylo Švédsko, co by mohlo být dobrý, ale říkali, že to je super, že je to sociální stát. A já v 18 nevěděl rozdíl mezi sociální a socialistický, tak nebudu utíkat od čerta k ďáblu. Tak jsem, a byl kněz v lágru a on říkal, Amerika je nejlepší, protože tam jsou všichni utečenci. Jo, že tam nikdy nebude, nikdo ti nebude říkat, že jsi emigrant, protože jediný lidi, kteří jsou Američani, jsou Indiáni a ty už tam skoro nebyli, takže a dobré, že tam jsem dostal pak občanství za 5 let, co bylo jako super, protože jak jsem odtud odešel ilegálně, tak mě se zbavili národnosti, státní příslušnosti a občanství. A tak jsem já nikam nemohl. A všude jinde ty občanství nebo ty papíry trvají dlouhší 7 let. Nebo takže jsem tam... A tím pruser ale byl, že já nemohl jít jako sám, protože já podle amerických zákonů nebyl dospělý. Tam jste dospělý, když je 21. Takže mě dali na adoptaci z lágru a nějaká rodina se přihlásila z Filadelfie a ty mě vzali a tak jsem mohl jít do Spojených států.
0: A do těch 21 let jste žil u té rodiny.
1: Ano.
0: A pak jste vlastně byl i pro Spojené státy dospělým, tak jste opustil tu rodinu, nebo jste zůstali nějak v kontaktu?
1: No, já opustil moji rodinu, tak já bych rovněž opustil každou rodinu, ale super, že mě vzali, to vím teď, protože bez peněz, bez profesí nebo práce, já bych jako... Nevím, co by se stalo, takže díky panu Bohu a rodině, která mě vzala. A, ale já jsem musel jít za svým, chodil jsem do školy, musel jsem pracovat a pak do té doby jsem i vydělával peníze a to trvalo 3 roky, jo, a do té doby se člověk naučí trochu mluvit, takže jsem se mohl osamostatnit, ale pořád na víkendy jsem chodil domů k té rodině.
0: Robert Vano je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s fotografem Robertem Vanem, mimo jiné i o jeho emigraci v roce 67, začátcích ve Spojených státech amerických, vlastně i tehdejší rodině, která se vás ujala, protože jste pro Spojené státy americké nebyl dospělým, ale měl jste kontakt i se svojí skutečnou rodinou na Slovensku. Po jaké době jste se s nima spojil?
1: Ono se to dalo někdy asi po 2 letech. Asi mě museli nějak... Já nevěděl, že já byl sledovaný. Jo? Že já, když i dostal papíry, tak jsem mohl domů, řekli, že máš, že jsi už Američan a můžeš klidně do Československa. Jenomže když jsem já chtěl domů, tak jsem musel jít přes Československou cestovnou kancelář. A tam seděli nasazené soudružky. To já nevěděl. Já myslel, že ta paní Marta, ta byla taky emigrantka jako já. A ta všechno, co já jí říkal, ona to posílala domů. A teď, když já dostal ty SBS spisy, tak tam byly všichni moje dopisy rodičům a všechno, co já tam říkal. A já nikdy nedostal povolení přijít domů až po revoluci 91.
0: Čili ty dopisy se nikdy k rodičům nedostaly, STB zabavilo.
1: Možná nějaké, jo, asi museli přijít, co bylo, řekněme, neutrálné, když jsem říkal, že svítí sluníčko, ale když jsem něco řekl, například ty první nedošli a když pak jsme se potkali po 30 letech, tak mamina říkala, jo, já když odešel, mě bylo 18, jsem se vrátil, mi bylo 45, takže mě jako mamina neviděla celý čas a tak jsme brečeli a ona říkala, hele, ale to je dobré, že všechno dobré jako dopadlo, protože že už mě znali a měl jsem dobrou práci. A jenom řekla, jenom já ti nikdy neodpustím, že ty si nám neřekl. A oni mysleli, že já umřel, že mě tam pochovali někde v Nových Zámcích, že, protože jsem byl nezvěstný. Já říkám, mami, ale já vám pořád psal a říká, dobře, tak už nemluvme o tom. Já se nechci s ní hádat, aby nedostala infarkt, když bylo přes 80. A maminka umřela a po 15 letech já dostal tyhle STB spisy k tomu dokumentu a tam byly všechny moje dopisy. A co mě jenom štvalo, že já ty mámině nemohu říct, že vidíš, já ti nelhal. Hmm. Tady jsou všichni dopisy, které jsem vám psal.
0: K dokumentu, který o vás byl natočen.
1: Ano.
0: Vy jste se vrátil natrvalo v 95. roce. Kam jste se vlastně vracel? Tehdy už nebylo Československo, bylo Slovensko a Česká republika, tak kam jste se vracel a proč jste se vlastně vracel natrvalo?
1: Já nemyslel, že jdu natrvalo, já jenom, že jsem mohl poprvní v tým 91. myslím, že ještě bylo Československo, a protože já užila jenom maminka. A takhle jsem každý půl rok, já žil tenkrát v Paříži, takže jsem se vracel domů a v 90. je pak se rozdělila republika, ale mně to bylo jedno, protože jsem já tady nebyl. Ale v 94. dva kluci, kteří taky emigrovali do Ameriky, jsme se znali, oni koupili licenci pro časopis L, československý časopis tenkrát, ale to trvalo, pokud se to dalo do pohybu a oni mi nabídli práci kreativního ředitela, co já byl, protože nevěděl, mě bylo 45 a tak jsem myslel, že teď já budu šéfovat, tak teď budu moc dělat všechno, co chci, ale jsem nevěděl, že když vy koupíte licenci, vy se musíte držet podle toho receptu. Jo, takže to nebylo tak, ale já měl smlouvu na 2 roky, ale mně se to tady líbilo, já nikdy předtím v Praze nebyl. Tak jsem zůstal na další rok, na další a pak jsem zůstal a furt jsem, a já pořád myslím, že někam jdu, ale asi už nikam nejde.
0: A už toho je vlastně 30 let, více než 30, no. 31 let, co jste natrvalo tak v České republice. Robert Vano je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Je s námi fotograf Robert Vano, který chystá další výstavu, tentokrát v Londýně. Ta výstava započne 24. června. Vy se vydáte do Londýna, ale nejste úplně nadšen z toho, že usednete do letadla a poletíte.
1: Já nejsem nadšen, protože já už nikam nerád chodím, ale buď z té euforie, když mě oslovili, a měl jsem strašnou radost, že možná ještě jedno v Londýně, pak to mají do New Yorku a do Paříže. Tak jsem řekl, že jo, ale teď, jak se to blíží, tak jsem z toho čím dál víc nervózní. Ale tak to není ani o tomhle, ale tím, že jsem dlouho nikde nebyl, takže už to není tak, jak dávno, když jsme letěli někam, to bylo, jak když dneska jdete na nádraží, jdete, nastoupíte, a jdete, ale teď tam přijdete a cestu tam šeli, jaké tyhle mašinky, kde musíte skenovat svůj pas, nebo co to mi říkají kamarádi, takže já se budu jako tvářit, že jsem slepý nebo něco neumím, aby mi tam nějaká pomoc pomohla.
0: No, slepý,
1: pak to se... Pak chci sedět sám, jo, to taky není možný, ani ve vlaku, jo, že já říkám, já potřebuju jízdenku, chci sedět sám. A teď paní říká, jo, vy chcete relax. Já říkám, já nevím relax, nebo jenom... Protože z dětství máte z paměti, že do vlaku nastoupí 4 ženský s živýma kuřetama nebo kohoutem. Vytáhnu si sendviče, hned mají řízky a to. A mě vždy posadí někoho vedle nějakého velkého pána nebo paní a já jsem furt uprostřed.
0: No, aby se to vyrovnalo. No, nemůžeme, no. Nemohou posadit 3 velké pány. Silné.
1: No, takže tak, ale mám i radost a večer, ale to je jedno, že mám vždy radost, když dva momenty, když přijdu a odejdu, tedy. A už na cestě domů se budu těšit. Já tam nebudu dlouho. Já jsem řekl, že já pojedu ten den, bych chtěl, když je vernisáž, a na druhý den ráno chci jít domů.
0: Nechcete si prohlídnout Londýn, zavzpomínat, nic takového.
1: V televizi nebo někde.
0: Dobře, a říkáte, že by tato výstava měla pokračovat a měla by zavítat na místa, kde vy jste působil, ať už New York nebo Paříž?
1: Ano.
0: Takže dost možné, že poletíte do New Yorku?
1: No, budu
0: nebo to
1: muset.
0: Bude muset být bez vás?
1: No, budu muset, já nevím. Ono to je blbý, protože už jsem se chtěl vymluvit. A je to, není to fér nedodržet slovo. Jo? A oni řekli, ale vy jste nám to slíbil. Jo? A tam... Protože pak, když řeknu, že ne, tak proč to dělaj? Jo, takže pojedu.
0: Sliby se musí plnit, nejen o Vánocích,
1: ano,
0: že jo?
1: Ano.
0: Máte v Americe někoho, na koho se těšíte?
1: Oni, všichni ty lidi, kteří byli hodně blízký, někteří už nežijou, a ty manželé, které já znám od dětství, my jsme spolu chodili do školy, na základku spolu emigrovali taky jedno, měsíc rozdílom, pak šel za náma a s tím jsme vždy v blízkém kontaktu, že všude, kde já žil, oni žili taky po nějakým čase jenom ulici dál. Takže ty lidi, a oni mají děti a to jsou ty děti, co mi vždy ukazuje, že jí vypad zub. Takže jedna žije v Los Angeles a druhá dcera žije v New Yorku. Takže když bude výstava v New Yorku, oni určitě pojedou. Ale už takhle ty blízky. Když s těma lidma nejste spolu, já nevím, 30 let, tak ono, oni si najdou jinou cestu a tím, kterým asi píšu, ty nepřijdou, protože ty kamarádky už je přes 90, takže ta nepojede a tak.
0: Abyste si našel cestu, která vás zavedla opět domů.
1: Ano.
0: A jste tu spokojený. Co vás ještě čeká? Teďka po rozhovoru, kam se vydáte?
1: Teď pojedu koupit baťoch, protože tenhle baťoch, který mám, tak to už ho mám asi 10 let a už je na něm díra. Takže
0: tak to je příjemná povinnost, není?
1: No, musím koupit baťoch, a protože když pojedu do Londýna, tak nemůžu jít s dírou na baťoch.
0: Musíte být reprezentativní. Tak dobře vyberte a moc děkuju, že jste tu byl. Robert Vano.
1: Moc krát děkuji za pozvání. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Dron pomohl policistům na Jižní Moravě odhalit desítky přestupků. Zítra bude převážně oblačno až zataženo, místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři nebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby nebo citlivé údaje.
3: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: Policisté díky dronu odhalili na rizikových silnicích na jihu Moravy v posledních dnech desítky přestupků. Například na úsek s kyvadlovou dopravou z Tvarožné na Brněnsku vjelo i přes červenou na semaforu během pár hodin 19 řidičů. Další případy přibližuje mluvčí policie Petr Vala.
4: Další kontrola probíhala na dálnici D2 před Brnem, kde se policisté zaměřili na zákaz předjíždění nákladních automobilů. Zadokumentovali celkem 11 řidičů kamionů, kteří zákaz předjíždění nerespektovali. Jeden z nich dokonce tento přestupek během krátké chvíle spáchal na několika kilometrech hned dvakrát.
2: Studentky obchodní akademie v Českých Budějovicích vytvořily kuchařku pro klienty sociálních organizací. Obsahuje recepty ze základních surovin z potravinových sbírek. Jako první ji budou moct využívat klienti sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sasanka v Českých Budějovicích. Publikaci si od autorek převzala sociální pracovnice Jitka Borovková.
5: Naše klienti využívají pravidelně potravinovou pomoc a dost často jsme se u nich setkávali s tím, že dostávali vlastně ty potraviny a nevěděli, co s tím mají dělat. A tady holky přišly úplně s úžasným nápadem, kde vlastně my budeme moct předat kuchařku, kde budou jednoduchý recepty z těch potravin, které dostávají. Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky třem bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Počasí. Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo, v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionů. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13 přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, nezdržíte se dlouho, zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem do Náměště na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion s defektem pneumatiky, uzavřený je tam i pravý průvod. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dnešní country dostavník vás zavezl nejdříve do kraje Vlaštovčí Hnízd, přesně podle návodu Mariky Šinovské a skupiny Trepka z Nejtku, která právě otevřela další z našich pravidelně nepravidelných toulek za legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a trampské písně. Ještě se k ní vrátím, ale teď už rychle za královnou cest brněnských traperů.

Willie Nelson s oslavou Expressu, známého jako City of New Orleans, která byla v roce 1984 jeho 88. hitparádovým singlem a navíc 15. jedničkou. Vlakovka z dílny folkového mistra Steve Goodmana se dočkala řady českých verzí a v roce 2008 ji na své soukromé album zařadili obnovení brněnští trapeři s textem Roberta Křesťana Dostal jsem facku od silnice.

Prapůvodní trojice traperů, solový kytarista Robert Šlacha Křesťan, zpívající mandolinista Pavel Páca Petržela a kontrabasista Petr Pedro Surý s rutinovanými nováčky Lubošem Malinou s pikovaným benžem a Tomášem Buskem s foukačkou, tedy trapeři v sestavě, v níž v roce 2008 nahráli do alba Královna cest jako baladu o cínových vlnách lidovku, kterou najdete třeba už v roce 73 na 13. albu Baba Dylana.

Gospelově laděný Evergreen Mír v údolí, který v roce 1939 složil Thomas A. Dorsey pro Mahalii Jacksonovou, tak jak ji o 18 let později vložil do svého dnes už trojnásobně platinového vánočního alba Elvis Presley. Robert Křesťan jej přinesl v roce 2008 do alba traperů pod názvem Je to tak.

0: nikdy nestratím.
1: To jsem já, přiznávala Marika Šinovská se skupinou Trepka z Nejtku, která se objevila na hudební scéně v roce 1979. O 23 let později tady válčila pod vedením Josefa Šístka společně s Petrem Stefanovičem, Monikou Hudijovou, Tomášem Čepelákem a Frontou Farmačkou. A v téhle sestavě nahrala album Sudička i s písničkou Mirka Ciny Pro tebe.

nebo radši sklenku vína. Jsi pořád stejná, asi proto mám tě rád. Jsi pořád stejná, lásko, já blázen jsem se bál.

Jednou z nedávno objevených českých verzí slavné Kešovy I Still Miss Someone pod názvem Zamřížovaný song se představili další trapeři. Tentokrát trapeři z Rakovníka, kteří vznikli ve stejné době jako Nejdecká trepka a ke svým třicetinám vydali 30-dílnou kolekci amatérských nahrávek. A rychle do Ústí nad Labem na portu 1976, kde brněnští poutníci prožili premiérově týden v železničku.

S Chrisem Christophersonem jsme se na chvíli zastavili u letopočtu 1971, kdy přivedl na svět baladu Silver Tongue Devil and I. Robert Křesťan s brněnskými trapery ji k nám přivedl v téměř nezměněné podobě.

0: together and hold it. Friend, I want to tell you that we don't play that kind of music in here.
1: Oh, okay. This shows your muscles.
2: V 60. letech neomylný restaurátor texaského honky-tonku Buck Owens a country klasika Tima Sprensa Cigarettes and Whiskey and Wild Wild Women v duetu s jeho synem Buddy Allenem stará letos přesně jako brněnští trapeři. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, hezký zbytek večera a vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Stát chce zpřísnit sankce za pyrotechniku na sportovních utkáních i za vstup na hrací plochu. Liberecký kraj kritizuje výběr akceleračních zón pro výstavbu větrných elektráren. Zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přehánky a teploty do 17 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
2: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat, říká Šťastný.
3: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
2: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slávií. Adéla Burešová, Český rozhlas.
1: Vedení Libereckého kraje se nelíbí způsob výběru akceleračních zón. Ministerstvo pro místní rozvoj nepočítá s žádnou akcelerační zónou tam, kde se už delší dobu plánuje výstavba větrných elektráren. Ministerstvo argumentuje tím, že obnovitelné zdroje v Česku musí mít výrobní kapacitu minimálně 3 gigawaty, aby na jejich výstavbu mohlo získat 9 miliard korun z evropských dotací. Toho se dá podle náměstka hejtmana Jiřího Klápště TOP 09 do sáhnout jinak.
4: Šlo by to splnit právě tím způsobem, že bychom tam zahrnuli i ty plochy, které už jsou vymezeny a už jsou nějak připravovány. Nicméně tady opravdu snaha řešit nové oblasti, nové plochy, které doposud nebyly úplně připravovány. Na druhou stranu je tam i výjimka v Libereckém kraji, a to jsou Selská vrcha, kde se realizuje fotovoltaická elektrárna a ta v těch zónách je. Takže ta metodika je prapodivná.
1: Veřejné projednání návrhu akceleračních zón bude na ministerstvu tento pátek. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června. Obnova prameniště Mračný vrch zlepší zásobování pitnou vodou v Klínech na Mostecku. Obec má hotovou studii a odborníci teď připravují projekt. Podle nezávislé starostky Zdeňky Němečkové by práce měly začít příští rok.
5: Slibujeme si, že se zlepší ty zářezy, které tam jsou, takže se zlepší jejich propustnost a že se bude lepší sbírat voda do toho sběru, který vede do vodárny pro zásobování vodou občanů.
1: Nakolik úprava prameniště vyjde, bude jasné až po dokončení projektové dokumentace, tedy na konci tohoto roku.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme ráno a večer většinou oblačno až zataženo v severní polovině Čech přehánky. Později večer budou na západě srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. A na dálnici D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, které blokuje část připojovacího pruhu. Na místo už jede policie. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, buďte vítáni s další hodinkou na jevišti našeho rozhlasového divadla. O čem je tahle knížka, ptá se její autor nad první stránkou svých vzpomínek. O mamince, o dětství, o chvílích štěstí, taky o kamarádech a smutku z jejich ztráty. A dnešní divadlo pro vaše uši bude patřit muži, který po letech u divadla začal o tom všem psát. Režisér a herec Jan Kačera.

Sytý, charakteristický a melodický hlas Jana Kačera byl odjakživa jako stvořený pro rozhlasovou četbu nebo čtení myšlenkově závažnějších textů. Stejně jako třeba Jiří Adamíra, i Jan Kačer svým vcítěním a přednesem pokaždé probudí pocit, že to, co čtou, bylo na

0: Slovanské kmeny usazovali a zabydlovali. Tak vznikly tři hlavní skupiny Slovanů. Západní Slované, kam patří Češi, Slováci a Poláci, východní a jižní Slované. Neví se s jistotou, jak, odkud a kdy přesně Slované do Čech přišli. Neznáme jména jejich vůdců, vladyků, hrdinů a věštkyň. Dochovaly se jen pověsti, které mnohem později zapsali někteří kronikáři. Nejstarší pověst vypráví o příchodu Slovanů do naší země. Do země hornaté i nížinaté, kde vrchy přecházejí v široká údolí s čistými prameny a širokými koryty řek. Vypráví o bukových a dubových lesích a hájích a volných loukách s vlasatou travou, kde se prohánějí stáda zubrů a jelenů. Ze všech stran je ten kraj chráněný věncem hor a jako hliněný talíř s vysokými okraji nabízí příchozím dostatek všeho potřebného.
1: O Čechovi. Na krajinu se pomalu snášel soumrak. Stromy v mírném vánku třepotaly stříbrnými a temně zelenými listy a vysoká tráva se vzdouvala v měkkých vlnách pozlacených posledními paprsky slunce. Teplý vzduch nad močály ostře voněl, ze všech stran se ozýval zpěv a cvrlikání ptáků. Z olšového háje vyšlo malé stádo jelenů a laní na večerní pastvu. Krajinou se vinul průvod poutníků. Kudy prošli, zůstávala v širokém pásu polehlá tráva zdupaná množstvím lidských i zvířecích nohou. Zvolna jeli jezdci, koně frkali a cukali hlavami, jak se bránili útokům mušek a komárů. Za nimi skřípěly a drkotaly hrubé, těžké povozy, tažené vychrtlými zvířaty. Povozy byly vysoko naložené nákladem kůží, hliněnými nádobami, se zrním, dřevěnými a železnými nástroji, proutěnými klecemi z drůbeží a nejrůznějšími součástmi domácího vybavení. Každou chvíli kola vozu uvízla v průrvě nebo se smekla po kameni a muži namáhavě zvedali hned ten, hned jiný vůz. Za vozy se stěžka vlekli muži a ženy s malými dětmi, zhrbení pod plátěnými ranci a koženými vaky a starci a stařeny s holemi, o které se těžce opírali. Poháněči se starali o stádečko dobytka, kos, ovci a prasat, které se co chvíli s mečením a kvikotem rozběhly do vysoké trávy. Někde daleko vepředu, neviděni a neslyšeni, pátrali zvědové. Křik a hluk průvodu plašil okolní zvěř a ptáky, kroužící lidem nad hlavami. Svalnatí muži v halenách promáčených potem, kteří vždy čtyři a čtyři nesli na uzlovitých ramenou dřevěné podoby bohů, zavinuté do bílého plátna, ti jediní kráčeli mlčky, soustředění na posvátný úkol.
0: Hej, hej, zastavme!
1: Ozývalo se z konce průvodu.
0: Kdy už na chvíli postojíme? Kdy si odpočineme?
1: Začali se ptát i ostatní.
0: Zvráká se. Rozložme tábor tady, u velké řeky. Je tu hodně dřeva. Můžeme rozdělat oheň a živit ho až do rána.
1: Jeden z jezdců, vysoký muž s šedivými vlasy a vousy, zarazil koně a obrátil se čelem k průvodu. Dlouhý, vyšívaný plášť měl potrhaný a zašpiněný, tvář sevřenou starostmi a oči zakalené únavou. Tam před námi, vidíte tu horu? Zavolal hlasitě, aby ho všichni slyšeli. Koně, vozy i lidé zpomalili krok, někteří postáli a zadívali se na vysoký vrch, který se černal na obzoru proti tmavnoucí obloze. Pod tou horou, v jejím stínu a pod její ochranou přenocujeme.
0: Ano, pod tou horou je už nedaleko.
1: Souhlasili poutníci.
0: Dobře rozhodl náš vojvoda.
1: Pozdě v noci, kdy na obloze svítily hvězdy,

0: Hvězdy a měsíc seděl pak vojvoda Čech se svým bratrem Lechem u ohništěm. V závětří vozů, rozestavěných kolem, oddychovali spáči i zvířata unavená dlouhou cestou. Hlasy nočních ptáků a šelem ani těžké přešlapování dobytka a koní nerušili jejich vážný rozhovor. Rozhodnutí opustit zemi předků nebylo lehké. Odešli ze svých domovů, když na vysoko položených místech ještě ležel sníh. Mnoho dní prožili na cestě pod šedou oblohou, smáčeni ledovým deštěm nebo sužováni vichrem na nechráněných stepích. Mnoho nocí probděli bez ohně a ve strachu z divokých zvířat. Putovali přes horské hřebeny a mokřiny, svozy a zvířaty překračovali široké proudy hučících řek. Obezřetně se vyhnuli několika osadám, jejichž obyvatelé mluvili neznámým jazykem. Za poslední dny už však nepotkali žádného člověka. Lidé i zvířata byli vyčerpaní a doba jara pomalu končila. Zrno už dávno mělo být v zemi. Kde a jak najít domov? Mlčící hora ve tvaru hřibu snad byla znamením, branou, srdcem jejich nového útočiště. Unavený Lech odešel ukrást pár chvil spánku krátící se noci, ale Čech ještě dlouho seděl u vyhasínajícího ohně. Sám a zamyšlený. Když už obloha začínala blednout, vstal, pokynul strážím hlídajícím ležení a vydal se k hoře. Šplhal po jejím úbočí bez dechu přes kameny a hustý trnitý porost. Na vrcholu stanul, právě když bledé šero prozářily první sluneční paprsky. Do všech stran se odtud otevíral pohled do širokého zvlněného kraje, postupně zalévaného sluncem. Od obzoru k obzoru se táhla travnatá step a její tráva stíněná mlhou se třpitila kapkami rosy. Z hájů se ozýval zpěv probuzených ptáků a k mokřinám velké řeky přicházela pít srnčí stáda. Když se vojvoda vrátil do ležení, vyzval Lecha i ostatní, aby se i oni podívali z výšky na kraji, kde přenocovali. A pohled z vrcholu hory, která později dostala jméno Říp, všechny naplnil naději.
1: Tady zůstaneme, tady se usídlíme,
0: volali a objímali se radostí, že jejich namáhavá pout je u konce. Rád vyslyším přání svého kmene, přikývl vojvoda Čech. I já cítím, že jsme našli nový domov. Usmíval se, když se díval do kraje a řekl, to je ta země, kterou jsem mnohokrát viděl ve svých snech a za kterou jsem vás vedl. Kraj plný ptáků a zvěře, s úrodnou půdou a pastvinami pro dobytek, který nám dá všechno k dobrému životu. Všichni cítili velikost chvíle, ve které poprvé spatřili místo, kde budou od nynějška žít. Pak se Čech obrátil k ostatním. A jaké jméno dáme své nové zemi?
1: Tvoje jméno jí dáme, náš vojvodo. Po tobě, ať se nazývá,
0: vykřikl jeden z mužů.
1: Čechy. Čechy jí budeme říkat.

Během dne vynesli na vrchol hory velké dřevěné bohy a obětovali jim. Bohové přehlédli z výšky kraj, kde lidé chtěli zůstat, a požehnali jejich rozhodnutí. Léto i podzim minuli lidem v usilovné práci. A než krajinu pokryl sníh, stálo pod řípem několik skromných osad s dřevěnými domy, v níž přečkali první zimu v nové vlasti. Lech se svým rodem však chtěl putovat dál. Na jaře se s bratrem rozloučil a vydal se na další cestu. Když došli na místo, kde se rozhodli usadit, zažehli velký oheň. Hustý dým, viditelný dodaleka, byl znamením pro Čechy, aby věděli, kde hledat své příbuzné. Tomu místu se začalo říkat Kouřim. Dodnes tam ukazují velký kámen, u něhož Lech přikázal zapálit hranici. Ale ani v Kouřimi se Lech natrvalo neusadil. Odešel prý ještě dál na východ, do neobydlených krajů za horami a řekou Odrou. U řeky Varty vybudoval dva velké hrady, kolem níž později vyrostla velká a slavná města, Hnězdno a Krakov. Hnězdno prý dostalo jméno od množství orlých hnízd v okolí a Krakov nese jméno jednoho z Lechových synů. A jako Češi podle pověsti odvozují svůj původ od praotce Čecha, tak je Lech považován za praotce Poláků.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Po léta tvořil Jan Kačer krásný pár se svojí paní herečkou Ninou Divíškovou. Říkali tak pěkně divizna. Od něj to ale vždycky znělo se vším, co k tomu slovu patřilo. Byla v tom láska, přátelství i společný život, jeho trable i radosti v tom jediném oslovení divizna. A na to, jak to mezi Janem Kačerem a Ninou Divíškovou vlastně všechno začalo, na to se v jednom valentýnském tobogánu zeptal Aleš Cibulka.
2: Na to se zeptáme, co Nina Divíšková? Vzpomenete si, kdy jste poprvé uviděla svého muže?
3: No, to neštěstí se stalo v prvním ročníku na Damu v Praze. Tam jsem ho uviděla prvně, já jsem přišla trochu později, protože jsem byla nemocná. On tam někde seděl. A pak mi říkal, a tvrdí to do dneška, já tomu moc nevěřím, že v tom momentě, jak jsem vešla do té třídy, věděl, že mu budu nějak nebezpečná. A pak jsem se chtěla nějak vloudit do přízně, už se znali ty spolužáci a mě neznali. A teď tam seděl takový brilatej kluk a co si maloval. A já jsem k němu přišla a říkám, ahoj, já jsem Nina Divíšková, co to děláš? On mě vůbec neodpověděl, ani se po mně nevohlíd. A tak jsem myslela, že jsem to řekla moc potichu a říkala jsem, prosím tě, co to maluješ? Ani se nevohlíd a řekl, dveře. Tak jsem si říkala, s tímhle nafoukaným idiotem už nikdy v životě nepromluvím. No a dopadlo to, jak to dopadlo.
2: To je romantiky na Valentína.
3: Já ještě, jestli můžu, tak jak jsem sem šla a věděla jsem to téma, že je to jako stará láska nerezaví, tak jsem si říkala, no ale ona rezaví hodně, ale i s tou rezavou se dá docela dobře žít a my jsme toho důkazem.
4: No, já nevím, no. Já jsem přišel z venkova do Prahy, mezi samý krasavice. To víte, na škole divadelní tam bylo hodně krasavic. No ale protože jsem byl nesmělý, tak než jsem se rozlí, tak byly rozebrány. A já jsem zůstal plonk. Ale naštěstí teda jedna byla nemocná, což se říkalo, že přijde později do školy, teda že je v Brně a že má, že nastydlá, že se jmenuje nějak Divíšková. No a takže potenciálně jsem čekal, co přijde, že jo. Ale protože jsem přeci jenom byl trochu rafinovaný, tak jsem řekl, i když ona zase taky neměla velký výběr, protože už... No ale já jsem se teda rozhodl, že se pokusím jí získat aroganci. Protože to je nejlepší na ženský. Jako když člověk projevuje těm ženským příliš velkou úctu a obdiv, tak oni se tváří a dělají, že nic. A tak jsem to zkusil v obráceně. No a protože jsem byl vlastně sám, a ona neměla na výběr, tak to zabralo. Ačkoliv teda ono to na začátku vypadalo slibně, ale ona bydlela hrozně daleko od koleje, kde já jsem bydlel, takže já jsem za ní někdy chodil třikrát za noc až do Košíř. Protože já jsem tam vždycky došel a ona tak otevřela to okýnko v podnájmu a řekla mi něco tak jako na půl milího a pak řekla, že vlastně si to rozmyslila. Já jsem šel pěšky domů do té koleje a pak jsem si řekl, no já jsem ještě něco zapomněl říct a zase jsem se vrátil a tohle jsem třeba udělal třikrát, takže jsem měl poměrně dobrou fyzickou kondici a ještě u Anděla, starého Anděla, tam byl opravdu Anděl a dole prodávali buřty a já jsem už tam byl známý chodec, tak jsem za 20 halířů mě vždycky ta paní dovolila namočit chleba do toho voleje a tím jsem se vyživoval, jo. Ale mělo to taky následek, že ty dopolední hodiny na té škole jsem nikdy neabsolvoval. A naštěstí většinou byl od 8 do 10 marxismus. Takže já jsem se tím pádem vyhnul tomuhle tomu školení. A když potom přišel Chruščov a zakázal učit ten starý marxismus a všichni už ho měli nastudované, já ne, tak jsem vlastně v tom vydělal. Takže vlastně já mám spojenou tu lásku s Divíškovou i s politickou jaksi vzdělaností.
2: Já jsem velmi rád, že ty vaše historky opět seděly jako přes kopírák. Jako přes kopírák.
3: On mi nikdy neřekl, že jsem na něj zbyla. On 7 let pak za mnou brousil. Já jsem ho tupě nechtěla.
2: Ano.
3: A potom už jsem povolila, no. Ano. Já jsem měla jednoho báječného krasavce z Brna, teda jako platonickou lásku, ale velkou lásku, hlubokou. No a on pomalounku a pomalounku mě obmotával, až mě obmotal. A trvalo to 7 let, tak zase jsem nepadla hnedka do nějaký.
2: To jste se hodně nachodil, teda. To jste se hodně nachodil.

0: Antonín Gondolán společně s Františkem Gondolánem a Radkem Němejcem tady u nás v Tobogánu. Stará láska nerezaví, to je naše dnešní valentinské téma. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste se seznámili, už tedy zhruba víme. Jak tenkrát probíhala rande? Víte, když jste se sešli, kam se chodilo, co se dělávalo, tak dneska si ty dva posílají SMSky, pak si sednou na ICQ a možná před svatbou se tak jako sejdou, aby se aspoň poznali, viděli. Možná už i to jde po internetu dneska, pokud mají elektronický podpis. Paní Nino, co vy, byla jste dobývána dárky květinami, jak vypadala vaše rande?
1: Rande jsme taky moc nepěstovali, protože já jsem jela vždycky ve volný den do Brna, protože jsem Brňačka a milovala jsem Brno a nerada jsem šla do Prahy, takže Honza když tak musel na rande do Brna, to měl trošku složitější, anebo do těch Košíř z toho divadla mě doprovázela zase zpátky. Ale dárek jsem dostala v 21 a to dva, to od toho mého původního nápadníka, který vypadal jak Redford, byl krásný sportovec, veterinář. A poslal mi 20 bílejch růží, bylo mi 21 tenkrát, a doprostřed jednu červenou. A asi za 2 hodiny přišlo 20 červených růží a uprostřed jedna bílá. A to se nedomluvili, protože se moc neměli rádi, protože na sebe žárlili. No a pak jsem dostala krásný dárek od Honzy a to byly takové náušnice, už mi je dávno ukradli. Nechali je dělat na zakázku od nějakých kamarádů z výtvarné školy, takový zlatý náušnice, moc hezký. No, takže dárky on mi dával, když od někud přijel. To jo, to zase, to, na dárky nebyl krátký.
0: Čili, pardon, pokud to chápu správně, vy jste se tenkrát rozhodovala mezi panem Kačerem a mezi tím Redfordem.
1: Ano, velmi těžké.
0: A protože ty kytice byly stejné, ale pan Kačer přidal ještě ty náušnice, tak nakonec to byl on? Redford byl bez nějakého
1: Není
0: zlata?
1: Není to pravda. Redford mě dal krokodýlí kabelku. Takže to bylo těžké rozhodování, ale já jsem se nikdy nerozhodovala kvůli těmhle takovým materiálním věcem. No potom on mě, jak říkám, on byl chytrý a rafinovaný a Redford byl jednodušší.
0: A neuměl nakreslit židli pořádně, že jo?
1: To... A neuměl ty dveře taky neuměl.
0: Teda dveře, pardon, ano, židle, dveře se mi to motá. Pane Kačere, jak vy vzpomínáte na vaše rande?
2: Já jsem to skutečně netušil, že ona dala přednost teda lékaři duchovna, což jsem byl já před tím lékařem dobytka, což byl on.
1: A to jsem měla Kačera, měla jsem si ho podržet. Co kdyby byl nemocněl Kačer, tak
2: ona teda celkem úspěšně předstírala, že on byl jenom epizoda, jo? Nevím, fakt je, že tehdy to bylo takový zvláštní. Připomínám, že já jsem byl velmi chudej, já jsem měl jenom maminku a neměl jsem žádný peníze, ale my jsme s Ninou dost často randili v hospodách. A dokonce v přepichových hospodách, protože pro mě třeba Valštejnská hospoda byla atrakce a když jsem měl 20 korun, tak jsem si tam troufnul jít tam dojíst, protože všechny ceny byly nízký, takže já jsem všechny malostranské hospody s ní absolvoval.
1: A co jsem tam jedla?
2: Jednou, jenom vám to právě řeknu, ona byla z dobré rodiny bohaté. Mimochodem, já jsem taky na to bohatství trochu myslel. A oni totiž, oni tam měli takový velikánský přijímací pokoj a tam měli obrovský koberec. A ten koberec byl tak těžký, že se nedal vyklepat. Takže vznikla legenda, že kdo vyklepe koberec, dostane koberec a dceru. A já jsem měl maminku, která měla astma. A vymyslela takový klepání koberců, že vzala polštář, podložila pod ten koberec na to, nebo matraci a na to vlhký hadr s octovou vodou a pak na to klepala a ono se to... Tak jsem přišel do toho Brna, sdělil jsem, že takhle se ten koberec vyklepe, oni se na to vrhli, vyklepali koberec. Důsledek byl takovej, že dceru mi dali a koberec tam dodneska leží. Ale to jenom říkám tak, ano, a když jsem teda chtěl jí obloudit a měl jsem 20 korun, tak jsme táhli a jednou jsme šli na barandovský ateliéry, které ještě byly v provozu, a když jsme tam sedli a byl krásný den a říkám, Nino, co chceš? Kompot a hosku. A když někdo pil deci vína, tak ona s takovou ošklivostí, jako, jak někdo může chlastat víno. A takže já jsem měl 20 korun a takhle jsme tam jako hodovali a už jsem říkal, tak ty máme 14 korun, teďka 16 korun a v tom jel takový chlap s takovým vozejčkem a na tom byly jakový kompoty. A než jsem stačil zabránit, vyškoval chlap. A já jsem 21-20. A teď jsem byl hrozná situace, protože jsem samozřejmě nemohl nic říct. Teď přišel vrchno, 28-50. A já jsem říkal, to není možný, pane vrchní. To jste se splet, protože já jsem to... 18-20. A pak jsme dokonce stopli tramvaj, která nás zadarmo vzala, protože zatahovala. Takže ještě jsem korunu 20 ušetřil. A tím jsem se u dějičkou obloudil, protože ten veterinář, ten se pohyboval ve velkých číslicích a tyhle ty detaily prostě nemohl zaznamenat. Že?
3: Já se jenom omlouvám, ale vím, že promluvím spíš za ženu. Tak když si okopírovala nějaký heslo, který si odkoukala od nějaké si staré šlechtičny, která řekla, mužský jsou legrační, ani si jich nevšimneš.
1: Tak, teď vám řeknu, ještě můžu?
0: Ano.
1: Nespěcháme. Hrozně byla nějaká velká anketa, a jak si udržet muže, co s ním udělat po 30, po 40, po 50, v jeho klimakteriu a já nevím co. A vyhrála to jedna 90letá Američanka, která napsala, krmte tu bestii.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. Zní vám to nesrozumitelně? Mírnou oklikou zadními vrátky jedu k mámě, k přátelům. To jsem si jenom pohrál s názvy knížek, které Jan Kačer během posledních let napsal. A věřte mi, když máte na co vzpomínat a když to umíte popsat, je to čtení, od kterého se nebudete moci odtrhnout. A co víc, Jan Kačer vybrané kapitoly z té první knížky taky svěřil rozhlasovému mikrofonu. Tak tedy, ať je vám dobře na světě, mějte se pěkně a těšíme se na slyšenou. Robert Tamchyna a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Myslím, že každý táhneme svůj vozík s chlebem a rozdáváme. A stane se, že v očích, které nám tiše děkují, zahledneme oči svého přítele, své matky a kdesi na konci cesty oči svoje. Černá hodinka. Když se sametově a potichu přiblížila černá hodinka a oblíbení mravenci odnesli poslední drobky ze stolu do svých skrýší ve starých trámech domku, zapálila maminka Durmanový prášek, který zaháněl její astma. Příjemná vůně a praskání žhoucího ohýnku na víčku od kompotu maminku povznesly a zachtělo se jí žertovat. Začala prospěvovat. Rebarbora roste dlouho, ale kopr déle, ale kopr déle, ale kopr déle. Pak lehce a s potutelným výrazem přidala, komu se to nelíbí, tak ať jde do prdele. Tvářil jsem se vážně a maminka zrudla jako holčička, přistižená při nepravosti. Honzíčku, dáme si červeného vínka nebo bílého vínka? Zase jsem nechápal. Ty přece víno nikdy nepiješ. Zkusila to znovu. Podvečerní chvíle a houstnoucí tma ji činili smělejší. Tak co? Bílého vínka nebo červeného vínka? To už se smála, radostně, stydlivě, bezstarostně. Spáchala právě největší hřích svého života. Popadl jsem její hlavu vonící octovou vodou po umytí, přitiskl jsem se k její tváři. Šťastně jsme se hyhněli a věřili jsme, že nás nic nemůže rozdělit. Škoda, že si nemůžeš promluvit se strýcem Pepíkem, to byl velký písmák. Já vím, že už tady není. Táta by ti jistě poradil, i Pavel. Oba měli zvláštní smysl pro humor, ale oba taky odešli. Teprve teď jsem si uvědomila, že umřeli stejně staří. Ty jsi měl vždycky starší kamarády, pana Šorma, Bejblíka, Schindlera, asi proto, že jsi postrádal tátu. Mamince nechybělo moc do sedmdesátky, seděla zabořená v křesle a vyprávěla mi svůj dnešní sen. Představ si, chlapče, že jsem reprezentovala Československou republiku ve skoku dalekém. Všechno bylo jako v televizi, plné tribuny, vlajky vlály a na čestném místě uprostřed dychtivých diváků seděl pan prezident. Měla jsem tričko se státním znakem i trenýrky a nic mi vlastně nepřipadalo divné. Před sebou jsem viděla červenou tartanovou dráhu i pískové doskočiště. Cítila jsem velikou zodpovědnost a vzrušení z té pocty reprezentovat. Věděla jsem, že za chvíli dojde na mne. A teprve teď jsem si uvědomila, že vůbec nevím, jak se to dělá, že neumím skákat, že jsem to nikdy nedělala. Styděla jsem se před panem prezidentem, ani nevím, který to byl, to víš, zažila jsem jich tolik. Rozběhla jsem se a skočila metr před sebe. Hrůzou jsem se probudila a hodnou chvíli trvalo, než jsem zaplašila tu noční můru. Vždyť já byla celý život nemocná a ani na tělocvik jsem nikdy nesměla. A teď tenhle sen? Možná, že se mi opravdu celý život stýskalo po troše slávy a pozornosti. Ale to selhání před plnými tribunami, to ti teda řeknu. A víš, chlapče, že bych si dala cigaretku? No jedna přece neuškodí. Co vlastně jsou naše sny? Ranní sněžení vystřídalo chladivé slunko a voda teď crčí mezi flákanci sněhu a smutnou loňskou trávou. Kosy bloumají při okraji cest a tu a tam něco uloví. Kdyby nebylo výčitek zlenosti, kterými se častují, byl bych teď ve stavu milosti. Chce se mi dívat se a nikam nechvátat a chce se mi to stejně mocně, jako se mi chtívalo jiných vášní. Chce se mi mít čas, mít ho jen pro sebe a užívat ho jako drogu. A něco nového se v té hloubce poklidu klube. Chce se mi zkusit, co mě pokoušelo a nesměle na mě dotíralo už dávno. Chce se mi vyprávět. Přitom tuším to nebezpečí návratů, vím o nebezpečí vzpomínek, ale chce se mi je přivolávat. Snad proto, že mnohé prožité uplynulo bez laskavé chvíle pochopení. Teprve ve vzpomínce, jako bych tu dávnou skutečnost zažil. Navíc vzpomínky nemají mnohdy s pravdou moc společného. Kupí se mi v hlavě, v podivných drůzách a ještě těsně před vyslovením nemají pevný tvar a poentu. Jsou jakýmisi lákadly lepem na ptáky. Sedněte si a přilepte se a pobuďte. Dojde k setkání, ke kterým nedošlo, ale mohlo či mělo dojít. Stane se svět, který se nestal, ale mohl se stát. Zrodí se lásky, které se minuly. Sejdou se dávno mrtví s živými. Prostor pro vzpomínky je ničím neomezen. Vládnu tady já a nálada dnešního jitra. Větrná přeháníka i studené nohy mě teď ovlivňují víc než jakákoliv pravidla. Tak se mi vlastně pod rukama rodí skutečnost, ve které nechci být sám. Přichází maminka a přátelé a setkávají se. Spojují nespojitelné. Vytvářím životní proud stejně autenticky jako ten minulý. Podržet paprsky dojmů. Obraz mého městečka není plánem na výstavbu ani nápravu. Moji souputníci vyrůstají z mlh a přece jsou pevně vestaveni do našich rovin. I moje vzteky jsou trochu legrační, protože se nestaly tehdy, ale až teď, kdy se už dávno nevstekám. A možná cítím naléhavou povinnost přivolat mezi živé ty, kteří odešli a nestačili vyřknout pozdrav ani rozloučení. Jsem s nimi a oni se hlásí o slovo. Je bez nich pusto. A život, ten, co ještě bolí a studí, je bez nich prázdný. Tak si vymýšlím. A jen jako alibi předstírám, že se vrací úryvky života, který je pryč. Jaké pak vzpomínání? Je to teď? A dřív to nebylo. Vím, že to k ničemu není, ale dívám se na útlý stromek a jsem zase s ním v dílně pana Davida ve Štěchovicích. Tam měli naroubované jedle jeřáby. Koupil jsem si jich asi 10 a nasázel je kolem našeho domku. Všechny uschly. Jen jeden zůstal. Dívám se na něj okny svého pokojíku, tenoučký kmínek. Zdálo se mi hezké posadit ho mezi lípy v aleji a on se snaží. Starý keramik, který mi ukazoval pec a dílnu s modře malovaným zbožím, je dávno v pánu. Jeřábek stojí, na jaře kvete, v podzimu svítí perlovou nádherou a ještě se s ním setkám jako s kompotem kolem Vánoc. Teď je odraný od větru, holý až zima a trošku ubohý, ale věřím mu a přátelím se s ním. Myslím na hrnčíře a jeho šedý hrneček, tmavě modrý kobalt na světlé glazůře. Kdyby tady nebyl ten jedlý jeřáb, asi bych zapomněl. Vzpomenu si vždycky, když projíždím Vysočinou a mám rád fotografie, kde sněžným odleskem kýče rudě svítí jeřáby. Vzpomínky. Jedna vyvolává druhou a vlastně souvisejí s něčím úplně jiným.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Právě začínáme, vážení přátelé. Je tu poslední hodina 12. května 2026. Svátek mají Pankrácové. Jak jistě víte, je to ten první ze tří ledových mužů. A tomu dá se říci odpovídá i aktuální počasí. Ze zešeřelého brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Pro dnešek to pro mě znamená tedy to, co jsem říkal o trošku chladnější noci. To bude zřejmě bez neustále otevřeného okna. Ale vy, ať už jste v jakémkoliv rozpoložení, jistě víte, že vás čeká jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. Ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka nebo zavoláte na číslo 731 800 900, tedy tradiční telefonní spojení, tradiční webová adresa. Jsou tu květnové dny, ale to jsou nejen dny, kdy se probouzí příroda a kdy si zvykáme na pozdní západy slunce. Jsou to také dny, ve kterých vrcholí předmaturitní nervozita. Mnohdy si ti, kterých se to týká, kompenzují kreativitou při výrobě maturitních tabel. Já bych to nechtěl tvrdit jako 100% pravdu, ale zdá se mi, že těch maturitních tabel, množné číslo od maturitního tabla, je čím dál tím méně. Tedy k vidění za výlohami obchodů a na různých jiných veřejných místech, tak jak to bývalo, dejme tomu ještě před nějakými 50-40 lety. Vzpomenete si ještě na to, jak vypadalo vaše maturitní tablo? Máte někde uloženou aspoň jeho fotografii? Svěřili jste jeho výrobu tenkrát před dlouhými lety nejšikovnějšímu spolužákovi, spolužačce? Jak vypadalo to maturitní tablo, na které vzpomínáte dodnes? Kde jste jej vystavili? Příběhy, kterými se vrátíte k té vaší zkoušce z dospělosti a k maturitnímu tablu, kterým jste světu dali hrdě najevo, že jste zdárně ukončili středoškolské vzdělání, můžete tradičně svěřit telefonu 731 800 900 a nebo už zmíněnému webu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Budu se těšit na vaše příběhy na téma maturitní tablo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, přeju vám dobrý večer a ptám se paní Zdeny, která je tou první, která na čísle 731 800 900 měla štěstí, jestli si vzpomíná často na svoje maturitní tablo. Dobrý večer, paní Zdena.
1: Dobrý večer, vzpomínám často, mám i fotku. Dělala jsem ekonomickou školu na Pionýrské, obor veřejného stravování. A byli jsme sami holky, jenom jeden kluk. A měli jsme tábor na náměstí Svobody v potravinách. A to vím, že jsme tam měli všichni stejnou halenku. Jsme se převlíkali a byli jsme ve stejné halence všichni. Dělali z toho takový tábor.
0: Mělo nějaký speciální tvar nebo speciální náplň?
1: Takový, s trošičku výstřihem.
0: Že tak smějete, jako kdyby ten výstřih nebyl jenom trošičku.
1: A neřekne.
0: Dobře, tak nebudu vás dál trápit. Vy máte to tablo i vyfotografované, jste říkala.
1: Mám fotografii doma.
0: A víte, kde...
1: Doma?
0: Že nemůže... No,
1: nemůžu ani podívat.
0: Nemůžete se ani podívat a nám ho nemůžete ani dopodrobna popsat, podle toho, co byste měla před sebou.
1: Ale jo, čtvrtá S, střední ekonomická škola.
0: Čtvrtá S, píšu si ekonomka a jen jeden chlapec a kolik, že bylo dívek?
1: Ano. Nás bylo asi, já nevím, 28.
0: To je velký harem teda pro toho dotyčného.
1: Akorát my jsme neměli vůbec maturitní večírek, já nejsem taková třída, že jsme to, ale scházeli naše škola vlastně ekonomická svolává každých 5 roků nás, takže jsem se vždycky zúčastnila a ze začátku jsme byli vždycky na stadioně a vždycky přišel nějak ten 3 dny a tak se na nás podíval a vždycky mě poznal. Říkal, vy jste pořád stejná, mě teda už vykal. A řekl mě i příjmením. A potom za 5 let zase přišel a zase řekl, vy jste pořád stejná. Všichni už čekali za 15 let, co bude. Jo, jestli teda to řekne to stejný, už byli všichni pod stolem, smíchem a zase to řekl. A potom se s náma loučil tam a pak zemřel. A pak tam byl teda, co nás měl z matematiky, profesor a ten se jenom podíval, už neřekl příjmením, jenom se po nás podíval a říká, vy jste pořád stejná. To bylo moc hezky. A potom taky zemřel. Ale se spolužečka říká...
0: Vy tomu dáte vždycky ten krásný konec teda, pardon, že to takhle říkám, no ale...
1: Že to ti to bude říkat. A potom jsem tam přišla zase a ona se říká, ty jsi opravdu pořád stejná ta spolužečka. Mě to řekla. Takže to bylo takový pěkný, jako jeho vzpomínku mám na školu pěknou a byla...
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala?
1: No, tak já jsem tam i 3. Já jsem totiž měla tolik zájmu všeckého, že jsem zvládla všechno a i školu.
0: Tak to vás trumfne.
1: Ale z ruštiny taky nezapomenu, co jsem měla. Co děláte, vám nějaká někul?
0: Já guljaju v parke. Parku.
1: Ano.
0: Že jo? No.
1: Ano.
0: No, co vy dělajte, Malková? No nic.
1: Ale jste tam byli teda spisovatelně, že nějaký ten...
0: No, já měl Lermontova, no. Lermontova a Zaklíčátěl.
1: Prosím?
0: Já jsem měl Lermontova a Zaklíčátěl. To je rusky, to byla odborná ruština. Jo, to

0: zúčastnila.
1: Máte, paní Zdeno, taky ten dojem, který jsem tady zmínil, že dnes už těch tabel tolik není vidět?
0: Není. Není, opravdu, to v tom Brně. Bývalo toho hodně, že to nestačí se dívat. I má dcera dělala to ekonomickou, to ještě taky toho bylo po Brně tolik, teď už ne. Nevím.
1: Takže to
0: a tady,
1: asi
0: když jsem byla nastoupila do lázní, tak tady byl taky nějak konec školního roku, tady chodili, měli poslední zvonění. Tady chodili po podě, poděbrady.
1: Jo.
0: Tak tady chodili, takže taky jsem si zazpomínala. Říkám, jak to bylo pěkný.
1: Pojďme na závěr pozdravit všechny, kteří sice asi neposlouchají, ale mají svatý týden. To znamená, že by měli věnovat veškerou pozornost učení.
0: Ano, ano. A to má i teda mé dcery kluk, taky maturuje teď, takže tam taky vzpomíná, no vzpomínám na ně.
1: Držme jim palce, paní Zdeno. Děkuju a dobrou noc.
0: A koroně mrzí, že nemůžu se zúčastnit den otevřený dveře.
1: No, ten budeme mít tuhle sobotu.
0: V Českém rozhlase Brno. Všechno mě nemůžu.
1: To je pravda, to je pravda. Tak zase příští rok. Naslyšenou.
0: Ano, nashledanou.
1: Dobrý večer všem přeje i Helena z Náchodska a píše: studovala jsem na zdravotnické škole, ředitel byl kovaný komunista, zakazoval nám nosit maturitní stužky viditelně na oblečení, prý bychom se povyšovali nad učňovskou mládež. Stužky jsme měli bílé a zelené. Na jedné byl název školy a roky studia, na druhé nápis konec snění, život začíná. Máme schované, fotku tabla také. No a díky tématu dnešní noční linky jsem si je dnes po dlouhé době prohlédla. Maturovala jsem v roce 1982. Přeji všem klidnou dobrou noc a zdravím paní doktorku Noru a paní Danu z Blatné, napsala Helena z Náchodska. Co my jsme to měli na té stužce? Všechno špatně. Zpátky na strom. To tam bylo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás při poslechu Noční linky, která se teď zřejmě line spíš vašimi domovy, i když možná někteří z vás poslouchají i v zaměstnání. I takové případy už několikrát nastaly. A dokonce jste odtud i telefonovali, ale ať už jste kdekoliv, jistě si, když řeknu maturitní tablo, vzpomenete na to své, tedy pokud jste absolvovali střední školu. To samozřejmě není žádné elitářství, ale je to téma dnešní Noční linky a věřím, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří jako oko v hlavě střeží aspoň fotografii maturitního tabla, kterým jste dávali před třeba mnoha lety najevo to, že už se chýlí ke konci vaše roky na střední škole, na gymnáziu, na odborných školách a podobně. Telefon do studia je 731 800 900 a na telefonu bych rád přivítal dalšího volajícího. Nevím ještě, kdo to je. Tady je Borek. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Iva.
0: Zdravím vás, paní Iva. A
1: já jsem maturovala v roce 1962 v Uherském Brodě.
0: A jaká to byla, prosím, škola?
1: No, Gimple, SRPŠ, teda SRPŠ obecně vzdělávací 12 let.
0: Já jsem si teď říkal, tu zkratku znám trošku jinak. To je Sdružení rodičů a přátel školy.
1: Nevím, proč to ze mě vypadlo.
0: Takže jakáže to byla, já jsem to zamluvil, omlouvám se, jakáže to...
1: Všeobecně vzdělávací 12-letka, něco jako Gimpl.
0: Takže střední všeobecně vzdělávací, něco jako Gimpl. Jaké bylo vaše tablo?
1: No, já jsem trošičku jako malovala. Po škole jsem vymalovávala všelijakou výzdobu a tak, takže jsme se rozhodli, že kromě normálního tabla, kde jsme byli ve slušném oblečení a tvářili jsme se vážně, jsme se vyfotili, já jsem k tomu namalovala karikatury, postavičky, měli jsme i kantory a každému jsem tam... A nebo jsme vymysleli pro každého jeho typický žbleb, nějaký takový dobrý proslov.
0: Takže to byly takové ty postavičky s bublinami.
1: Ano, bublinky. Mm-hmm. A vzbudilo to celkem jako dobrý ohlas, protože jsme pochopitelně vybírali vždycky to nejhorší, co kdo řekl.
0: No tak vy říkáte, že to vzbudilo dobrý ohlas, ale... To asi byl dobrý ohlas mezi studentstvem. Jak se na to dívali kantoři?
1: A nás docela překvapilo, my jsme měli jednoho spolužáka, který fantasticky napodoboval kantory. Shodou okolností to byl premiant třídy a nikdo by byl do něj asi z těch kantorů neřekl, co tropí. A když jsme měli večírek maturitní, tak on tam všechny ty kantory znectil, protože je napodoboval. A velmi se bavili. Je fakt, že to nikdo neskazil.
0: Bylo to už po vykonání maturitní zkoušky nebo přední? Protože vy jste říkala maturitní večírek, ale někdy jsou stužkovací večírky třeba půl roku před maturitou, někdy jsou maturitní večírky těsně po maturitě.
1: Já už si to nepamatuju, ale myslím, že to bylo už po matuře.
0: Ano, takže mu to ani nemohlo přinést záporné body.
1: Možná, že to bylo na stužkový, máte pravdu, že to možná bylo dřív, ale určitě se bavili. Brali to jako takovou dobrou recesi. My jsme si nebrali servítky, opravdu jsme nectili, kdo koho chtěl, tak to bylo to nejhorší. Ale je fakt, že to vzali s humorem.
0: No, tak já jsem zažil ten opačný extrém, že jakékoliv napodobení kantora či kantorky se trestalo nikoli káznicí, ale sníženou známkou přinejmenším z předmětu. No,
1: možná mohli snižovat známky, by se pořád měli dvojku schování, protože se něco provedlo, nikdo se nepřiznal, všichni jsme to kryli. Takže já, když jsem dostala vlastně pololetní vysvědčení, které šlo na přijímačky, na výšku, tak jsem měla dvojku schování.
0: A dostala jste se na vysokou?
1: Dostala. Byl to malý zázrak. protože nás brali 11 a těch uchazečů bylo šílených. Moc. Takže jsem se dostala. No.
0: Máte to tablo, ať už tu verzi s karikaturami.
1: Mám jenom fotografie. Mm-hmm. To tablo zůstalo ve škole, kantoři si to nechali tehdy. Mm-hmm. My jsme jim to rádi dali, protože my jako, kdo by se na to zmohl, že jo, tam to byla taková jako ojedinělá záležitost docela.
0: Paní Ivo, já vám děkuju za váš telefonát, za vaši vzpomínku na dobu dávno minulou. No, ono už je to, jestli počítám správně, 64 let.
1: Ráda na to vzpomínám, protože jsme byli bezva třída a je fakt, že jsme měli i docela fajn kantory. Bylo
0: děkuju.
1: To hezký.
0: Děkuji za tu
1: taky
0: vzpomínku.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Mluvíme o maturitním tablu, o vašem maturitním tablu, na které třeba vzpomínáte. Telefon do studia za chviličku připomenu, stejně tak webovou adresu, ale tu vlastně hned. www.nočnilinka, samozřejmě tak, abyste věděli, rozhlas.cz/linka. A tam vaše vzkazy, jako třeba ten Francův. Cituju. Úvodem bych chtěl pouze připomenout, celý svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom herci, což napsal anglický dramatik William Shakespeare. Shakespeare tuhle myšlenku vložil do hry, jak se vám líbí. Podobnou myšlenku všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme uvedl také takzvaný učitel národů Jan Amos Komenský. Myšlenka, že život je divadlo, je nicméně velmi stará a byla oblíbená již v antice. No a já jsem, pokračuje Franz, veškerá ta školní vzdělání vzal způsobem nepříliš vzdáleným od osoby pana herce. Přesto maturitní tablo se neslo ve stylu velmi decentním, spíše prvních taneční z besedního domu. Tady mě to trošku nesedí, Franci, ale pokračuj dál. Pod vedením manželů Burianových. Tak, už si tu výkladní skříň nepamatuji, která byla obohacena tou budoucí pracující inteligencí, pravděpodobně naproti bývalému prioru. Tož z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech uprostřed vzkazu zdraví noční linku pan Franc a pokračuje. Na závěr by jsem dodal, že mi chybělo při maturitě, aby nám někdo sdělil, když se chceš smát, tak se směj a když se ti něco nelíbí, tak se ozvi a křič. Já jsem tedy, aspoň dle povahy mi vrozené, přišel na ústní zkoušky maturity o 1 hodinu později, neb večer před jsem ji již oslavoval s mazáky v hotelu Morava popíjením vína červeného. Také na kuráž neb jsem si vytáhl otázku proletářská próza a lhal jsem tak, až se prášilo. Děkuji, pane Franci, a teď si to jdu znovu přebrat, abych trošku porozuměl. Vaše vzkazy, vaše příběhy, vaše glosy, vaše psaní na rozhlas.cz/linka po 1 hodině uvidíte, týkají-li se dnešního tématu maturitní tablo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak jistě víte, takhle se s originálem od Juráhy popasoval Aleš Brichta. A poslední závěsti, která nám končí v noční lince, je připravena Margita se svým příběhem na téma maturitní tablo. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já mám oděvní průmyslovku, příští rok budeme mít 50 let od maturity, takže maturitní tablo jsme měli takový jednoduchý, jenom takhle jako navlečená nit a tam na kolečkách jenom fotky. Ale no, během stužkování to bylo na, samozřejmě na maturitním plece, ale my jsme měli krásný tablo už na základce, což byla experimentální škola s rozšířenou výukou matematiky, jazyků a snad i fyziky, to už si přesně nepamatuju. A to bylo právě, jak před chvílí říkala nějaká ta paní, že tam u každého byla taková jakože karikatura. No já bohužel nemám žádný z těch tablet, to znamená, že si tam jenom fotky, tak my se ztratili dokonce i manželovou tablo z fotbalu, prostě já jsem chtěla bych poprosit ty holky, až jestli teda vůbec se podaří, že teda ta spoužačka, co vždycky dává dohromady ty srazy, takže teda to příští rok, že teda to ten sraz bude, tak jestli by mi nějaká holka tu fotku nepřinesla.
0: A víte, kde skončil originál toho tabla? Tablo samotné?
1: Ne, to nevím, pak nevím, ale měli jsme fotky.
0: Tak možná na příštím srazu se k ní dostanete, k té fotografii.
1: A tý základce možná to samý, no. Takže asi takhle.
0: To je pro mě novum, já jsem nevěděl, že něco takového jako tablo může zakončit i návštěvu základní školy.
1: No ale fakt, to bylo nádherný, to dělal, myslím,

0: To bylo zajímavé.
1: No, jo.
0: Já jsem dělal na Linice přijímačky, ale školu jsme měli na té Sokolské.
1: Mm-hmm.
0: A vzpomínám, já jsem měl nejlepší učitelky. Když jsme dělali lumpárny, já jsem převrátil, tehdy jsem dělal kulturistiku, tak jsem převrátil se tý stroj, protože střední učitelka to chtěla vidět. O půlnoci nás vyčihla, jak jsme šli a dělali jsme blbosti. Takže památky mám perfektní a tancovala dobře a teď ta moja, co mě říká staričku, chodí k ní do té taneční. A takže to je můj zážitek.
1: Franto, děkuji vám za něj, přeju vám krásnou dobrou noc a naslyšenou.
0: Také dobrou noc.
1: Slyšeli jste sami, jaké to je, když se vzpomíná na maturitní tablo, ale možná přidáte ty svoje vzpomínky už v zápětí. Na telefonu 731 800 900 si na vás počkám po písničce Mekyho Žbírky, ale když už to tady padlo a my jsme vlastně umístili naše vzpomínky do brněnských středních škol, do té strojárny na Sokolské a do elektrotechnické průmyslovky na tehdejší Leninově ulici, taky byla zmíněna taneční škola Starlet a mistři tance, manželé Burianovi, no tak vám řeknu ještě to, co napsal Zdenda. Hola všetci ponocníci a hola Borku, tablo bylo... A je to už opravdu dávno, na stejné škole, jako si měl ty SPŠE Leninova 40. Jen ten rok byl 1987. Co bych chtěl připomenout, bylo i moto k tablu. Už tehdy se řešily energie, dokonce jsme měli povinnost koupit knihu našeho profesora Baláka, Nové zdroje energie. Dodneška ji mám doma, půjčím tě ji, jestli si ji vyhodil. Tady si dovolím vsuvku, já ji ani nikdy neměl, ale pokračuju dál. Už tehdy pan profesor předpověděl dobu větrných a slunečních elektráren. Vizionář. No a to moto? Parafráze na nesvítíte někde zbytečně? Nemyslíte někde zbytečně? Celkem vtipné i po těch letech. Čest tvé práci, Zdeněk z Hostopovic. No, Zdeňku, odpovím stejnou kartou. Savana Hockna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jedním z nejviditelnějších atributů středoškoláků, kteří právě dospěli k maturitní zkoušce, bývají jednak maturitní stužky, ale taky maturitní tablo. No a to je právě téma dnešní noční linky. Té, kterou posloucháte. Paní Milena bude další v řadě, která bude vzpomínat na doby, kdy maturovala. Je to nelehký úkol, ale měla byste to tablo, na které určitě dobře vzpomínáte, nějak popsat i nám, kteří si ho jenom představí. Paní Mileno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Je to vzpomínka z roku 51, čili hodně, hodně dávna. Maturovala jsem na obchodní akademii a protože jsme měli spolužačku a její tatínek byl truhlář, tak nám vyřezal tablo forma hlavy Merkura, což odpovídalo obchodní akademii jako ucho obchodu. Byli jsme tam vyfotografovaní ve slavnostním oblečení, bylo nás 22. Bylo to umítěno, dřív se to dávalo do výkladních skříní do ulic. Tablo bylo moc hezký, ale protože jsme měli velice uvědomělého ředitele školy, tak nám na poslední chvíli zakázal maturovat oblečení, které jsme měli připravené. A museli jsme maturovat ve svazáckých košilích. Měli jsme ty košile jenom 4. Ráno maturovali 4, odpoledne taky 4, takže jsme si ty košile zapoledne předávali na záchodě, byli propocený a maturovali jsme teda v těch košilích. Tablo skončilo u té kamarádky, která ho vyráběla a ta nám zbyla jenom fotograf. A teď vám ještě musím říct, že z celé té třídy už jsme pouze 2. Všechny ostatní už na maturitní sjezdy nechodí.
0: To je smutné, leč po tolika letech, říkala jste, že jste maturovala v roce 1951, je to vlastně přirozené. No, já vím, že to nezní zrovna hezky, ale to už je vlastně 75 let, říkám to správně.
1: Ano, 75 let to bude letos. V červnu 51 jsme maturovali a jenom jako doplnění, jak to naše slavnostní oblečení vlastně k té maturitě ani nedošlo. Že jsme museli převzít ty svazácký košile.
0: Tehdy byla taková doba. A vy jste měli připravené nějaké speciální oděvy?
1: No, každý jsme měl svoje černý děvčata. Z krajkový límečky, kluci měli vázanky, saka. Jo, tak jak se k maturitě tehdy chodilo. No, ale pan ředitel na poslední chvíli tomu dal zákaz a bylo to trochu jiný, než jsme si představovali. Ale tablo bylo krásný a máme ho na fotografii.
0: No, prosím, tak aspoň nějaká památka vám zůstala. Paní Mileno, já vám děkuji za vaši vzpomínku.
1: Není zač, nashle.
0: Nashledanou. Dovolím si drobnou technickou poznámku. Je-li to štěstí na vaší straně a vy se dovoláte a vstoupíte-li do vysílání a já se někdy taky dostanu do té pozice, že zapomínám a zapomenu vám připomenout, abyste vypnuli rozhlasový přijímač. Prosím, udělejte to sami. Ale to je jenom tak na okraj. To podstatné jsou vaše příběhy na téma maturitní tablo. Další vzpomínku napsala Iveta na rozhlas.cz/linka a tady je. Zdraví vás, nespavce a píše. Je to sice už víc jak půl století, ale pamatuju si, že tablo bylo ve tvaru malířské palety, kde místo barevných koláčků byly naše fotografie, místo palce malíře foto třídního a na špičce položeného štětce foto ředitele školy. Není to tak dlouho, co jsem foto tabla ukazovala svým vnukům a ti jen kulili oči, jaká byla bába kočka. Tenkrát bylo naše tablo jedno z nejhezčích ve městě a že v Pardubicích bývalo poměrně hodně středních škol. Když jsme slyšeli pochvalné hlasy kolem jdoucích, byli jsme na našeho spolužáka, který se o podobu tabla postaral, opravdu právem pyšní. Škoda, že už mnozí, co se na tablu usmívají, mezi námi nejsou. Dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu, vážení přátelé. Až z východu naší republiky, z míst, která, neříkám, že důvěrně, ale znával jsem je dosti dobře, tedy z míst, kde jsem trávil část svého mládí, tak se nám ozval náš posluchač Jenda. Sice si na maturitní tabl podle svých slov tak úplně nepamatuje, ale něco by nám chtěl říct. Dobrý

0: Dobrý večer.
1: Aha, dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím.
1: Tak na maturitě tam prosí trochu pamatuju, protože nám, já jsem chodil na gymnázium do Uherského Hradiště. Uh-huh. Od roku 72 do roku 76 když jsme maturovali. Uh-huh. A maturitní tablo nám dělal pan profesor Ondra, velký fotograf a tak dále a tak dále. A letos máme výročí, uh-huh, 50 let od maturity a v září, 20. září nás budou přijímat jako, no, jak se to jmenuje? Bylo, no, tyto. Ježínko, teď mě to vypadlo.
0: Takhle, kdo vás bude přijímat? Třeba na to přijdeme.
1: Budou nás přijímat, Ježínko, to, jak se to jmenuje? Já jsem blbý. No, to je paní.
0: Na magistrátě?
1: Budou nás přijímat jako 50, na gymnáziu nás budou přijímat jako, uh-huh, jako maturanti po 50 letech. Uh-huh. A to bývá vždycky velká oslava. Bude to ve Slováckém divadle v 8 hodin, potom bude focení na gymnáziu a potom bude ještě nějaký, já nevím, cymbálovka a takové.
0: No trachtace, takže, trachtace pro abiturienty.
1: Pro abiturienty, takže po 50 letech, takže budou nás přijímat jako, no, jak se to jmenuje?
0: Do síně slávy.
1: Tak, do síně slávy, nebo ještě se to jinak jmenuje. Ale je to jo, po 50 letech, takže a z ročníku bylo nás asi 32 a dožilo se zatím asi 29 maturantů. Zatím.
0: Já bych nechtěl vypadat jako cynik, ale to je poměrně dobré skóre.
1: Ano, dobré skóre, z jedné třídy. Takže to bude velká oslava.
0: A kde jste to tablo, pokud si vzpomenete, měli umístěno?
1: To bylo, určitě to bylo v prostřední ulici, jestli to znáte v Hradišti.
0: Počkejte, tam je spořitelna? Ne.
1: No, mezi Mariánským a Masarykovým náměstím.
0: Tady se musím omluvit, už ty znalosti nejsou tam, kde byly. Asi se mi někomu půjčil.
1: To tady znáte určitě v Hradišti.
0: No tak znával jsem a už dlouho jsem tam nebyl, ale...
1: Bylo to někde
0: doplním
1: ve výkladě
0: vzdělání.
1: Jak byl Baťa nebo někde, já nevím, už přesně taky to nevím.
0: To už zhruba
1: už
0: tuším.
1: Už je to 50 roků.
0: No tak kdo si to má taky pamatovat, že jo, takovou dobu, takový věci. A jakže to tablo vypadalo, když ho dělal váš pan profesor?
1: Pan profesor Ondra... To byly fotky, milion fotek pověšené na nějaké prádelní šňůře, mm-hmm, nebo něco takového.
0: Jo, jo, portrétní fotografie, nebo momentky nějaké?
1: Ne, spíš obličeje a
0: portréty.
1: Pověšené, mm-hmm, na nějaké této prádelní šňůře.
0: Dobře. Tak jo. Já vám moc krát děkuji jen za tuhle vzpomínku. Nakonec jsme to dali dohromady. A jaká, vy jste říkal, že taky řeknete něco k současné situaci na gymnáziu v Uherském Hradišti. Takže to se týkalo toho uvedení do Dvorany slávy, předpokládám.
1: Ano, tak to má být. To bude v září. Mhm. A jak se to jmenuje, baví? To se jmenuje, Ježínko, to já si nemůžu dát to slovo vzpomnět. Že nás budou přijímat jako ne abiturienty, nebo ještě jinak se to jmenuje.
0: Absolventy, no, to abiturienty.
1: Absolventy, ještě jinak, no to nevadí, já si nespomenu.
0: Teď je to jako v jednom filmu Miloše Formana. Hoří
1: to,
0: má panenku.
1: Prostě,
0: jak ten, co hledal na pódiu to slovo?
1: Jak? Po 50 letech nás prostě přijímají jako za... Stařešiny, to je
0: krásné slovo. Tak stařešino, děkuji, že jste zatelefonoval. Předčasně jsem vás pasoval do tohoto stavu. Jsem rád, že jsem vás slyšel, jen do zdravím do Uherského Hradiště. Naslyšeno.
1: Jinak vás zbožňuju, poslouchám vás velice rád.
0: Moc krát děkuji za sebe i za moje kolegy a kolegyně.
1: Hlavně ještě tady z Buchloviak.
0: No to je pravda. Příští týden jedeme do Zlechova. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: A kde budete?
0: No, u Strýca ve Zlechově.
1: U Strýca ve Zlechově,
0: tak.
1: Dobře.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se na
0: o maturitním tablu, o tom, na kterém jste vypadali vyfoceni v tom nejlepším světle, předpokládám, si můžeme povídat i v další hodině Noční linky. Začíná už za 2 minuty. No, řekněme za 3 minuty. Zároveň s novým 13. květnovým dnem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už datem 13. května 2026. Svátek mají všichni servácové. To znamená ti další ledoví, ti druzí ledoví muži. A jsem zvědavý, jestli se to projeví i na nočním počasí, tedy na nočních teplotách zejména. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem noční linky, kterou posloucháte, je maturitní tablo. Vaše vzpomínání na tu dobu, kdy jste jako čerstvě dospělí nebo těsně před dosažením hranice dospělosti skládali také zkoušku z dospělosti. No a jedním z atributů nejviditelnějších je hned po maturitní stužce třeba právě maturitní tablo. Slyšel jsem o takových případech, kdy tablo mělo podobu panáčků z lega s nalepenými obličeji žáků a ten největší lego panáček, ten byl, možná to nebylo lego, možná to byla jiná stavebnice, ten byl s obrázkem, tedy s obličejem pana profesora. Jaké bylo to vaše? Vzpomínáte si? A vzpomínáte si, kde bylo umístěno? Na tyhle otázky se vás budu ptát i v té právě otevřené hodině noční linky. Můžete telefonovat, číslo je 731 800 900 a můžete psát. Jana na rozhlas.cz/linka napsala: všem linkařům dobrý večer a děkuji za možnost zavzpomínat. Maturovala jsem na gymnáziu a asi jsme byli silný ročník, protože nás bylo 5 tříd. Každá třída měla své tablo a to naše bylo ve tvaru staré historické listiny dole s pečetí. Patrně i proto, že tehdy naše třída povinně maturovala z dějepisu. Začalo to společnou návštěvou fotografického ateliéru. Fotky byly tehdy černobílé, proto jsme měli pokyn obléci si tmavou halenku bez zapínání a na to se připínal krajkový límeček. Tehdy krajka byla v módě a bylo to decentní. Dodnes mám v albu fotku svou i některých spolužaček, ale i foto celého alba. Bylo zvykem domluvit si vystavení tabla někde v prodejně za výlohou. My jsme měli to naše ve velkém knihkupectví, odkud se do našeho gymnázia každý čtvrtek doručovaly knižní novinky. Vůbec ale nevím, co se pak s těmi tably stalo. Měli jsme maturitu a takové v úvozovkách prkotiny už nás netrápily. Zácnější je tam pohled na fotografie profesorů z té doby. Většina z nich už není naživu. Není divu, když letos od naší maturity uplyne koncem května neuvěřitelných 54 let. Gaudeamus igitur. Podepsána Jana.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu? Naživo samozřejmě. I dnes s vašimi telefonáty, ale hlavně s vašimi příběhy, které buď, jak už bylo naznačeno, telefonujete, anebo napíšete na rozhlas.cz/linka. Teď ale na čísle 731 800 900, čísle k tomu vyhrazeném. Vítám posluchačku Noru. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače Noční linky a děkuji za pozdravy.
1: Maturitní tablo.
2: No, když jsem 11 hodin, prosím?
1: Maturitní tablo, jenom říkám, ano. Jaké téma ano. Spojuje vaše příběhy. Poslouchám vás.
2: Ano, když jsem v 11 hodin slyšela, jaké je téma, tak mě to donutilo otevřít jeden šuplíček, kde mám ve složce poznámky právě speciálně z 11 letky od maturity a tam mám také fotografii našeho tabla. Takže tak mám tu fotografii před sebou, tak si na to všecko pamatuju, i když ty vzpomínky některé jsou takové zastřené. To naše tablo bylo takové obyčejné, takové standardní, jak se tehdy dělali, asi dřevěná deska. Nahoře bylo napsáno 11A, vedle byla fotografie pana ředitele a našeho třídního profesora a pod ním potom řada všech našich vyučujících. A pak ve třech řadách nad sebou byly fotografie všech mých spolužáků. Na levém boku bylo napsáno 1956, na pravém boku jsme končili maturitou 1959 a dole bylo napsáno abiturienti JSŠ. Já jsem právě si říkala, Hrome, co to byla za zkratka? No jo, 11letá střední škola. To tehdy byly zrušené gymnázia, takže já jsem chodila vlastně na osmiletku a potom jsme nastupovali do 9. třídy, čili 9, 10, 11. No, taky jak jsem teďka slyšela posluchače, tak jsem si uvědomila, že jsme asi u toho fotografa byli aspoň holky zároveň, nebo jestli po dvou, třech skupinkách, protože máme všichni, tehdy se to tak ale dělalo, takové decentní oblečení. Bílou halenku s kulatým límečkem ke krku, zapnuto až ke krku a nějaký černý svetřík pod tím. A kluci všichni měli tmavé sako, asi to bylo černé sako, bílou košili a tmavou vázanku. Takže takové uniformní. No, ale tak jako tak, vypadali jsme tam všichni velice pěkně. Tak jsem si prohlédla, jaké jsme měli tehdy účesy a podobně. My jsme měli, příští rok budeme mít sraz, letos ho nemáme, protože většina mých spolužáků jsou v ročník 42, takže budou mít příští rok 85, já jsem ročník 41, takže to mám už letos. Ale jsme se domluvili, že letos sraz nebudeme dělat až na ty jejich 85. narozeniny, takže se jich chci zeptat, jestli si nějaké podrobnosti ohledně tabla vzpomenou. Vím, že jsme ho měli vystaveno na náměstí ve Frenštátě, určitě to bylo v některém obchodě na Podloubí, pod radnici, protože tam vždycky tabla byla. No, to víte, že se nám to tablo velice líbilo, že jsme se na ně chodili dívat. Taky nevím, kde skončilo, to už je tak všecko v mlze. No, v tehdy to období, vytáhla jsem si, mám tady poznámky, maturovala jsem 2. června, no za chvilku to bude výročí taky. Bylo to takové pěkné, ale zároveň to bylo v těch letech takové i neklidné ovzduší. Já jsem bohužel tehdy ještě před maturitou se dozvěděla, že škola mi nesmí dát doporučení na vysokou školu, tak asi pochopíte, že to člověku na takovém nějakém přemýšlení a veselosti nepřidalo. A protože jsem ale tehdy už měla podanou přihlášku taky i na vysokou školu do Olomouce na lékařskou fakultu, tak bylo zásadní pro mě učit se, ve svatém týdnu jsem nevytáhla paty z domu a ze zahrady, učit se na maturitu a učit se na ty přijímačky. Ale tak jako tak na to vzpomínám na všechno velice ráda. Scházíme se teďka už několik let, když až po mnoha letech jsme se sešli, dokonce přijel tehdy i náš pan třídní profesor, byl už Kopečný z Brna. To jsem byla moc ráda, když jsem ho uviděla. Bohužel za covidu taky asi před 4 roky zemřel. No a z našich spolužáků jsem to spočítala, už asi zemřelo taky 11, Bohužel, škoda, že jsme se s nimi ani nemohli takhle rozloučit. Tak aspoň my zbylí, co se sejdeme, tak vždycky na to všechno vzpomínáme. Takže to se mi tak vybavuje při pohledu na fotografii našeho tabla.
1: Já jsem si vás velice rád poslechl, paní Noro, a vy jste mi vlastně připomněla i to naše oblečení, ten náš outfit na fotografiích. Já dokonce podezřívám jednoho svého spolužáka, Robina, že to tablo ještě pořád má schované ve sklepě, takže si to potom půjdu ověřit. My jsme měli vlastně dvě verze. Už jsem říkal, že tam byla i ta karikatura od Renčína, Jdi synu a Šiř slávu České elektřiny po světě. Nad tím byly všechny ty naše oficiální fotografie. My chlapci jsme měli bílé košile a černé vázanky. Děvčata vlastně, těch jsme tolik neměli, tak ty tam byly v podobném gardu, bílá, černá. No ale potom jsme měli ještě skupinovou fotku, kterou jsme pořídili na tehdejším dvoře střední průmyslové školy elektrotechnické a tam už jsme byli různě pověšení, zavěšení na zábradlích a podobně a v civilu. To už bylo takové trošku veselejší. A my jsme při našem srazu po 40 letech udělali takový, jak bych to řekl, takovou novou verzi téže fotografie hromadné. Opět jsme si, ale to už bylo v hospodě, polehali různě po přilehlých hlavičkách a tak. Taky už bylo v každém z nás asi tak 5 piv, takže to bylo velice lehké. A ještě to mám někde schované. Děkuji moc krát za vaše vzpomínání i za to, co jste mi připomněla. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
2: Vám také a všem dobrou noc.
1: Jirka píše, já tablo vyfocené nemám, ale před 4 lety jsem se svými dvěma dcerami a vnučkou navštívil Kutnou horu, kde jsem studoval střední průmyslovou školu před 40 lety. Shodou okolností jsme se dostali do budovy školy, byť byly prázdniny. Měli jsme prohlídku od sklepa po střechu. A mimo jiné, náš třídní ze čtvrťáku stále učí a v jeho kabinetu viselo naše maturitní tablo. Já jsem to věděl, že ho tam má, ale děti, ty z toho byli paf.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak dávno to je, co jste na svém maturitním tablu dali všem vědět, že končí vaše studium na střední škole? Ať už to byla třeba ta 11letka, o které před mnou chvilkou mluvila paní Nora, nebo jakákoliv jiná střední škola, tak většinou to tak bývalo, že jste na závěr, těsně před maturitou, po domluvě s některým, dejme tomu z obchodu, anebo jiných, na jiných veřejných místech vašeho města, městečka, zveřejnili právě ono tablo, tedy jeho podobu, aby se všichni ostatní mohli podívat, kdo právě vstupuje do praktického života, kterým nám tak vyhrožovali. Že, paní Jano?
1: Ano, dobrý večer.
0: Já vás zdravím.
1: Všechny posluchače. No a já se musím docela smát, protože byť jsem maturovala teprve v roce 2010, tak si představte, že až v průběhu první hodiny noční linky jsem si vlastně vzpomněla, jak vypadala naše maturitní fotografie na tablu, a naštěstí jsem se teda vzpomněla. No a musím říct, že teda neměli jsme přímo takové klasické tablo, ale tenkrát nás napadlo jako třídu, aby jsme se vyobrazili na té fotce, to by nás charakterizovalo, nebo to, co máme rádi, si vzpomínám. No, protože já už tenkrát jsem byla taková milovnice sladkého, tak mě napadlo, že se vyfotím s čokoládou. No a tak to taky proběhlo.
0: Počkejte, to mě zajímá. S čokoládou? Jako s tabulkou čokolády, anebo jste se koupala v nějaké čokoládové lázni?
1: Ne. To ne, to určitě ne.
0: Fontánka normálně čokoládová nebyla tam? Ne?
1: To bohužel ne, no. Ne? Byla by to hezká fotka, asi určitě pěkný nápad, ale...
0: A se ptám to, že mám rád čokoládu, no tak se ptám.
1: Normálně v sedě jsem se ji fotografovala, jak chci uhryzovat čokoládu, no, s tabulkou čokolády.
0: Jo. A co tam měli ostatní? Já vím, že trošku odvádím pozornost, ale když tedy tam na fotografii mělo být něco, co vás charakterizovalo, nebo něco, co máte rádi, tak co měli ostatní? Měli tam třeba hračky, nebo měli tam chlapci na kolenou nějaká děvčata třeba?
1: No, tak spolužáky moc nevím, těch jsme tam moc neměli.
0: Vy si tam moc nepamatujete teda.
1: Jsme byli zdrávka, takže nás bylo víc holek, ale pár teda fotek si pamatuju, spolužaček, že některé, co byly třeba milovnice módy, tak si pamatuju, že tam měli normálně ramínko a na tom měli nějaké šaty vyfocené. Pak moje nejlepší kamarádka ta ráda malovala, tak to si pamatuju, že si tam vzala štětce, nějaké čtvrtky a nechala se ji fotit tak, no. Bylo hodně takhle, každý, kdo měl nějaké koníčky, tak se fotil se svými koníčky prostě, no.
0: Yeah.
1: A ještě bych asi měla zmínit, že jako klasické sestřičky, co by možná takhle lidé očekávali, tak nefotili jsme se v uniformách, ale normálně v civilu, no, jsme se takhle fotili s našimi.
0: No tak dneska už, no dneska vy jste maturovala v roce 2010, jak jste říkala, ale dneska už to není tak, že vlastně sestry nosí ten naškrobený čepec, že jo?
1: No, to už bohužel ne.
0: No, správně jste řekla bohužel, správně, mně se to moc líbilo.
1: No, mně taky, ano.
0: No. Taky proto jsem s jednou dětskou sestřičkou chodil. No ale tak to jen tak mimochodem. Takže Jano, rok 2010 a přesto jste musela lovit v paměti, jo?
1: No, ano. Tak. Já teda, jestli mi ještě dovolíte, tak já bych využila tady ty příležitosti, že bych zmínila moji mamku, která se vyučila keramičkou porcelánu v Klášterci nad Ohří a vyučila se, tuším, že to byl rok 78 a měli moc pěkné tablo, že měla každá dívka, talíř a tam byla vlastně podobenka její fotografie hlavy a bylo to moc pěkný. Mamka má tu fotku schovanou do dneška, je to opravdu moc pěkný, líbilo se mě to, no.
0: Takže zdraví maminku a poslouchá taky dnešní noční linku na téma maturitní tablo?
1: No, poslouchala, ona vydrží vždycky tu první hodinku, tu druhou už ne, takže teď spí a já jí to budu muset přehrát, no, zítra.
0: No tak konec konců nabízí se ta možnost v aplikaci Můj rozhlas anebo v audioarchivu na stránkách rozhlasu.
1: Ještě na závěr bych zmínila, posluchači určitě budou vědět film Vyšší princip, protože tam vlastně začínal taky takovým jedním krásným tablem a to všechno odstartovalo, no, takováhle vlastně nevinná záležitost.
0: Ano, ale ten smutný konec si taky každý z nás vybaví.
1: No, přesně tak.
0: Jano, děkuji vám za váš telefonát, děkuji za vzpomínku na vaše maturitní tablo a přeju vám krásný květen. Naslyšenou.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Posloucháte Noční linku a to, že si povídáme o maturitním tablu, o tom vašem maturitním tablu, není náhodou. Vždycky je to téma, které spojuje vaše příběhy, téma, které dávají dohromady naše kolegyně, naši kolegové. Já jsem si taky dovolil. No a pro tentokrát myslím, že jsem se docela trefil tím, že máme polovinu května a na mnoha místech už v úvozovkách běží svatý týden. Já když na to tak vzpomínám, tak vlastně za raz, dva, tři, za 14 dnů budu mít výročí. To byl 24. květen, tak to ne, to je 11 dnů. No ale to už není tak podstatné jako to, co třeba teď píše Dana. My jsme měli úžasné tablo. Byla tu tak 2x2 metry tabule, nakreslená budova školy, pootevřené dveře a z nich velká chlupatá noha s botou, která vykopává z budovy velký pytel a na tom pytli byly naše fotky. Bylo to fakt moc pěkné. Je to už 54 let. A zrovna včera jsem si prohlížela fotku našeho druhého tabla, karikaturního. A vzpomínala jsem, protože 6. června budeme mít sraz.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kup mi den.

tuhle chvíli je pár minut před půl jednou, se dá říct, že 3/4 noční linky jsou za námi. A s vašimi příběhy je to vlastně podobné, ale pár příběhů snad ještě čeká. Třeba ten od Zdeňka na téma maturitní tablo. Dobrý večer.

0: Dobrý večer, tady Zdeněk, Mladá Boleslav.
1: Zdravím
0: vás. Já ani nevím, jestli vám můžu volat, protože my jsme maturitní tablo neměli. Proto mě to teď docela mrzí, protože my jsme dělali večerní školu pro pracující, něco jako pan Sovák v tom filmu Marešku, podejte mi pero.
1: Jo.
0: A kdo by byl zvědavý na starý dětky. Takže jsme maturitní tablo neměli. Nicméně, jako proč taky volám, protože nějaká paní tam volala, že se fotili v labutěnkách, nebo měli nějaký labutěnky.
1: Ačkoliv
0: člověk s maturikou, tak nevím, co to je, proto taky volám.
1: Labutěnka, no tak to je takovej ten puclík, kterým se buď to nanáší pudr, anebo se z toho dělají třeba takové ty ozdobné límce, řekněme. Anebo to může být i broš ve tvaru labutěnky, takové chmíří, řekněme. No, proto říkám puclík.
0: Jo, takhle.
1: No. Takže vy voláte kvůli tomu, abych vám vysvětlil labutěnky. To mě teda, pane Zdenku, trošku mrzí, ale je pravda, že večerní škola nemá příliš ve zvyku zveřejňovat tabla se svými absolventy. Že? Třeba takový hujer. No, ten by si možná užil.
0: Něco podobného jsem byl já.
1: Jo, takhle. Chodili taky všichni vaši příbuzní na schůzky rodičů a přátel
0: to
1: školy?
0: Ne, nechodili. Za mě by tam museli chodit právě děti.
1: Tak Zdeňku, děkuju a byť jste neměl tak úplně příspěvek na téma maturitní tablo, aspoň jste byl hezky slyšet. Mějte se pěkně.
0: Ale můžu ještě jednu věc.
1: Samozřejmě.
0: K té maturitě. Dělal jsem maturitu samozřejmě, ale pak jsem se dal na prostě učitelství a můžu vám říct, nějaká maturita, tam jde člověk za sebe a daleko horší je, když tam pak stojíte vy a ty děti před váma a co tam řeknou, jestli já nebudu zablbce, jestli se mi něco naučila tak, tak tohle to si mi chtěl
1: na to já
0: je
1: jsem,
0: to hrozný.
1: Na to já jsem
0: je
1: tak trošku vsadil.
0: Horší.
1: Na to já jsem tak trošku vsadil a ta paleta známek tomu taky odpovídala. 1, 2, 3, 4, dohromady za 10, no.
0: Dobrý, no. A jak paní říkala, to já jsem taky šel v maturitě později jako na ústní, protože jako my jsme měli, se domluvili, jak půjdeme. No, odešel jsem a oni to změnili a já přišel a teď už jsem měl být u maturitě, že jsem moc na počítku nebyl a šel jsem z voleje.
1: No tak zvládl jste to.
0: Jo, zvládnu. Proč ne?
1: Konec dobrý, všechno dobré. Zdeňku, děkuju. Mějte se hezky. Naslyšenou. Napsala Daniela z Prahy, takže přece jenom jeden příběh mezi písničkami na téma maturitní tablo zazní. Všechny posluchače zdravím se vzpomínkou na naše tablo z roku 1960. Na naší 11letce jsme byli jediná dívčí třída. Naproti tomu Ačko bylo jen z kluků. Ostatní třídy, včetně té, do níž chodil Jaroušek Duka, byly smíšené. Už si nepamatuji, kdo přišel s nápadem, že se místo civilního oděvu necháme vyfotit jen se sametovou šálou přehozenou ležérně přes ramena. 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně. Ředitelství rozhodlo, že do žádné výlohy nesmí. Vypadalo to, že se budeme muset nechat přefotit. Nebyli jsme z toho nadšené. Nakonec to vyřešil lišácky pan fotograf. Fikaně kraje rozmazal a my tam vypadáme jako obrázek na náhrobní kámen. Ale když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. Fotka našeho tabla se pokaždé objeví na srazu abiturientek. Letos už po 65 letech. A pokaždé je to velmi příjemné. Díky Markétě a Věrce, které to celá léta dávají dohromady, věřím, že se zase v hojném počtu v Salonu republiky sejdeme. Napsala Daniela z Prahy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: k tomu dalšímu telefonátu noční linky, dnes na téma maturitní tablo, se vlastně odrazím od toho, co už před chvílí zaznělo, tedy od Danielina vzkazu, který před malou chvilkou jsem zkoušel aspoň mírně ocitovat. Tam bylo řečeno jednak, že 17-leté holky vypadaly na fotkách prý příliš svůdně nebo nemravně, takže se zeptám paní Jany, která teď čeká na telefonu, jestli třeba s umístěním nebo při vytváření tabla samotného neměla podobný problém. Třeba. Dobrý večer na telefonu, paní Jano.
1: Dobrý večer a ještě jednou vám moc děkuji, že se mohu přidat se svými vzpomínkami.
0: Velmi rádo se stalo.
1: Na maturitní tablo.
0: Měla jste podobné problémy s tablem třeba?
1: Byl by to zázrak, kdyby jsem mohla mít aspoň fotografii tohoto tabla. Maturovala jsem na 12letce na kavalírce v Praze v Košířích v roce 1962. Mm-hmm. A měli jsme černobílé fotografie, ke kterým jsem já přimalovala každému barevnou karikaturu, co by si přál nebo čím se chce stát v životě. Mm-hmm. A měli jsme vystavené toto tablo ve Vodičkově nebo Spálené ulici v Praze, to si přesně nepamatuju. Ale bohužel, než jsme si mohli tablo vyfotografovat, ofotografovat, tak zmizelo. A tak do dneška hledám někoho, kdyby náhodou měl aspoň fotografii našeho tabla.
0: Aha. No tak a bylo to vystaveno v nějakém obchodě, v nějaké výloze, nějaké vitríně?
1: Ano. Bylo to právě ve výloze, nepamatuju si už, v kterém obchodě. Hmm. Ale když se setkám se svými bývalými spolužáky, už nás moc nezbylo. Naposledy, když jsme měli sraz, tak nás přišlo už jenom 11 z 32 žáků.
0: No tak problém podobného rázu, jako paní Daniela jste neměla, ale vám rovnou to tablo někdo ukradl.
1: To jsme si mysleli taky. Tak jsme potom vystavili normální tablo znova, ale bez karikatur.
0: Myslíte, že v tom hrály roli právě ony karikatury, že to třeba někomu ze školy vadilo a že to nechal odstranit?
1: No myslím, že ne, protože s každým jsem hovořila a každej vypodobnil, jak by chtěl být namalovan.
0: Já myslel spíš učitelský sbor, pedagogy.
1: Pedagogy jsme nekarikatovali, jenom sami sebe.
0: Jo. No tak lidé jsou různé. Všechno je možné, no, všechno je možné. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za tu vzpomínku. A vy sama jste měla karikaturu jakou? Tedy k čemu jste chtěla směřovat po maturitě?
1: Já se stala lékařkou.
0: Takže už na tablou?
1: Měla
0: tablo?
1: Jsem bílý plášť a injekční stříkačku.
0: Naplnil se váš osud, paní Jano. Děkuju.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou. Děkuji.
0: No a odrazím se vlastně ještě jedenkrát od Danielina příběhu, vzkazu, od její glosy, protože tady znovu cituju, když se díváte na 40 17-letých děvčátek, tak se u výlohy dost lidí zastavilo. To je vlastně něco, co zmiňuje i František, který tradičně píše, ačkoliv se ho tablo tak úplně netýkalo, ale poslechněme si to celé. Já jsem se učil jenom zedníkem, tam se žádná tábla nedělali. Když jsem však chodil v učení po Brně, tak to byla 50. až 60. léta, po výlohách byla vystavena tabla různých škol, to jsem se vždycky zastavil u těch výloh a prohlížel jsem si je. Někdy jsem tam objevil nějakou známou tvář.

0: Dneska už po Brně nechodím, tak nevím, zda ještě tato tabla jsou po výlohách. Jedno takové tablo dostal náš taťka od svého kamaráda z vojny. To byl rok 1950. Ano, na vojně taky se občas dělávala tabla. No, ten kamarád nám potom byl za svědka, když jsem měl svatbu, jmenoval se Jan Sobotka z Kupšic. Františku, děkuju za krásně rozvětvený vzkaz a vracíme se k tématu. Tím je maturitní tablo a ještě určitě aspoň jeden příběh uslyšíme po písničce Karla Gotta.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Božský Karel sice chválil čas, ale já musím říct, že někdy má i svá negativa, ten hodně rychle plynující čas, plynoucí čas, samozřejmě. Já si například nedokážu vybavit, jestli to byl obchod s hračkami anebo drogerie na Koblížné, dnes Koblížné ulici v Brně, kde bylo vystaveno to naše maturitní tablo. Takže paní Marto, vy jste na tom lépe, pamatujete si vy doslova přesně, kde bylo vaše tablo umístěno? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, přesně ne. Vím, že to bylo ve výloze v obchodě na Příkopě na Praze 1.
0: No,
1: Já jsem maturovala v roce 66, tenkrát se místo gymnázium říkala střední všeobecně vzdělávací škola nebo 12letka. A my jsme měli udělaný hezký tablo, myslím, že se tam hodně lidí zastavilo. My byli jsme zámořský parník, a u kormidla stál zástupce ředitele, vedle stál zasněný náš pan ředitel milovaný a já různě poházený jsme tam byli jako buď po parníku nebo u parníku a já jsem tam byla ještě s dalšíma třema dívenkama vypodobněná sobě na Jáda.
0: Takže já jsem si říkal, jestli dojde na mořskou panu nebo něco takového. Přece jenom. No. Ale nabízí se třeba i plavčík nebo plavčice. Byly tam i tyhle pozice obsazeny?
1: Taky, samozřejmě.
0: Jo. A co kuchař? Taky.
1: Kuchař, to si myslím, že ne.
0: Dobře, takže víme, kdo byl u kormidla, víme, kdo to všechno řídil, zpovzdálý pan ředitel a víme, kde bylo umístěno. Problémy s tím nějaké byly, nebyly s umístěním?
1: Myslím si, že nebyly, ale bohužel ho teda nemám vyfocený. Ráda bych ho měla, bylo.
0: Škoda, paní Marto. Ale já si myslím, že i za tuhle vzpomínku vám můžu poděkovat. Je to 60 let a vy si všechno pamatujete, to jste na tom líp než já.
1: No tak všecko si nepamatuju, ale tak ty věci, které stály za to, si pamatuju.
0: Mimochodem, za kolik jste maturovala? To mě zajímá.
1: Maturovala jsem velmi dobře a šla jsem na medicínu a vzali mě.
0: No tak to jsem proti vám úplný břídil. Tak těch mých 10 prostě už jsem stejně propálil. Vy jste byla určitě se samými jedničkami, že?
1: No, možná tam byla jedna dvojka, to se vám přiznám, že už nevím, ale s vyznamenáním to bylo.
0: No tak, gratuluju dodatečně po 60 letech. Děkuju, mějte se hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
0: O maturitním table, o tom, kterým jste dali najevo, že už končí vaše středoškolská studia a vy vstupujete do praktického života, tak o tom si můžeme povídat ještě po písničce Petra Jandy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: z noční linky Českého rozhlasu, z té aktuální, ve které si povídáme o maturitním table, o tom, které jste kdysi dávno, anebo možná i nedávno, dejme tomu, umístili do výlohy některého z obchodů v centru vašeho města či městečka, tak z téhle noční linky už zbývá jen 9 minut. A tím pádem vítám zřejmě poslední telefonující, paní Naďu, která na čísle 731 800 900 vlastně ani nechce mluvit o svém maturitním table, ale o table svého manžela, jestli jsem tomu správně pochopil.
1: Já vás všechny moc zdravím. Dobrý večer. Krásnou dobrou noc, teda ještě ne, ale tak jako ten
0: no, ale skoro. Tak dobré ráno jako pro jistotu, jo? Dobré ráno taky.
1: Ano, to bude potom. No, já jsem tady objevila manželovo tablo.
0: Doma?
1: Je to fotografie.
0: Aha.
1: A je to z vojny.
0: A tak.
1: On sloužil na hlavní politické správě v Praze. Mhm. Vozil papaláše. No a udělali jako si tablo. No a můj manžel byl pověděl jako tak nějak pověstný tým, že stále jenom kontroloval brzdy. A měli to všecko jako karikatury. No a mě se na tom teda, vždycky jsem se tomu musela smát, protože na tým jeho autě měl napsaný jako značka auta pose_rese.
0: Tak, jo, chápu.
1: To byl takový jako, no ale že tím, že on pořád jenom kontroloval brzdy, tak si z něho ti jako kolegové tam v té na vojně dělali jako legraci, že jako jenom kontroluje brzy. A on vždycky říkal, když budu umět brzy v pořádku, bude v pořádku všecko. No a bylo to v roce 52 a 53.
0: Paní Nadě, děkuju za tuhle vaši vzpomínku. To je, ano, teď jsem to chtěl říct, to je, řekl bych, to už je vlastně, ano, polovina minulého století.
1: Manžel už tady není 27 let, jako.
0: To je samozřejmě smutné, ale máte po něm aspoň tuhle a určitě to není jediná památka.
1: Vždycky, když se na to podívám, no tak i ty obličeje, je to jako karikatura, ale vždycky se tomu, když mám smutnou náladu, tak se na to podívám a vždycky mě to rozesměje. Protože u každého toho vojáka je tam jako ta bublinka, vždycky něco napsané, ale to už si nepamatuju. To si pamatuju jako to, co tam má manžel.
0: Tu fotku uchovávejte jako oko v hlavě a přeju vám krásný
1: už si ho zamluvil můj pravnuk, jako... Ten už povídá, babičko, to si vezmu, takže jako...
0: Vydá se znovu na cestu vaší rodinou. Děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já vás moc a moc zdravím a hrozně ráda vás poslouchám. Vy máte nádherný takový uklidňující tón hlasu, že mě to vždycky potěší.
0: A víte, že já to mám jenom...
1: 90 let, takže už člověk jako starý.
0: A víte, že já to mám jenom večer, když jsem hodně unavený. Ale i tak za to děkuju. Mějte se hezky.
1: Přeju vám hodně, hodně zdravíčka a krásnou dobrou noc a všem posluchačům taky nashledanou.
0: Děkuju a naslyšenou. Takže to vypadá na ještě jeden telefonát a to hned v zápětí, tedy v tuhle chvíli volejte 731 800 900 a uzavřete noční linku na téma maturitní tablo. Dobrý večer, kdo je prosím teď na telefonu a s kým můžu maximálně 2 minuty hovořit?
2: Dobrý večer z Baťova,
0: Staňka.
2: Písníkům.
0: Zdraví.
2: Je to

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Marka Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraji, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem

Tím zamokra a hlubokým prachem zasucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly 2 obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 1823, když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů požehnáním. Doufalo se, že tam zůstanou a udělají z ní velkoměsto. Předpokládalo se, že zůstanou a proto nastala konjunktura. Ale počase naši odjeli a ceny šly dolů. A trvalo řadu let, než se Jamestown zase zvetil. Tatínek tam koupil za $400 pěknou nemovitost, skoro 200 tisíc hektarů. Neprodali ani, když se odstěhovali a byli jejím majitelem až do své smrti. Vždycky říkával, že za jeho života se ta půda nezhodnotí, ale že to jednou bude výhodné zaopatření pro jeho děti. Bylo v ní uhlí, měď, železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si topivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky.
V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl. A v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počas se udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo a nás, jeho dědice, odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte, ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech vizionáře, snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Obojí je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti.
Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno.

No, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá. A že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton, opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde, nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoliv jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jak obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 centimetrů od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno. V okolí 180 centimetrů vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápěti nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si zdá se přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté co s kobylčí nohou podruhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen, když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo, ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Oh, ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak, tak, tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v Nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi... Opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků. Vy uhněte, nebo... ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě. Tak věř, dívej se dál, vždyť noc i den ti dává šanci.

byla jako laň v lese ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.